0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Je tu květen, konečně. A my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobědedatelé. Redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano. Které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas do

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování, při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20-metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny, nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, A ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly. Takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu. Středně vlastně veliký hřeben. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výrusky a podobně.
0: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam

0: Protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
1: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
0: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické, když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
1: Když teda bychom se rozhodli umístěvat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
0: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro síkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku, 3,2-3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
1: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
0: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
2: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak. Díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý jako pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji
1: moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No samozřejmě, no. Co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano. Já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl Aleš. Idol, že jo? Byl, no tak když ho měla Pilarka, no, tak to nemohl být ošklivej chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, no to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Byla moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera, no, pro že byste Majera. Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete strýčku? Dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje no. Vidlema. Muzikálu napsal mě, a já bych od něj napsal. Ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to no přece ne, bylo hudba, umělecký dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat. No, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo,
3: a pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Syn, Majera no, a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
3: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že Bůh, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že jsme si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A je také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
3: tu
1: celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny,
1: zdaleké.
3: S čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy, já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu A nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano. A co se rozsahu týče, ano. Nebylo to, no tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený. Že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: Ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: není
2: to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, ale já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. To je to jako my si ze všeho.
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
4: Je červencový podvečer.

0: Ďakujeme.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházel, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: si SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá dojistě. No. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuji s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád, že tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. Že máme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
0: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
3: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
4: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
3: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejné právní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
5: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
6: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu po

0: si po jiných věcech, kterých v těch šortech a rýlech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
1: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízí. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
2: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
1: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování, jo? Protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak, aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
2: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
3: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
4: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: 2 kostely.
3: Myslíte si, že myslím, je správně jo. Za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
3: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
3: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
4: Kuchařské čarování Petra Stupky.
3: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
6: Kolia.
3: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
3: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům. A pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
0: Přidal naopak.
3: Ja, kerej?
0: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
3: No dobře, tak ale produkoval.
0: To, ne, tak to je rozdíl.
3: Já vím, ale...
0: To psal Ivan Hlas.
3: No ale můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
0: No tak jo, no.
3: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi, za B. Díky Johance z Arku, a nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
3: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
6: Johanka z Arku.
3: Vy myslíte Johanka z Arku?
6: Ano.
3: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
7: Už to tak bude.
3: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
7: ne,
3: vzniklo?
7: Já nevím, jestli to můžu říct.
3: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
7: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
3: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený žrající.
10: Pomalu vycházejte, takovejte klid. Halo, orchestr, hrajte, proba, hrajte.
3: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte tu Bčku.
3: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
3: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
11: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek,
2: Velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Baťův kanál má nový úsek, spojuje plavební komoru Rohatec Sudoměřice s Hodonínem. Valtičtí radní vybrali firmu, která opraví tamní hřbitovní zdi. Na české koleje dorazily španělské soupravy Talgo. Leo Express s nimi chce prorazit až na Ukrajinu. A dnes čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatec Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
2: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo? A uhlídá to, aby byla rovně, aby nevymočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť, když fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
3: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propluti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
4: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Hodoníně postavit koncový přístav.
3: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Firmu na opravu zdí okolo tamního hřbitova vybralo vedení Valtic na Břeclavsku. Rekonstrukce vyjde na více než 3 miliony korun. Začít by měla v nejbližších dnech. Hotová bude do konce srpna. Oprava je součástí rozsáhlé rekonstrukce smuteční síně, včetně střechy, interiéru a fasády, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Hofman.
5: Bude se dělat v letošním roce první etapa, a to je ta čelní zeď, tak aby pohledově z komunikace od lednice směr Valtice byl krásný pohled na opravenou budovu hřbitova, včetně čelní zdi.
0: Železniční dopravce Leo Express nově posílá na české koleje španělské soupravy Talgo. Jsou staré přes 30 let, později prošly rekonstrukcí. Zatím budou jezdit na trasách Praha-Olomouc-Bratislava a Praha-Ostrava-Prešov. V budoucnu chce dopravce linky protáhnout až do ukrajinského Kyjeva. Podle provozního ředitele Leo Expressu Maxima Kysila dopravce zvolil Talga, protože umožňují změnu rozchodu podvozků za jízdy a mají nezávislý dieselový zdroj elektřiny.
6: Například se přepřahuje lokomotiva, tak vlastně ten diesel agregát napájí celou jednotku. To znamená, jde nám světlo, jde nám klimatizace, cestující jsou spokojení, vlastně nespadne proud a ten vlak jede nadále. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají 4bodový náskok na 4. Opavu, která má zápas k dobru.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 57 u obce Lidečko na Vsetínsku. Havarovalo tam osobní vozidlo a narazilo do svodidel. Místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Máme 4 minutky po 5 hodině a já vám přeji dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. V sobotu 2. května 2026 máme tu první květnový víkend. Týden ještě úplně nemáme celý květnový za sebou, ale první víkend máme teď právě na Prahu. Je prodloužený, první ze dvou tedy, tak snad jste si odpočinuli, snad to vítáte, že máme den k dobru. Včera jsme měli 1. máj, tak snad byl pro vás velmi příjemný. Ty teploty jsou takové pěkné jarní, tak podíváme se na to samozřejmě i v té následující půlhodince, na to, jaké bude počasí. Dnes svůj svátek slaví Zikmund a také Atanas, píše se tedy alespoň v kalendáři, co mám já tady u sebe, tak když máte někdo takové pěkné jméno, tak samozřejmě vše nejlepší, ale i všem Zikmundům. No a když už jsme u toho kalendáře, tak kalendárium přijde na řadu za chviličku a co přijde na řadu v té následující půlhodince, je takové jazyková dílnička před 5:30. No a věděli jste, že po Baťově kanálu můžete na lodi nově plout až 60 km, tak teď po zprávách už to tušíte, ale my se tam s naší kolegyní Alenou Hesovou ještě jednou vydáme podrobněji po půl šesté. No a to je výhled na tu první půl až tři čtvrtě hodinku, řekněme do 9, nás toho čeká samozřejmě ještě mnohem víc, tak rozhodně zůstaňte s námi, mám pro vás také řadu písniček, které nestárnou na úvod duo Kotval Hložek a potom třeba Bára Basiková, ale i mnozí další. U mikrofonu Janis Moras, ať se vám dobře stává a máte pohodové první sobotní květnové ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Normál doznívá Veni Domine, zpívala nám Bára Basiková v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 2. května 2026. Máme 3 minutky před 17:15. Pojďme se podívat na to, co se v tento den stalo v minulosti. Dnešek je světovým dnem ptačího zpěvu. Upozorňuje na to, že ptáci jsou důležitou součástí přírody a je potřeba je chránit. Před 507 lety zemřel italský malíř, vědec i vynálezce Leonardo da Vinci. Namaloval dva z nejslavnějších obrazů dějin, Poslední večeři a Monu Lízu. Jako vědec rozvinul na svou dobu úžasné nápady například na letadlo, ponorku či automobil. Před 100 lety začal děti i dospělé bavit věčně mladý nezbeda z lipového dřeva, Hurvínek a také jeho otec Spejbl, legendy českého loutkového divadla. Ani otec postaviček Gustav Nosek a duchovní otec Josef Skupa netušili, že stvořili nesmrtelnou dvojici. O 4 roky později se k nim ještě přidala kamarádka Mánička a pes Žerik. 93. narozeniny by dnes oslavila herečka Eva Klepáčová, manželka herce Josefa Zímy. Společně s ním i nadabovala pohádku Mrazík, kde Josef Zíma daboval Ivana a Eva Klepáčová Nastěnku. Diváci ji znali i jako Káču z pohádky Hrátky s čertem. Před 87 lety začala stavba dálnice D1. Práce ale byly přerušeny válkou. Po válce byla stavba obnovena, ale v roce 1950 byla opět zastavena. První úsek z Prahy do Mirošovic byl otevřen až v červenci roku 1971. Před 81 lety zažíval svět poslední dny druhé světové války. Právě 2. května dobyla Rudá armáda německý Berlín. 75. narozeniny dnes oslaví Ondřej Soukup, hudební skladatel, občasný zpěvák. Působil v mnoha kapelách jako baskytarista, například v Pražském Výběru, a počátkem 80. let 20. století přestoupil ke Karlu Gottovi. Je podepsán pod hudbou k více než 20 filmům, mezi které patří i oscarový film Kolia, režiséra Jana Svěráka. No a před 36 lety, tedy v roce 1990, byl u nás zrušen trest smrti. Za pár vteřinek máme 5 hodin a 15 minut. Karel Gott už je připraven s písničkou Zůstanu svůj a za chviličku počasí. Krásné dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 19 minut, pojďme se podívat na to, jaké bude počasí. Máme za sebou klidnou noc bez srážek a přes den nás čeká jasno. Může se krátce objevit drobná oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia a foukat bude slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. No a biozátěž na jedničce, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám vyjde za nějakých 10 minutek, přesně v 17:30. A večer zapadne 11 minut po 8 hodině.
2: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze střední zahradnické školy v Rajhradě. A povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes vjede do brněnských ulic první opravená tramvaj typu Vario. Je to výsledek rozsáhlých renovací těchto vozů, které letos v březnu zahájil brněnský dopravní podnik. V dalších týdnech vjede ještě jedna opravená tramvaj. Do konce roku pak chce dopravní podnik zahájit renovaci 4 dalších. Firma jich má celkem 64. Zahradníci v Blansku postupně vysazují novou zeleň. Letos na jaře přibude ve městě zhruba stovka nových stromů a tisíce květin. V květnu chtějí pracovníci doplnit záhony o zhruba 15 000 letníček a instalují květinové věže na náměstí Republiky a taky závěsné koše v centru. Město Kroměříž uvolní z rozpočtu 3 miliony korun na spolufinancování provozu, údržby a revitalizace podzámecké zahrady. Ta patří arcibiskupství Olomouckému a je veřejnosti přístupná bezplatně. Pro místní obyvatele památka UNESCO slouží jako městský park. Finanční podpora města je na stejné úrovni jako loni. Přijímací zkoušky na střední škole by se mohly psát ještě před podáním přihlášek. Nový model plánuje ministerstvo školství.

0: zavést od jara 2029. Počítá i s tím, že by se testy psaly na základních školách. Rezort tak chce zpřehlednit přijímací systém a snížit stres u uchazečů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici druhé třídy číslo 421 v obci Milovice na Břeclavsku. Je tam nehoda, místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: to bylo Nebe nad hlavou kapely Olympic. Pravda je, že nebe na nebi už se rozednilo, takže nám sluníčko vyšlo 4 minutky zpátky. Máme tedy 4 minuty po půl šesté. Posloucháte ranní Český rozhlas Brno. No a už tu dnes zaznělo, že po Baťově kanálu můžete na lodi nově uplout až 60 kilometrů. Od května je otevřený další 7-kilometrový úsek, který spojuje novou plavební komoru Rohatec Sudoměřice s Hodonínem. Svezla se po něm i naše kolegyně. Za chvíli vám pustíme její reportáž.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak jsme se tedy nakonec dozvěděli, jak to s těmi fešáky je. Posloucháte Český rozhlas Brno, ranní vysílání v 5:38. Po Baťově kanále se lodě odteď dostanou až do Hodonína. V pátek vodohospodáři otevřeli nový úsek mezi plavební komorou Rohatec Sudoměřice a Hodonínským přístavištěm. Do 7-kilometrové trasy investovali téměř 400 milionů korun. Celý kanál díky tomu měří 60 kilometrů.
1: Přístavu Výklopník nastupuje na loď Danaj a spolu s dalšími pasažéry míříme k nové plavební komoře Rohatec Sudoměřice. Po cestě nám přibližuje zajímavosti na trase mluvčí ředitelství vodních cest Jan Vukovský.
2: Tento jez byl v rámci výstavby plavební komory kompletně obnoven, víceméně byl postaven znova, protože ta jeho konstrukce už byla silně degradována. A vpravo je plavební komora, do které budeme zaplouvat.
1: Z vyhlídky nahoře na lodi sestupuju dolů za kapitánem Antonínem Kořínkem. Ale musíme trpělivě počkat, než kapitán propluje novou plavební komorou. Je totiž poměrně úzká a záleží na každém pohybu.
3: Je to trošku problém, protože ta loď je velká, těžká, dlouhá a uhlídat to, aby byla rovně, aby nevybočila, nechytila někde těma šroubama. Zvlášť, když fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
1: Pak se před námi otvírá široký kanál, i když zase ne tak moc široký.
3: Ta druhá část je užší, než je ten kanál na té horní straně, takže to nám neměli dělat, nám to udělali o 2 metry užší kanál.
1: Budování 7-kilometrového úseku odstartovalo v srpnu 2023 a stálo téměř 400 milionů korun.
4: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Hodoníně postavit koncový přístav, protože samozřejmě dá se očekávat velký nárůst návštěvnosti. No a dnes je vlastně ta vodní cesta od Otrokovic až do Hodonína, takže to je vlastně smysl té stavby.
1: Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu věří, že letos by mohla návštěvnost Baťova kanálu překročit 100 000 lidí. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Ještě jednou krásné dobré ráno, máme 5 hodin a 4 a 40 minut, pojďme se podívat na to, jaké jsou teploty aktuálně na jižní Moravě. Nejtepleji máme ve Znojmě Kuchařovicích, v Brně Tuřanech a ve Ždánicích po 7 stupních, nejchladněji naopak v Nemochovicích a ve Strážnici pouhé 2 stupně Celsia. Situace je taková, že máme za sebou klidnou noc bez srážek a rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne pak budou většinou dobré, čeká nás jasný den. Přes den ale může občas se také objevit drobná oblačnost, ovšem nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a foukat k tomu bude pouze slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu, takže řekl bych pohoda. Biozátěž bude také mírná, takže na jedničce. Sluníčko nám vyšlo v 5 hodin 30 minut, ve 20 hodin 11 minut opět zapadne. Tolik tedy je počasí teď ode mě a za necelou půl hodinku už se spojíme s brněnskými meteorology. Ti pro nás budou mít informace ještě podrobnější.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

The winner takes it all, tedy vítěz bere vše. To byla švédská kapela ABBA a její písnička z roku 1980, která se objevila na 7. albu Super Trooper. Tak tolik hudební okénko, máme 5 hodin a 50 minut, stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno. No stále my jsme vlastně sotva začali, máme za sebou pomalinku, polehoučku první hodinku, ale stále nás další tři ještě čekají. No a předtím, než zazní závěrečné písničky, tedy tady to je úvodní hodinky, tak mám pro vás nějaké pozvánky. Muzejní spolek Valtice zahájil včera, tedy přesně na 1. máje, návštěvnickou sezónu v Městském muzeu Valtice. Od té chvíle až do konce října jej můžete navštívit kterýkoliv čtvrtek, pátek nebo sobotu. Vždy od 13 do 17 hodin, tedy dnes ještě máte možnost. Muzeum ve Valticích je zaměřené na historii města, vinařství a lidové tradice. Konkrétně můžete vidět například archeologické nálezy připomínající osídlení katastru obce v různých dobách, mimo jiné i v době bronzové, či v době pozdní keltského osídlení. Keramické střepy ze zaniklé osady Golčín, tedy Kelčín, vás zase zavedou do první poloviny 15. století. Část expozice je také věnována Lichtenštejnům. Historii vinařství, se kterým je město také nerozlučně spjato a spojeno, pak přibližují kromě fotografií a předmětů užívaných při výrobě vína třeba diplomy, medaile a poháry. No a když už byste se do Valtic vypravili, ještě připomenu, že tam můžete zajít také do jihomoravské pobočky Národního zemědělského muzea. Tam v těchto dnech lákají na výstavu Ptáci lužních lesů, což jsou fotografie valtického fotografa Jiřího Macháčka. Dále na výstavu Bratři Bauerové a Valtice, věnovanou životu a dílu světoznámých botanických ilustrátorů. No a do třetice také na výstavu Židlochovice Zelená perla, která představuje činnost lesníků v oblasti lužních lesů. V Národním zemědělském muzeu Valtice je otevřeno až do října, denně od 9 do 17 hodin. No a na závěr hodinky nám ještě zaspívá Marie Rotrová a také Miroslav Dudáček. Tak ať máte pohodové sobotní ráno. U mikrofonu až do 9. Janis Moras.

0: Zdravých a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: S Vrabem se v Česku za první čtvrtletí nakazilo o 40% víc lidí než minulý rok. V Brně Kohoutovicích dokončují dvě komunitní zahrady. Dnes a zítra se v Boskovicích a okolí koná sraz Velorexů. A dnes čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Nakažených s Vrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo asi 4100, oproti stejnému období loni zhruba o 40% více. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu, pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
3: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří obývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
1: Nejvíc případů nákazy, asi 640, bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Následoval Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. V Brně Kohoutovicích v květnu otevřou komunitní zahradu v lokalitě na Kopaninách. Zahradu dokončují také v okolí radnice na Bašného ulici. Tu plánují otevřít na konci června. Oba tyto prostory poslouží lidem jako místo pro odpočinek a botanické vyžití. V obou zahradách právě dokončují výsadbu, doplňuje starosta Brna Kohoutovic Jakub Hruška z KDU-ČSL.
4: Na Kopaninách vzniknou terasovité záhonky, bude tam nové schodiště u radnice, dochází i k rozšíření dětského hřiště, od trampolínu, houpačky, ale i takové ty sluchovody a další záležitosti, které myslím děti moc potěší.
1: Tento víkend se v Boskovicích uskuteční 38. ročník srazu Velorexů. Historická vozidla dnes vjedou na orientační závod, během kterého zastaví v Letovicích, Brněnci, Poličce a v Suchém. Akce se účastní přes 100 posádek. Zítra Boskovicemi projede přehlídková kolona vozidel, doplňuje organizátor Tomáš Kostík.
5: Co se týče stáří, tak jezdí vlastně v Lorexi jak 250-350, to znamená od nějakých 55. 6. roku, ty starší tolik často nejezdí a vlastně po 350 a 4. Lorexi, který končila výroba v 70. letech. Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvougólový náskok. Trenér národního týmu Jan Tomajko byl smutný z výsledku. Své svěřence ale za předvedený výkon pochválil.
6: To byl suverénně náš nejlepší zápas na mistrovství. Klukům nejde nic vytknout, takže samozřejmě jsme zklamaní, ale musíme se rychle přepnout do jiného módu a být nachystaní lepší na zápas o bronz.
1: České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšům. Úvodní bouly padne v 15 hodin.
2: Počasí.
1: Před námi slunečný den, na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vánt bude slabý vítr jižních směrů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Stále opatrně na silnici druhé třídy číslo 421 v obci Milovice na Břeclavsku. Je tam nehoda, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, při poslechu Českého rozhlasu Brno máme 4,5 minutky po 6. hodině. Dnes je sobota 2. května roku 2026. No a když už jsme u data, tak se ještě jednou podíváme na to, co se stalo v minulosti, ale až za chviličku po úvodních písničkách čeká nás také počasí s meteorology a podíváme se také do stacionářů, které nabízí seniorům pomoc, díky které mohou dál bydlet s rodinou. Jsou ale kapacity dostatečné, tak to je důležitá otázka, na kterou prozradíme odpověď po 6:30. A Hurvínka, Tomáše Baťu i Miloše Macourka připomene letošní už 660. ročník festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Ten začne 28. května a potrvá do 3. června. Program tento týden představili pořadatelé a my vám ho poodhalíme už před 7. O písničkách, které nestárnou, už jsem mluvil teď konkrétně, za chviličku nám zaspívá Pavel Novák, potom Marek Ztracený, ale také třeba Phil Collins a mnozí další. U mikrofonu do 9. hodiny Janis Moras, ať se vám pohodově vstává a máte příjemné první květnové sobotní ráno.
8: Český rozhlas Brno.

Skoro se mi chtělo zapískat s Markem Ztraceným, který nám zpíval To se mi líbí a dospíval v 6 hodin a 11 minut v ranním sobotním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme dnes 2. května, tak se pojďme podívat, co se v tento den stalo v minulosti. Před 101 rokem se narodil skladatel a pedagog Svatopluk Havelka. Pocházel ze severní Moravy a proslul jako autor hudby k řadě filmů, například Až přijde kocour, Kdo chce zabít Jesse nebo Všichni dobří rodáci. Jeho manželkou byla herečka Libuše Havelková a jeho synem je herec, zpěvák a scénárista Ondřej Havelka. Před 96 lety začala fungovat autobusová doprava v Brně. Došlo k tomu v roce 1930. První linka na trase Moravské náměstí Lesnická, označená písmenem A, spojovala centrum města a Černá pole, respektive tehdejší Štefánikovu čtvrť. 88. narozeniny by dnes oslavila herečka Eva Hradilová. Hereckou kariéru začala v rodné Olomouci. V roce 1963 přišla do Brna do divadla Bratří Mrštíků. V roli babičky hostovala v Huse na provázku. A před 81 lety osvobodila Rudá armáda Zlín, Luhačovice či Jablunkov. 64. narozeniny dnes oslaví herec Vladimír Javorský, pochází z Ostravy, vystudoval Brněnskou jamu a popularitu mu přinesla role vojína Kyslíka v seriálu Chlapi a chlapci. Naopak Chlapci a chlapi, tak. Každopádně přejeme vše nejlepší a Vladimír Javorský se zapsal do našich pamětí samozřejmě i řadou dalších výrazných rolí. Před 20 lety v roce 2006 slavnostně začala rekonstrukce náměstí Svobody v Brně. Z náměstí byl odstraněn asfalt a kruhový objezd. Nahradila je dlažba a upravená tramvajová trať. Tak to tedy známe i dnes. No, v našem ranním vysílání bude zpívat teď Phil Collins O dvou srdcích a za chviličku už je tu počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Minutku po 7:15 čas na počasí s brněnskými meteorology a už jsem teď ve spojení s Mojmírem Martanem. Pěkné sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak to vypadá na Jižní Moravě?
2: Tak máme slunečné počasí, slunečné ráno, jasnou oblohu a poměrně velký rozptyl teplot od 1 do 9 stupňů.
1: Tak to je ta aktuální situace, jak to bude vypadat v těch nejbližších hodinách?
2: Bude slunečno, postupně se bude dále oteplovat, takže čekáme převážně jasno, jen kolem poledne odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost, odpolední teploty 21 až 24 stupňů, pofukovat bude slabý vítr jižních směrů.
1: Bude to tak po celý den, nebo tam bude třeba nějaká změna v odpoledních hodinách k večeru?
2: Mělo by být stabilní slunečné počasí až do večera.
1: Tak to se máme rozhodně na co těšit, i když vím, že třeba zahrádkáři, zemědělci by si možná přáli nějaké ty srážky. No, přijdou třeba zítra, když tak vyhlédneme už do neděle.
2: Zítra ještě určitě nepřijdou, protože bude jasno nebo skoro jasno a během dne dosti větrno, ranní teploty 7 až 4 stupně, na jihovýchodě kraje místy kolem 10, ty odpolední teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, no a jak jsem říkal, ten vítr v průběhu dne bude zesilovat na mírný povane od jihu až jihovýchodu a hlavně na jihu kraje se mohou objevit i nárazy větru kolem 55 km za hodinu.
1: Když se vrátíme k dnešku, ještě jaké jsou teplotní rekordy z 2. května?
2: Nejtepleji bylo v roce 2012 ve Strážnici, a to 32,3 stupně. Nejnižší teplotu minus 5 stupňů tady mám z roku 1935 ze Žďárné a tatáž teplota byla také v roce 1960 v Olešnici.
1: Tak to byl Mojmír Martán z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Já jen doplním, že biozátěž bude dnes na jedničce. Sluníčko nám vyšlo o 17:30 přesně a 11 minut po 8 hodině večerní opět zapadne. Hezké ráno.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: V úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tak to byla Jana Kratochvílová, která nám zaspívala svůj song. Já vždycky obdivuju ten sjezd, nebo respektive ten skok z hora dolů v té intonaci, v té melodii, je to obdivuhodné. Máme 6 hodin a za 2 vteřinky 23 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno v sobotu 2. května roku 2026. A v tomto čase vám takhle o víkendu pravidelně nabízíme také tip na článek z našeho webu. Dnes to bude tip a zároveň vlastně pozvánka. Pozvánka, která se týká soboty za 14 dní, protože bude den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno, který nabídne mimo jiné křest knihy nebo třeba také ukládání časové schránky. Jak už jsem říkal, sobota 16. května 2026, tedy přesně za 2 týdny, a den otevřených dveří se uskuteční v naší rozhlasové budově na Beethovenově 4 od 10 do 16 hodin. Jenom taková ochutnávka z programu, uložení časové schránky, jejíž součástí budou například vzkazy od posluchačů, tedy vás, mezi 10. a 11. hodinou, takže můžete poslat vzkaz budoucím generacím, to si vždycky myslím, že je zajímavé. Čeká vás také živé vysílání víkendových srdcovek Zdeňka Junáka od 11 do 12, pak na to bude navazovat živé vysílání blahopřání s písničkou s Karlem Hegnerem od 12 do 1, zaspíváte si u cymbálů, potom popolední od 1 do 2, no a křest knížky Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem a hosty bude na programu od 14 do 16 hodin. To vše tedy ještě jednou v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno v sobotu 16. května. Pro návštěvníky bude v přízemí budovy otevřena hala A, studio 7, tedy to největší studio. V suterénu potom prostor trezoru s rozhlasovou expozicí a budete mít také možnost nahlédnout i do fonotéky. Rozhodně jsou to velmi inspirativní prostory, já sám tam chodím velmi rád. Je tam rozhlasová historie, fotografie, vzpomínky a tak dále. Před studiem 7 bude umístěn fotokoutek, tak si můžete odnést také fotku na památku a součástí programu bude také stánek vydavatelství Radioservis a také autogramiáda našich moderátorů. Zapojíme se také do brněnské muzejní noci, takže budovu otevřeme v sobotu ještě ve večerních hodinách od 6 do půl desáté a v neděli potom 17. května se v budově Českého rozhlasu Brno uskuteční prohlídky v rámci festivalu Open House Brno. Vše najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Krásné ráno. Český rozhlas Brno, písně.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Česku s teplým počasím v přírodě přibývají klíšťata, varují před nimi meteorologové. V posledních letech roste i počet nakažených lymskou boreliózou nebo klíšťovou encefalitidou. Klíšťata se většinou pohybují tam, kde je vlhko. Po procházce v přírodě by se tak podle odborníků měl člověk pořádně prohlédnout. Firmu na opravu zdí okolo tamního hřbitova vybralo vedení Valtic na Břeclavsku. Rekonstrukce vyjde na více než 3 miliony korun. Začít by měla v nejbližších dnech. Hotová bude do konce srpna. Oprava je součástí rozsáhlé rekonstrukce smuteční síně, včetně střechy, interiéru a fasády. Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. 52-letý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021 a dvakrát s týmem získal extraligový titul. V minulých letech se ale naplno soustředil na stavbu nové víceúčelové arény, která teď v Brně finišuje. Tradiční jarní výstava drobného zvířectva dnes začíná v Novém Městě na Moravě. V areálu v Nezvalově ulici za vlakovým nádražím budou od 8 hodin majitelé předvádět své chovy králíků, holubů či drůbeže a exotického ptactva. Součástí bude i doprovodný program. Výstava pokračuje i v neděli až do 15 hodin. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.

0: více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívají poslední tóny písničky Slunečko od Čechomoru. Krásná skladba. No, slunečko dnes uvidíme. To jsme slyšeli už v předpovědi počasí, takže dnes si ho užijeme dosyta. A slunečko, nebo slunečkem může být taky to zůstat mezi svými. Stacionáře nabízí seniorům pomoc, díky které mohou dál bydlet s rodinou. Jsou ale kapacity dostatečné, prozradíme za chvíli v reportáži. Teď nám ještě zahraje, zaspívá Aleš Brychta. Je 6 minut po půl sedmé, posloucháte ranní Český rozhlas Brno, ať se vám dobře poslouchá.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byla Slečna závist a Aleš Brichta na Českém rozhlasu Brno. Máme chviličku před 6:45. Lidem, kteří se nemůžou postarat o své blízké seniory, pomáhají denní stacionáře. Na Jižní Moravě funguje třeba ve Šlapanicích u Brna. Potřeba by jich bylo ale víc. Počet obyvatel důchodového věku totiž v Česku setrvale roste.
1: Co jste hasiči, co jste dělali?
2: Ve společenské místnosti denního stacionáře ve Šlapanicích zní zpěv lidových písní. Seniori sedí u stolu, někteří zpívají a jiní jen poslouchají.
3: Co děláme? Zpíváme, tančíme, luštíme křižovky, jo.
2: Vyjmenovává stoletá Jiřina Vavříčková, která je jednou z pravidelných návštěvnic.
3: Pokud se něco nesemele, že tak každý den.
2: Ve stacionáři si klienti zkouší různé činnosti, od zpívání a cvičení paměti až po společné pečení nebo výlety.
4: Vlastně všechny ty aktivity směřují k tomu, aby klienti udržovali svoji dosavadní míru soběstačnosti.
2: Popisuje vedoucí Petra Hanušová. Kapacita stacionáře je 10 klientů, o které se starají sociální a aktivizační pracovnice, mezi které patří i Ivana Pancnerová.
5: No je to určitě lepší, že se můžeme individuálně věnovat těm lidem. Máme na ně tak jako víc prostoru, víc času.
2: Klienti do stacionáře dochází podle svých potřeb. Někteří na několik hodin každý den, jiní jen několikrát týdně. Podle vedoucí stacionáře Petry Hanušové pomáhá služba nejen seniorům, ale také jejich rodinám.
6: Tato služba vlastně takovým hlavním pilířem v tom, aby ti klienti, seniori, mohli co nejdéle zůstávat ve svých domácnostech bez potřeby vlastně umístění v pobytovém zařízení.
2: Denních stacionářů, jako je tento, je v Jihomoravském kraji 10. Mají různou kapacitu a někde nestačí pokrýt poptávku. Například v Kyjově nebo Ivančicích bývají zařízení plně obsazená a další zájemce musí odmítat. Ema Sušovská, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 6:45 čas na počasí. Na jižní Moravě máme teploty teď v rozmezí od 1 do 7 stupňů Celsia, nejchladněji ve Strážnici, nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích a v Brně Tuřanech. Jediné místo, odkud nám údaj chybí, je Tišnov Hájek, jinak na ostatních místech tedy od 1 do 7 stupňů. Předpověď na dnešní den hlásí slunečno a další oteplování, bude převážně jasno, jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty ovšem 21 až 24 stupňů a foukat k tomu bude slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Žádné předpokládané srážky na dnešek, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná. Sluníčko nám vyšlo přesně v 6:30 ráno a zapadne 11 minut po 8 hodině večerní. Teplotní rekordy z 2. května pochází z roku 2012, tedy ten nejvyšší. Ve Strážnici bylo tehdy 32,3 stupně Celsia, no tak když to srovnáme s tím jedním teď nad ránem ve Strážnici, tak to je veliký rozdíl. Ovšem přes den tam samozřejmě bude teplej, ale atakovat tu rekordní teplotu asi dnešek nebude. Nejchladněji bylo v roce 1935 a v roce 1960 bylo naměřeno zhodně minus 5 stupňů, v roce 35 ve Žďárné na Blanensku a v roce 60 potom v Olešnici. Tolik tedy počasí ode mě, za chviličku se vydáme za Hurvínkem a spol. Ať se vám dobře poslouchá ranní vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
2: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: to byl Petr Muk na vlně Českého rozhlasu Brno. Pár trčících vlasů, kalhoty na kšandy a typické dřeváky. Právě dnes slaví Hurvínek 100 let. Loutku řezbáře Gustava Noska připomene i letošní zlínský filmový festival, který začne už 28. května. Hurvínek na něm symbolicky převezme cenu Zlatý střevíček.
1: Manko, co tak křičíš? Co je?
2: 7 hodin je, vstávat.
3: My ho považujeme za takového mezigeneračního hrdinu, který navíc je známý i ve světě. Připomeneme ho takovým speciálním dnem, který bude samozřejmě 1. června na Den dětí, kdy budou v obchodním centru Zlaté jablko probíhat takové jako skeče hurvínkovské. Budeme promítat také film o Hurvínkovi.
4: Kromě Hurvínka si podle umělecké ředitelky festivalu Markéty Pášmové tutéž cenu odnesou i někdejší umělecký šéf festivalu Petr Koliha a na závěrečném ceremoniálu ji převezme i herec Petr Kostka.
5: To se vám opravdu jenom zdá.
4: Festival 28. května v Kongresovém centru zahájí český rodinný fantasy snímek Máma a táta jsou boží. Dvě děti ze 7. století se v něm probudí uvnitř mystické jeskyně v chaotickém 21. století.
3: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu, takže alespoň prostřednictvím těch filmů jim chceme nabídnout jednak tedy vhled do různých kultur a potom jim chceme nabídnout to, aby si z toho něco vzali.
4: Nejen české filmy festival uvede. V hlavní soutěži představí na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
3: Je tam třeba zastoupený Irák, což je země, která nemá až tak často kinematografii a třeba pro děti konkrétně. A pak je tam zastoupen Egypt, Brazílie, Japonsko, Singapur.
4: Festival tradičně připomíná i významná výročí. A protože letos uplynulo 100 let od narození mistra české fantazy Miloše Macourka, čeká návštěvníky výstava kostýmů z filmu, které vytvořil společně s Václavem Vorlíčkem, promítání Dívky na koštěti i beseda s filmovou saxánou Petrou Černockou.
6: Já jsem švagrová děda vševěda.
7: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Tak. Taky čekáte na ucho?
6: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
7: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
3: Navíc je to kromě říšský rodák. Pak ráda zmíním to, že se traduje, že s Václavem Vorlíčkem se seznámili ve vlaku při cestě na Zlínský festival, takže tam možná vzniklo tohleto velké přátelství.
4: Dodává Markéta Pášmová. Festival potrvá do 3. června a i letos se zaměří na podporu mladých českých talentů v projektu Young Stars. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na tramvajové koleje v Brně se dnes vrací první opravený vůz typu Vario s novým lakem i klimatizací. Kvůli motocyklovým závodům se řidiči dnes ani v neděli nedostanou do Starého Města na Uherskohradisku ve směru od Huštěnovic a Velehradu. V brněnském letohrádku Mitrovských se děti na nové výstavě seznámí se světa díly. A dnes čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dnes vjede do brněnských ulic první opravená tramvaj typu Vario. Je to výsledek rozsáhlých renovací těchto vozů, které letos v březnu zahájil brněnský dopravní podnik. Běžně se cestující z tramvají tohoto typu setkávají na linkách 1 nebo 12. Ta opravená se dnes objeví na 9. Jak revize vypadají, popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
2: V rámci generální opravy každý vůz v podstatě rozebereme a kompletně zrepasujeme. To znamená, buď jednotlivé součástky opravíme, anebo je vyměníme za úplně nové. Do tramvají navíc instalujeme také nové informační panely, nerezová madla a také výkonné klimatizace.
0: V dalších týdnech vyjede ještě jedna opravená tramvaj. Do konce roku pak chce dopravní podnik zahájit renovaci 4 dalších. Firma jich má celkem 64. Ve Starém Městě na Uherskohradisku se o víkendu konají motocyklové závody Slovácký okruh. Dnes i zítra budou od 7 do 19 hodin uzavřené ulice Huštěnovská, Velehradská, Tovární a Východní. Jako objízdná trasa bude sloužit dálnice D55. Úsek mezi Babicemi a Kostelany nad Moravou mohou využít i řidiči bezplatné dálniční známky. Parkování pro diváky je připravené na příjezdových cestách, popisuje hlavní organizátor závodu Petr Chmelař.
3: My tím, že uzavřeme staroměstskou trať, tak ze všech těch příjezdových cest do Starého Města se stávají parkoviště. To znamená ideálně ulice Tovární u Třineckých železáren, úplně stejně vlastně z druhé strany od Huštěnovic, takže těch míst určitě je poměrně dost.
0: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v neděli v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda vlády to řekl serveru iDNES. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se sejde poprvé od nástupu do čela současné vlády. V minulosti se představitelé současných vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky. Mluvili například o zrušení české muniční iniciativy. V letohrádku Mitrovských v Brně dnes začíná výstava s letohrádkem kolem světa. Určena je především pro předškoláky a čerstvé školáky. Má jim pomoct s pochopením základních geografických pojmů a představit jim jednoduchou formu světa díly. Interaktivní prezentace kontinentů doplňují další aktivity, jak popisuje Petr Lukas ze zprávy letohrádku.
4: Takovým stěžejním exponátem, který je vztažený k Severní Americe, tak je jedna z lodí flotily Kristofa Kolumba a děti budou moct vejít do útrob této lodě a vyzkoušet si ji.
0: Na výstavu se mohou lidé přijít podívat do 6. července.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje, tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Bezmále 4,5 minutky po 7 hodině aktuální čas posloucháte Český rozhlas Brno v sobotu 2. května roku 2026. No a my si už za chviličku připomeneme dopolední vysílání s neurologem, kdy byla tématem Parkinsonova choroba. Jak spolehlivě skladovat rozkrojené citrony nebo třeba brambory, to prozradí dnešní babské rady a vydáme se také na Baťův kanál, kde je od května otevřený další 7-kilometrový úsek. No a před 8. zatelefonujeme Květoslavu Havlíkovi, ten pro nás bude mít pozvání na cestu z Lisic do Kunštátu. To je tedy výhled na další hodinku našeho ranního vysílání. Přehoupli jsme se teď už do té druhé poloviny a samozřejmostí každé z hodinek jsou písničky, které nestárnou. Už za chvíli Není všechno paráda zaspívá Karel Zich a Katapult zahraje písničku Blues, ale čeká nás třeba také kapela Činasky nebo Marta Kubišová a spousta dalších. Do deváté hodiny Janis Moras u mikrofonu, tak ať máte pohodové první květnové sobotní ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byly poslední tóny písničky Blues od kapely Katapult, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 7 hodin a 11 minut. Dnes je sobota 2. května, ale od pondělí do pátku vždy od 10 do 12 hodin máte možnost si užít dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, kde kromě jiného do tohoto pořadu přicházejí zajímaví hosté a často radí s vážnými problémy. Tak to bylo i v případě poradny s neurologem Markem Balážem z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který se věnoval Parkinsonově chorobě. Rozhovor s moderátorkou Sandrou Silnou začali popisem nemoci a příznaky.
1: Co přesně je Parkinsonova choroba a co se při ní vlastně děje v mozku?
2: Parkinsonovu chorobu dnes považujeme za typické neuropsychiatrické, neurodegenerativné multisystémové ochorenie, ktoré postihuje v podstate nervový systém v tej celej komplexite, takže nielen mozog, ale aj periférny nervový systém a podobne. A dochádza k úbytku rôznych nervových buniek. Zjednodušenie vyučuje medikov a ostatní, že je to úbytok hlavne dopamínu, ale je tam narušený spústa ďalších chemických látok, ale mozog je primárne elektrický orgán, takže sú narušené určité vlny a koordinácia medzi mozgom a ďalšími časťami tela. A vlastne prejavuje sa to hlavne poruchou pohyblivosti, spomalenosťou, ale sú tam mnohé tzv. Nemotorické príznaky, takže poruchy pamäti, zvýšené potenie, proste tých príznakov je obrovské množstvo.
1: Kto nejčastej, v jaká veková kategórie pacient se nejčastěji u vás objevuje nebo kdo bývá nejčastěji postižen Parkinsonovou chorobou?
2: Najčastejší vek je okolo 60 rokov. Stúpa počet mladších pacientov. 10-15% má po 40 aj mladší pacienti. Postupne pribúda tých pacientov práve v tom mladšom vekovom rozpetí medzi 40 a 60. O niečo viacej sú to muži. A dá sa povedať, že s vekom to mierne rastie, ale není to úplná závislosť. Potom po 80-ke už ten nástup není taký razantný.
1: Poďme prosím ešte jednou tedy vyjmenovať ty první, možná neúplne nápadné příznaky, ktoré možná lidé často úplne si nespojují hned s Parkinsonovou chorobou, ale na ktoré bychom třeba měli si dát pozor.
2: Tých príznakov je mnoho. Typická, dobre známa bola porucha čuchu. Ten čich je ale zhoršený v rámci aj pokovidových príznakov, takže to nám trošku vymizlo. Ale napríklad málo známa je možno zácpa. Kto má stolicu menej ako jedenkrát za deň dlhodobo, tak je v zvýšenom riziku neurodegeneratívnych ochorení včítane Parkinsonovej choroby. Ďalej tam patria napríklad bolesti jedného klbu, to niekedy môže byť nenápadné, rieši sa to ortopedicky spočiatku, ale môže to byť aj poruchy nálady, depresivita, zhoršený spánok. Veľmi typické sú tzv. Živé sny. To je to, keď niekto sebou melie behom tých snov, že nemá vypnutý ten svalový tonus, to svalové napätie, ale vlastne trochu žije svoje sny, mláti okolo seba, vykrikuje, tak to môže skutočne takýto príznak niekedy aj desiatky rokov predchádzať rozvoj typických príznakov Parkinsonovej choroby.
0: Celou poradnu s neurologem Markem Balážem z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který se v našem vysílání věnoval Parkinsonově chorobě, si zpětně můžete poslechnout i na našem webu a také v aplikaci na webu můjrozhlas.cz. No a snad ani nemusím připomínat, že zajímavé rozhovory a poradny na vás čekají také příští týden. Například už v pondělí 4. května to bude zahradnice a pedagožka Dana Felklová, která se tentokrát bude věnovat správnému hnojení zahrádky. Tak si určitě opět zapněte Český rozhlas Brno a poslouchejte a teď naopak nevypínejte, protože je tu kapela Činasky a písnička Klára. Za chviličku počasí. Krásné ráno.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Čas plyne a je to vidět i na teplotách, protože nám stoupají pomaličku vzhůru. 8 stupňů máme ve Znojmě, Kuchařovicích, v Troubsku, v Brně, Tuřanech a v Lednici. To jsou tedy místa, kde je aktuálně nejtepleji na jižní Moravě. Nejchladněji máme stále ve Strážnici, zatím 3 stupně Celsia. Přes den bude slunečno a můžeme očekávat také další oteplování, protože bude jasno a jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost. Ovšem teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude pouze slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu a nepředpokládáme žádné srážky během dnešního a pravděpodobně ani zítřejšího dne. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré, biozátěž na jedničce tedy mírná a sluníčko vyšlo přesně v 17:30 a zapadne večer ve 20 hodin a 11 minut. Přidám ještě teplotní rekordy ze 2. května. Nejtepleji bylo ve Strážnici, a to v roce 2012, tehdy bylo 32,3 stupně Celsia, nejchladněji pak bylo ve Žďárné na Blanensku v roce 1935 a v Olešnici v roce 1960, kdy bylo zhodně naměřeno minus 5 stupňů. Tak tolik ode mě, tedy počasí, a vrátíme se k němu opět ve zprávách a také za nějakou půl hodinku. Krásné ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Bylo to velmi fajn, že prostě někdo ti dá tu možnost. Tu máš mikrofon a 4 minuty, kde můžeš povedať, čo chceš, čo bylo vtedy pre mě jakože velmi důležité, lebo no, bola som chvíľku po coming oute, rodičia nedobre zobrali coming out a presťahovala som sa od nich do Košíc.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodine.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla písnička o tajemstvím obklopené biblické Marii Magdaléně. Magdaléna Marty Kubišové, nádherný hlas. Žena, tedy Magdaléna, která byla u Ježíšova ukřižování a byla také svědkyní jeho vzkříšení. Písnička, která byla do češtiny vlastně převedena ze španělského originálu Aleluja číslo 1 španělského zpěváka a autora Luise Eduarda Auteho, a natočila ji Marta Kubišová v roce 68 na své album Songy a balady. Zajímavé je, že ve stejném roce natočila ještě jednu píseň o Máří Magdaléně. Ta byla ovšem dílem evangelického kněze Luboše Svobody, působícího v divadle Semafor, a text napsala Pavla Zachařová. No tak tolik zajímavostí k písničce, která právě dozněla. My máme za chviličku 7:30 a já vám jistě dlužím ještě dnešní babské rady. Je to tak. Já věřím, že řadu z vás zajímá, jak správně spolehlivě skladovat například rozkrojené citrony nebo třeba také brambory. Řešíme to určitě všichni, že je dáme do ledničky třeba a pak je po několika dnech vlastně celkem zbytečně vyhazujeme. No ale právě od toho tady máme babské rady Jarky Vykoupilové, která nám vždycky dobře poradí a dá takový, jak se dnes říká hezky česky, life hack, tedy takový jako, takovou životní radu, jak při takových podobných případech postupovat. Tak pojďme na babské rady.
1: Babské rady.
2: Dobré skladování potravin prodlužuje jejich životnost. Jak tedy na to? Uzeniny, které často skladujeme v plastové krabičce s víčkem, vydrží déle čerstvé, pokud k nim přidáte pár neuvařených těstovin. Polovinu citronu uchováme několik dnů čerstvou, když ji v lednici položíme na talířek a přikryjeme ho skleničkou. Skladování v lednici je vhodné pro jablka, hrušky, broskve, hroznové víno, lesní i zahradní ovoce jako jahody, borůvky a listovou, kořenovou i košťálovou zeleninu. Naopak, co do chladu lednice nepatří, brambory, cibule, česnek, rajčata, lilek, paprika, okra,

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Brně Kohoutovicích v květnu otevřou komunitní zahradu v lokalitě na Kopaninách. Zahradu dokončují také v okolí radnice na Bašného ulici. Tu plánují otevřít na konci června. Oba tyto prostory poslouží lidem jako místo pro odpočinek a botanické vyžití. V obou zahradách právě dokončují výsadbu. Zlínský kraj zahajuje modernizaci parkovacího domu u Baťova mrakodrapu, kde sídlí krajský úřad. Podle mluvčí kraje Soni Ličkové projekt za více než 52 milionů korun počítá s rozšířením kapacity o 38 nových míst a vybudováním 6 dobíjecích stanic pro elektromobily. Hotovo má být začátkem roku 2027. Součástí úprav bude také zastřešení nejvyššího patra a instalace fotovoltaiky. Zahradníci v Blansku postupně vysazují novou zeleň. Letos na jaře přibude ve městě zhruba stovka nových stromů a tisíce květin. V květnu chtějí pracovníci doplnit záhony o zhruba 15 tisíc letníček a instalují květinové věže na náměstí Republiky a taky závěsné koše v centru. Uchazeči o studium na středních školách by mohli psát přijímací zkoušky ještě před výběrem školy a podáním přihlášek. Nový systém, který plánuje ministerstvo školství zavést, by tak nahradil ten dosavadní, kdy si uchazeči musí nejdřív vybrat školu a až potom píšou přijímačky. Změnu chce ministerstvo zavést od roku 2029. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D1 na kilometru 253 ve směru na Ostravu. Pracují tam silničáři na údržbě dopravního značení. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna.

0: Lhát by nebylo fér, zpívala Hana Zagorová a já přísahám, že je 6 minut po půl osmé a posloucháte Český rozhlas Brno. Tak, po Baťově kanálu můžete na lodi nově uplout až 60 kilometrů. Od května je otevřený další 7-kilometrový úsek, který spojuje novou plavební komoru Rohatec Sudoměřice s Hodonínem. Svezla se po něm i naše kolegyně. Za chvíli vám pustíme její reportáž.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: To byl čas Malín a Pavol Hamel. Máme 7 hodin 40 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno v sobotu 2. května. Po Baťově kanálu se lodě odteď dostanou až do Hodonína. V pátek vodohospodáři otevřeli nový úsek mezi plavební komorou Rohatec, Sudoměřice a Hodonínským přístavištěm. Do 7-kilometrové trasy investovali téměř 400 milionů korun. Celý kanál díky tomu měří 60 kilometrů.
1: Přístavu Výklopník nastupuji na loď Danaj a spolu s dalšími pasažéry míříme k nové plavební komoře Rohatec Sudoměřice. Po cestě nám přibližuje zajímavosti na trase mluvčí ředitelství vodních cest Jan Vukovský.
2: Tento jezd byl v rámci výstavby plavební komory kompletně obnoven, víceméně byl postaven znova, protože ta jeho konstrukce už byla silně degradována. A vpravo je plavební komora, do které budeme zaplouvat.
1: Z vyhlídky nahoře na lodi sestupuju dolů za kapitánem Antonínem Kořínkem. Ale musíme trpělivě počkat, než kapitán propluje novou plavební komorou. Je totiž poměrně úzká a záleží na každém pohybu.
3: Je to trošku problém, protože ta loď je velká, těžká, dlouhá a uhlídat to, aby byla rovně, aby nevymočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
1: Pak se před námi otvírá široký kanál, i když zase ne tak moc široký.
3: Ta druhá část je užší, než je ten kanál na té horní straně, takže to nám neměli dělat, nám to udělali o 2 metry užší kanál.
1: Budování 7-kilometrového úseku odstartovalo v srpnu 2023 a stálo téměř 400 milionů korun.
4: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Hodoníně postavit koncový přístav, protože samozřejmě dá se očekávat velký nárůst návštěvnosti. No a dnes je vlastně ta vodní cesta od Otrokovic až do Hodonína, takže to je vlastně smysl té stavby.
1: Šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu věří, že letos by mohla návštěvnost Baťova kanálu překročit 100 000 lidí. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Aktuální teploty v našem regionu, tedy na jižní Moravě, se pohybují v rozmezí 3 až 8 stupňů, nejchladněji stále ve Strážnici a nejtepleji v Lednici, v Brně, Tuřanech, v Troubsku a ve Znojmě Kuchařovicích. Dnes bude slunečno a bude se oteplovat, převážně jasno bude přes den jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů a foukat k tomu bude slabý vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Dnes nepředpokládáme žádné srážky a rozptylové podmínky, budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, biozátěž dnes na jedničce, tedy mírná. Sluníčko vyšlo v 5:30 ráno a zapadne 11 minut po 8 hodině večerní. Teplotní rekordy ze 2. května pochází ze Strážnice, ze Žďárné a z Olešnice. Ve Strážnici bylo v roce 2012 v tento den nejtepleji 32,3 stupně Celsia a minus 5 stupňů bylo zhodně naměřeno v roce 1935 a 1960 ve Žďárné, respektive v Olešnici. Tolik tedy počasí, už za chviličku je tu tip na výlet. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Tak to byla Helena Vondráčková a Jiří Korn, dospívali v 7 hodin 8 a 40 minut. No a je tu tradiční sobotní čas pro námět na výlet. Ten dnešní má pro nás Květoslav Havlík, který miluje cestování nejen napříč světem, ale i křížem krážem po Moravě. Pěkné sobotní ráno.
1: Já vám přeji krásné slunečné sobotní ráno.
0: Ano, dozněla písnička Slunce, takže slunečné ráno skutečně máme. Kam nás dnes sebou vezmete?
1: Tak já jsem si dnes pro vás i pro posluchače připravil takový trošku delší výlet, zhruba na 11 kilometrů z Lisíc do Křtin, a ne to výlet dvou zámků, dvou obor, tří přírodních parků a jedné zříceniny. Mm-hmm. Tak jestli souhlasíte, můžeme se do toho pustit.
0: Pojďme.
1: Tak, vyrazíme dnes po krásně rozkvětlém Blanensku a z Brna samozřejmě do Brna se dá dostat odkudkoliv, ale z Brna vyrazíme tak, že buď to vyjedeme z Králova pole nádraží autobusem 301 v 9.26, takže máme ještě relativně dost času, anebo pokud by se nám to hodilo být hlavního nádraží, tak můžeme vyrazit 4 minuty před 9 do Skalice a odtud po přestupu autobusem 257. A než se nadějeme, tak dojedeme do Lisic. Tam hned jak vystoupíme, tak se vydáme do renovované perly našeho kraje, zámku Lisice, je jenom kousíček od zastávky a otevřeno je dnes a v podstatě každý pracovní den s výjimkou, myslím, pondělku od 10 do 16 hodin. Možností prohlídek je tam více, ale asi nejzajímavější je zkombinovat prohlídku nádherné zahrady, ta byla právě nedávno rekonstruovaná, a standardního okruhu. Mě osobně nikdy nepřestane fascinovat pohled z kolonády na tu krásně rozkvetlou zahradu, takže dneska je ten správný čas, abychom tam vyrazili a dokonce si třeba udělali i pár fotek, jak to tam je nádherné. No a po návštěvě zámku si můžeme dát drobné občerstvení a hned vyrazíme na túru, abychom pořád nejedli anebo nestáli a neprocházeli se. Vydáme se po červené turistické značce proti proudu Lisického potoka. Na konci ulice Zámecké projdeme Kaštanovou alejí kolem rybníčku Mouláku, krásné jméno, a dalšího menšího rybníčku, až po červené dojdeme ke zřícenině hradu Rychvald z poloviny 14. století. No a teď už bude cesta trošku dobrodružnější. Vrátíme se podle mapy zpátky k rozcestníku a od červené značky se totiž oddělíme, takže to chce sebou si vzít mapu nebo aspoň mobil s těmi internetovými mapami, aby jsme se mohli správně orientovat a trefili. No a jak jsem říkal, dále od té červené značky budeme dál pokračovat po zpevněné cestě podél Lisického potoka a budeme se držet spíš napravo. Po necelých 3 kilometrech dorazíme na výškovou kótu, která se krásně pamatuje, má přesně 600 metrů nad mořem a leží tam přírodní památka Žižkův stůl, což je 5 metrů vysoký skalní útvar, který v podstatě připomíná vytrávání žuly. Tak jsem se do toho zamotal. Od něj budeme dále pokračovat směrem na západ, jednou z mnoha cest, které odtud vedou, překročíme Lisický potok a napojíme se na modrou turistickou značku. Tady už nezabloudíme, protože ta nás úspěšně dovede až směrem ke Kunštátu, tedy ve směru doprava. Modrá značka nás provede po hranicích mezi přírodními parky Lisicko a Svratecká hornatina, až dojdeme k vesničce Kunice. Hned za ní začíná známý přírodní park Halasovo-Kunštátsko. Během cesty si můžeme vzpomenout na známé verše významného básníka Františka Halase, který v Kunštátě prožil část svého života a je tady také na místním hřbitově pohřbený. A možná si posluchači vzpomenou, když si Český rozhlas Brno vysílal poměrně často úryvek této básně v podání, pokud se nemýlím, Ladislava Lakomého, Já se tam vrátím, takže to už je možná trošku jiná historie, dnes už to tak často neslyšíme. No a než si vzpomeneme na celý text, dojdeme až do kunštátské místní části Toubor a potom dorazíme stále po modré k Tenorově mlýnu v další kunštátské části Sichotín, zde odbočíme a vydáme se strmou cestou k našemu druhému dnešnímu zámku, tentokrát Kunštátě. Projdeme kolem psího hřbitova, terčové zdi, kolem zahrady až do zámku, tedy obejdeme ho celý kolem dokola. A ten kunštátský zámeček je méně známý, ale o to krásnější, má románský původ a jedná se tak zřejmě o nejstarší zámek na Moravě. Dnes má také otevřeno, tak můžeme zvolit některý z prohlídkových okruhů. No a to už je konec našeho výletu. Po prohlídce vyrazíme do Kunštátu na náměstí, tam si můžeme dát něco dobrého v místní cukrárně a z nedalekého nového autobusového nádraží vyrazíme směr Brno. Autobus 300 jezdí odpoledne zhruba po hodině a dopravní fajnšmekři ještě můžou vyrazit autobusem 276 do Skalice a odtud až do centra Brna vlakem S2. A poslední spojení z Kunštátu, kdybychom se někde zdrželi, je dnes v 19.43, takže času máme dost a můžeme si dělat třeba i nějaké mezipauzy na té k naší cestě.
0: Perfektní. To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný víkend.
0: A už za chvíli jsou tu zprávy v 8 hodin s Davidem Hasmanem, tak zůstaňte s námi, teď ještě nějaká ta muzika.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Před vysokou aktivitou klíšťat v celém Česku varuje Český hydrometeorologický ústav. Vysoké učení technické otevře příští týden v kryté tržnici na Zelném trhu v Brně univerzitní centrum. Na podruhé se podařilo najít restaurátora malovaného domu v Třebíči a počasí dnes čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například na vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích. Upozorňuje Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu.
4: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést je do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
2: Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Zásadní podle něj si dávat pozor a vždy po návratu domů prohlédnout sebe i zvířata. Příští týden otevře Vysoké učení technické v Brně nové univerzitní centrum v kryté tržnici na Zelném trhu. Na středečním slavnostním otevření lidé uvidí i dvě sestrojené závodní formule, které vyrobili studenti. Škola bude prostory využívat k pořádání výstav, přednášek a dalších akcí. Pokračuje mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
5: Centrum bude fungovat také jako otevřené místo pro studium nebo neformální setkávání. Návštěvníci si tam můžou dát kávu z brněnské pražírny, drobné občerstvení a využít klidné zázemí přímo v centru města s krásným výhledem. Prostor zároveň poslouží jako infopoint pro zájemce o studium nebo absolventské aktivity.
2: Z grafita na takzvaném malovaném domě v Třebíči nechá město kompletně zrestaurovat. Památka je jednou z dominant Karlova náměstí v centru. Vhodnou firmu se podařilo získat až na podruhé. Město muselo výběrové řízení opakovat, řekl starosta z hnutí pro Třebíč Pavel Pacal.
6: Podařilo se nám to, že se přihlásil restaurátor paní magistra Jana Vajstrová, která nabídla akceptovatelnou nabídkovou cenu výši necelé 4 miliony korun bez DPH na realizaci oprav z grafitové omítky na malovaném domě, která bude realizovaná v letech 27, 28 a 29.
3: Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1-1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají 4bodový náskok na 4. Opavu, která má zápas k dobru. A vedoucí tým tabulky druhé ligy Zbrojovka Brno dnes na domácím hřišti přivítá Ústí nad Labem. Zápas začíná v 17 hodin.
3: Počasí.
2: Před námi slunečný den, na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, vád bude slabý vítr jižních směrů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď bez výrazných komplikací je opatrně pouze na dálnici D1 na kilometru 253 ve směru na Ostravu. Pracují tam silničáři na údržbě dopravního značení. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtyři
7: 4 minutky po 8 hodině raní přeji ještě jednou dobré ráno s Českým rozhlasem Brno, a to v sobotu 2. května roku 2026. Je tu prodloužený víkend, první ze dvou květnových, tak doufáme, že si jej užíváte, že využíváte ten čas navíc. No a k tomu máme pěkné počasí a více prozradí už za chviličku brněnští meteorologové, tak si na to počkejte. A schválně, jestli víte, čemu se přezdívá hadraplány, tříkolky nebo s nadsázkou i prchající stany. Ano, jsou to vozy oficiálně známé jako velorexy. Tento víkend se sjíždí majitelé těchto legendárních strojů do Boskovic na tradiční jarní sraz. My se s organizátorem srazu telefonicky spojíme před 8:30. A na telefonu zůstaneme i po 8:30, protože náš sportovní expert a hokejová legenda Jaromír Meixner pro nás bude mít novinky ze světa hokeje. Počkejte si na to. U mikrofonu až do 9. hodiny Janis Moras a za chviličku také Petr Spálený v první písničce, která nestárne, tedy první písničce poslední hodinky ranního vysílání. Zaspívá taky Petra Janů, kapela Krištof Valdemar Matuška a další. Hezké pohodové sobotní ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 8 hodin a 10 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, je čas na počasí s brněnskými meteorology a už jsem ve spojení s Bárou Kučerovou. Dobré sobotní ráno.
2: Pěkné ráno.
1: A taky, že je, alespoň za svými záry vidím, že se sluníčko opírá do zdi kostela. Jak to vypadá na většině území Jižní Moravy?
2: A sluníčko se do věží kostelu bude opírat téměř všude nebo úplně všude a k tomu jsou teploty momentálně mezi 10 a 14 stupni Celsia.
1: Jak to bude vypadat přes den? Bude to taky nadále nebo třeba přijde nějaká oblačnost?
2: Ano, mělo by to tak nadále dnes zůstat, to obloha bude jasná. Pokud se bude nějaká oblačnost tvořit, tak je menší šance kolem poledne a odpoledne, ale jinak by opravdu mělo zůstat bezoblačné počasí a teploty dnes vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Tak to už je opravdu jarní, až tak jako raně letní počasí. Co nás pak bude čekat v noci?
2: Noc bude jasná, tak jako dnešek, a teploty zítra ráno klesnou mezi 7 až 4 stupně Celsia. Na jihovýchodě kraje budou ty ranní teploty vyšší, tam místy kolem 10 stupňů Celsia.
1: Jaký je pak výhled na druhý víkendový den, na zítřek, tedy na neděli?
2: A podobné počasí stále, tedy jasná nebo skoro jasná obloha a více oblačnosti, ale ta bude většinou průsvitná, bude přibývat postupně od západu a během odpoledne, ale spíš a respektive možná až spíše během večera a noci potom na pondělí a zítřejší teploty, ty už budou a spíše možná někde letní 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Báro, na závěr našeho telefonátu ještě poprosím o teplotní rekordy z 2. května.
2: A maximum bylo zaznamenáno v roce 2012 ve Strážnici, kde teploměr ukázal 32 stupňů a 3 desetiny. Naopak minimum bylo zaznamenáno v roce 1960 v Olešnici na Blanensku a v roce 1935 ve Žďárné, také na Blanensku, kde teploměr ukazoval minus 5 stupňů Celsia.
1: To byla brněnská meteoroložka Bára Kučerová. Báro, děkujeme, těším se opět příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já jenom dodám, že biozátěž je dnes na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám vyšlo v 5:30 ráno a zapadne 11 minut po 8 hodině večerní.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas Brno.

0: Máme bezmála 3 minutky po 8:45 a s vámi je ranní sobotní Český rozhlas Brno. Přezdívá se jim hadraplány, tříkolky nebo s nadsázkou i prchající stany. Oficiálně jsou známé jako velorexy. Tento víkend se sjíždí majitelé těchto legendárních strojů do Boskovic na tradiční jarní sraz. Letos se koná 28. ročník této akce. Podrobnosti přidáme za okamžik.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Já u Maríny sloužil a po mořích se...

0: Tak to byl Valdemar Matuška na vlně Českého rozhlasu Brno. Zhruba 150 posádek přijelo tento víkend do Boskovic na tradiční sraz velorexů. Akci pořádají od roku 1998 nadšenci z uskupení Zlatá růže v Boskovicích a pyšní se titulem největšího velorexového srazu na světě. Krásu a konstruktérský fenomén těchto legendárních vozidel nám teď představí organizátor srazu Tomáš Kostík, který je s námi ve spojení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak čím jsou velorexy výjimečné?
1: Výjimečné jsou svojí konstrukcí a karoserií. V době svého vývoje byly určeny pro invalidy a teď je z toho vlastně veterán a sběratelská rarita.
0: Jaké nejstarší stroje návštěvníci srazu uvidí?
1: Nejstarší stroje jsou, zahlídl jsem stroje z roku 54-55, to jsou nejstarší z počátku výroby.
0: Takže už takhle starý je ten model? Já jsem si myslel, že to je pozdější. Asi je to i tím filmem, který tak proslavil tady to vozidlo, který je pozdější.
1: Jasně.
0: Včera se uskutečnil orientační závod po okolí Boskovic.
1: Já vás opravím, orientační závod začíná dnes.
0: A omlouvám se, jasně, je to 2. května, vidíte, já jsem posunutý. Takže dneska orientační závod se tady teprve uskuteční po okolí Boskovic. Jak dlouhou trasu budou posádky absolvovat a co budou muset na jednotlivých stanovištích plnit?
1: Takže máme 5 stanovišť, pro posluchače bude zajímavé, že jsou v Boskovicích, Letovicích, v Brněnci, v Poličce a na Suchém. A mezi 10. a 18. hodinou posádky musí projet všechny stanoviště. Mají určitě první, kde začínají, aby se nám nehromadili a pak následně si volí trasu sami. Takže ten nájezd kilometrů bude různý, zhruba 120 kilometrů počítáme, že najdou.
0: 120 kilometrů. Na co se můžou návštěvníci srazu těšit? Co vlastně tam budou moci oni vidět a kde budou moci jako probíhat během toho závodu a tak podobně?
1: Máme letos jakoby téma srazu každý rok, tak letos máme svátky řemesel, takže v podstatě během závodu si budou sami vyrábět takovou malou taštičku, kdy vlastně začnou tím, že si ji seší, pak si projdou dalším řemeslem, kdy si to okovají, udělají se uzávěr. Z měděných plíšků si vyrobí ozdobu na to, ze dřeva si vyrobí ozdobu a vlastně výsledek na konci závodu bude tím, že budou mít krásnou zpracovanou taštičku ručně.
0: Takže si tak jako seší takový malý ruční velorex.
1: No, jasně, na doklady.
0: Já jsem říkal, že akci pořádá od roku 1998 uskupení Zlatá růže v Boskovicích. Vy jste asi byl u toho, že? U těch začátků.
1: Ano, já jsem první zakládající člen.
0: První zakládající člen a taky hlavní organizátor toho letošního, teda už po 28. se vlastně potkáváte. Kolik tak lidí se tam sejde? Myslím teď těch přímo majitelů, sběratelů velorexu.
1: Tak většinou podle posádek, jako když máme 150, tak přijde 150 sběratelů, někdy přijdou autama, ale jezdí s nima doprovody a to, takže kolem 200 lidí od velorexu tady bývá vždycky ten víkend.
0: Vy jste říkal, kolik vlastně najedou ty velorexy během toho závodu, to by mě jenom zajímalo, jak je to z výdrží nádrže, jak to vlastně funguje, kolik je schopen velorex ujet?
1: Záleží, jak máte těžkou nohu. A nádrž to absolvují bez problémů.
0: No tak já vám moc děkuju. My jsme si s vámi připomněli zlaté české ručičky československých konstruktérů bratrů Stránských a připomněli tedy u příležitosti 28. srazu velorexu. Ještě jednou opakuji, že dnes bude tedy ten orientační závod po okolí Boskovic. No a mluvili jsme s organizátorem Tomášem Kostíkem. Díky a ať se 28. ročník moc vydaří. Naslyšenou.
1: Tak děkujeme. Naslyšenou.
0: No a mě už nezbývá, než vás pozvat na další muziku, protože ještě do půl nám zaspívá Naďa Urbánková a zahraje kapela Kryštof. Krásné ráno přeje od mikrofonu Český rozhlas Brno a Janis Moras.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes vjede do brněnských ulic první opravená tramvaj typu Vario. Je to výsledek rozsáhlých renovací těchto vozů, které letos v březnu zahájil brněnský dopravní podnik. V dalších týdnech vjede ještě jedna opravená tramvaj. Do konce roku potom chce dopravní podnik zahájit renovaci 4 dalších. Firma jich má celkem 64. Město Kroměříž uvolní z rozpočtu 3 miliony korun na spolufinancování provozu, údržby a revitalizace podzámecké zahrady. Ta patří arcibiskupství Olomouckému a je veřejnosti přístupná bezplatně. Pro místní obyvatele památka UNESCO slouží jako městský park. Finanční podpora města je na stejné úrovni jako loni. Leo Express na české tratě vysílá španělské ojeté soupravy Talgo. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva. Talgo mají oproti běžným českým vlakům kratší soupravy a specifický podvozek. Před časem do Česka prošly vlaky ve Španělsku renovací. Zatím budou jezdit na trasách Praha-Olomouc-Hodonín-Bratislava a Praha-Ostrava-Prešov. Radnice ve Znojmě při příležitosti 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občanků na znojemské radnici. Medaily město zatím vyrobilo 100 kusů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice, hlavní tahy v regionu teď bez výrazných komplikací, opatrně pouze na D1 na kilometru 253 ve směru na Ostravu. Pracují tam silničáři na údržbě dopravního značení. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívá Lenka Filipová, posloucháte ranní Český rozhlas Brno, za pár vteřinek máme 8 hodin a 40 minut. Já vím, že jsem sliboval, že si dnes popovídáme s Jaromírem Meixnerem, naším sportovním expertem, hokejovou legendou, ale z technických důvodů se není možné spojit, takže nahradíme tady tuto chviličku pozvánkou. Od 1. května, tedy od včerejška, se výstavní sál minorického kláštera ve Znojmě proměnil v místo plné vzpomínek, fantazie a poctivého řemesla. Koná se tam totiž výstava Můj koníček vraný jako malovaný, která návštěvníky zavede do světa tradičních českých hraček, především těch dřevěných. Výstava sbírky Marie Maderové ze Šanova na Znojemsku nabízí setkání s hračkami, které v sobě nesou otisk několika generací. Nejstarší z nich mají více než 100 let a ty dřevěné připomínají dobu, kdy se zrodily první mechanické tahací hračky. To mi trošku připomíná to 100leté výročí Hurvínka. No, abych se vrátil k té pozvánce, vedle nich se objevují i předměty z období první republiky, poválečných let, ale i 50. let a éry socialismu. Náměstí v Blížkovicích na Znojemsku zaplní v neděli zítra 3. května 2026 od 10 do 15 hodin tradiční nedělní řemeslné trhy s ručně vyráběnými výrobky, kreativními dílničkami a bohatým občerstvením. Součástí trhu je i příjemné posezení s kapelou a vyžitím pro děti. Vstup na akci je zdarma. No a do třetice 1. květnovou neděli se veřejnosti otevře barokní kaple svatého Floriána stojící na vysoké skále nad Moravským Krumlovem. Slavnost zahájí poutní bohoslužba ke cti svatého Floriána od 11 hodin. Kaple bude následně otevřená k modlitbě i tiché prohlídce do 17 hodin a v 17 hodin následuje májová pobožnost. Kaple pak bude veřejnosti otevřená po celé léto až do září, vždy v pátek, sobotu a neděli odpoledne. Tak, tolik pozvánky, minutku po, máme 8 hodin 1 40 minut, tak a připraven už je Michal Tučný, Greenhorni, blízko Little Big Hornu a za chviličku počasí.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno, máme za chviličku 8:45 a já mám pro všechny fanoušky hokeje dobrou zprávu. Podařilo se nám nakonec spojit s Jaromírem a Meixnerem, takže přeji ještě dodatečně hezké sobotní ráno.
1: Krásné sobotní ráno, přeji vám.
0: Omlouvám se, že jsem vstoupil do řeči. Na mistrovství světa hokejistů do 18 let prohrála naše mladá reprezentace v semifinále v Trenčíně se Švédskem 3-4, dá se říct, že nešťastně.
1: Ano, dá se říct, že nešťastně. V podstatě se skoro měla vyhrané utkání, vedli 3-1 a za toho stavu měli přesilovku 5-3, tam to chtěli dát gól, předtím dostali takovou z dorážky gól na 3-2, tam byla obrovská chyba, protože jsme ztratili puk na obrané modré čáře, to se nemá stát, takže no a potom ve třetí Švédové ve 44. minutě Serence po individuální akci, kdy ho nechali projet až před brankáře a tam zasunul, takže 3-3, šlo se do prodloužení a tom prodloužení to bylo nahoru a dolů a nakonec 40 vteřin před koncem toho prodloužení nám dali gól Švédové a byla to smůla v tom, že jeden náš hráč ztratil hokejku nebo zlomil a takže vlastně jen tam takhle jako popojížděl, ty Švédi nás tlačili a nakonec to zužitkovali, takže je to smůla a tím pádem naši budou hrát dnes odpoledne proti Lotyšům, kteří prohráli v tom druhém semifinále Slováky 0-1 a budeme hrát o bronzové medaile.
0: Tak aspoň tam budeme držet palce. Ještě dnes pokračují v Českých Budějovicích české hokejové hry a naše reprezentanty čeká jak moc nepříjemný soupeř.
1: Jo, hodně nepříjemný soupeř. Švédi jsou v této fázi úplně suverénní, protože z těch 7 zápasů, které se odehrály v té eurohokej, všechny vyhráli, mají 20 bodů, skoro 35-11 a porazili v Jönköpingu v tom prvním utkání tady těch českých hokejových her Švýcary 8-1. A pozor, vyhráli 7 zápas v řadě, to je jasný a ten trenér Švédu zařadil do té sestavy 10 nováčků a z toho je tam 6 juniorů, kteří hráli na mistrovství světa 20. Takže Švédi budou opravdu pro náš oslabený tým po zraněních velmi nepříjemný soupeř. Máme za to poledne Švédsko ve 16 hodin.
0: Tak budeme držet palce i tam. Děkujeme moc, to byl Jaromír Meixner, náš sportovní a zejména hokejový expert. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: No a my si teď dáme to slibované počasí.
2: Počasí.
0: Na jižní Moravě nám teploty stoupají směrem nahoru, samozřejmě, když stoupají, máme tu rozmezí od 7 do 13 stupňů, dokonce i ve Strážnici už je teď aktuálně 7, nejtepleji ve Ždánicích a v Nemochovicích těch zmiňovaných 13, Stišnová Hájku nám údaj chybí. Dnes bude slunečno, můžeme očekávat také další oteplování, protože teploty se vyšplhají až k 21 až 24 stupňům, přes den bude převážně jasno jen kolem poledne a odpoledne se může vytvořit drobná kupovitá oblačnost, foukat bude slabý vítr jižních směrů. Do 15 km za hodinu neočekáváme žádné srážky a rozptylové podmínky rádomírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Biozátěž dnes na jedničce, sluníčko vyšlo v 17:30 a zapadne 11 minut po 8 hodině večerní. Teplotní rekordy ze 2. května, nejtepleji bylo v roce 2012 ve Strážnici 32,3 stupně Celsia, nejchladněji potom na Blanensku ve Žďárne a v Olešnici v roce 1935 respektive v roce 1960 zhodně -5 stupňů Celsia.
3: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině. Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bez lásky láska není. No, všichni jsme stejní, jak zpívá Jitka Zelenková. To mě přivádí vlastně na písničku, kterou dnes zakončíme ranní vysílání R.E.M. Everybody Hurts, každého to někdy bolí. No mě už nezbývá, milí posluchači, než se s vámi rozloučit. Dnešním ranním vysíláním vás provázel Janis Moras. Těším se na vás opět někdy příště. Užijte si dnešní sluneční den a zapište si do kalendářů 16. květen, den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno. Mějte se krásně a pěkný prodloužený víkend. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: S vrabem se v Česku v prvním čtvrtletí nakazilo přes 4100 lidí, meziročně o 40% více. Valtičtí radní vybrali firmu, která opraví tamní hřbitovní zdi. Dnes a zítra se v Boskovicích a okolí koná sraz velorexů. A počasí čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. Od začátku ledna do konce března se svrabem v Česku nakazilo přes 4100 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím loni to bylo zhruba o 40% více. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Nemoc přináší parazit zákoška svrabová, hlavně při těsném a delším kontaktu s nakaženým člověkem. Lékaři proti němu naordinují speciální mastičku. Pokračuje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arnberger.
2: Je potřeba i udělat hygienická opatření, to znamená všude vyluxovat, vyprat ložní prádlo, všechno oblečení, které měl dotyčný na sobě, a nebo na několik dnů vyvěsit ideálně v chladném prostředí. Ideálně stačí tak ty 3 dny třeba v chladu, aby ty zákošky byly v nevhodném prostředí a nepřežily.
0: Statistiku za první čtvrtletí ovlivnil i nový způsob hlášení nákazy. Nemoc je ale i tak na vzestupu. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. Firmu na opravu zdí okolo tamního hřbitova vybralo vedení Valtic na Břeclavsku. Rekonstrukce vyjde na více než 3 miliony korun. Začít by měla v nejbližších dnech. Hotová bude do konce srpna. Oprava je součástí rozsáhlé rekonstrukce smuteční síně, včetně střechy, interiéru a fasády, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Hoffmann.
3: Bude se dělat v letošním roce první etapa, a to je ta čelní zeď, tak aby pohledově z komunikace od lednice směr Valtice byl krásný pohled na opravenou budovu hřbitova, včetně čelní zdi.
0: Od začátku roku v Česku přibylo skoro 14 000 podnikatelů. To je o necelých 80% více než za první 3 měsíce loňského roku. Vychází to z údajů společnosti KRIF. Od ledna do března se podle ní v Česku zaregistrovalo přes 27 000 nových živnostníků. Nejvíce lidí začalo podnikat ve stavebnictví. Ve všech krajích taky ubylo lidí, kteří podnikání ukončili. Celkem jich bylo něco přes 13 000. Tento víkend se v Boskovicích uskuteční 38. ročník srazu velorexů. Historická vozidla dnes vjedou na orientační závod, během kterého zastaví v Letovicích, Brněnci, Poličce a v Suchém. Akce se účastní přes 100 posádek. Zítra Boskovicemi projede přehlídková kolona vozidel, doplňuje organizátor Tomáš Kostík.
4: Co se týče stáří, tak jezdí vlastně velorexy jak 250-350, to znamená od nějakých 55. 6. roku, ty starší tolik často nejezdí, a vlastně po 350 a 4 velorexy, který končila výroba v 70. letech.
1: Počasí.
0: Před námi další slunečný den, na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý, vítr jižních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu, tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Za chvilku vás zavedeme na místo, odkud budete mít město Cheb jako na dlani. Navštívíme totiž vyhlídku na věži kostela svatého Mikuláše. Prozradíme, co všechno z ní po vystoupání 170 schodů uvidíte. Konference Křesťan, správce stvoření, se bude po 4 květnové dny konat v Dobrém pod Orlickými horami. Pozveme vás s Karlem Sladkým. A pravidelné zamyšlení je dnes od římskokatolického kněze Pavla Lazárka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji klidné sobotní dopoledne.

0: Hanu Zagorovou jsme zahráli v začátku této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Theo do kaps je knižní řada teologie do kapsy od nakladatelství Biblion. V této chvíli obsahuje 4 knihy, mezi něž patří například titul Žít jako křesťan od Rowena Williamse, někdejšího arcibiskupa z Canterbury. Všechny knížečky spojuje formát, který je velký opravdu právě do kapsy či batohu. Jedna z nich se věnuje dnes velmi moderní a žádané křesťanské meditaci. Napsal ji benediktinský mnich John Main. Jeho kontemplativní modlitba je protikladem k dnešnímu uspěchanému konzumnímu světu a inspirovala statisíce křesťanů. Kniha zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak vznikla tahle drobná, ostře zelená knížka s názvem Getsemanské promluvy, se ptám Alexandra Fleka z nakladatelství Biblion.
2: My jsme moc rádi za grafické zpracování od Kamily Kučerové celé té edice. Vždycky na tom obalu je takový jednoduchý minimalistický symbol. Tak tady je vlastně taková oliva, když to je Getsemanská zahrada. Ale jinak je to vlastně název toho kláštera, kde tyhle promluvy John Main dával.
1: Proč jste sáhli právě po tomto titulu? Promluvy, v nichž John Main představil své pojetí meditační praxe, založené na starokřesťanské tradici i postupech východních náboženství, pronesl už v roce 1976.
2: Oslovilo nás vlastně hnutí české křesťanské meditace, že vlastně tenhle autor je jedním z prvních průkopníků tady té formy.
1: Zastavme se u ní. Když se řekne meditace, tak řada lidí myslí především na východní náboženství.
2: Dá se na to odpovědět, že křesťanství je východní náboženství, že přišlo k nám z Blízkého východu, ale není to nic jiného než starodávný způsob kontemplativní modlitby, ke kterému se jakoby oklikou můžeme vracet přes setkání právě s tím, že i ty jiné duchovní tradice praktikují. Můžeme to nazvat meditací, můžeme to nazvat tichou modlitbou. Tady vlastně John Main má takové 4 promluvy k určitému publiku.
1: Takže dává konkrétní návod, jak meditovat?
2: Já jsem to od té doby začal taky praktikovat aspoň pár minut ráno denně. Je to báječný. Mě právě vždycky nedávalo smysl taková ta modlitba, která předčítá Pánu Bohu buď nějaký nákupní seznam mých přání a stížností, anebo ho informuje, co je nového ve světě. Jo, jako co mu budu vykládat, jako všechno to ví. A vlastně ani nemám slova, ale vlastně modlit se třeba jenom jedno slovo, nebo úplně beze slov, mi najednou smysl dává.
1: Podělte se, co nacházíte?
2: Údajně se ptali jednou matky Terezy, co říká, když se modlí. A ona jim prý odpověděla, no nic, jo, poslouchám. Aha, a posloucháš jako Pána Boha, tak a co říká on? No nic, poslouchá. Mně to přijde krásný. Je to vlastně vrchol intimního vztahu, když spolu dva můžou mlčet a rozumět si, oba si naslouchat. Takže to jsou Getsemanské promluvy.

soudeřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Novým generálním vikářem pražské arcidiecéze se stal kněz Josef Ptáček, který působil ve farnosti kostela svatého Jakuba a Filipa v pražských Hlubočepích a v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Ptáček nahradil dosavadního vikáře Jana Balíka pro ekonomické věci a biskupa Zdenka Wasserbauera pro věci pastýřské. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se po sobotním slavnostním uvedení do úřadu ve svatovícké katedrále v pondělí poprvé neformálně setkal se zaměstnanci arcibiskupského paláce, kterým představil další své spolupracovníky. Například sekretariát arcibiskupa povede bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Václav Kolaja. Komunikaci arcibiskupství povede bývalý redaktor České televize a Českého rozhlasu Pavel Schröter. Papež Lev XIV. V pondělí ve Vatikánu přijal při audienci arcibiskupku z Canterbury Sarah Malaliovou, která se minulý měsíc stala první ženou v čele anglikánské církve. Hlava katolické církve slíbila, že bude dál pracovat na překonávání rozdílů, které tyto dvě křesťanské církve dělí. Také Malaliová připomněla, že oba byli povoláni kázat evangelium. Malaliová navštívila hlavní papežskou baziliku, pomodlila se u hrobů svatého Petra a svatého Pavla a setkala se s vysokými představiteli Vatikánu. Papežovi přivezla jako dárek sklenici medu ze zahrady svého oficiálního sídla v Londýně. Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské, včetně dosud nevystavených sošek, představuje od pondělí nová výstava Svatohorky na Svatéhoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla, stará i více než 200 let. Expozice bude přístupná ve Svatohorské klenotnici do 31. srpna. Od 18. století se na Svatéhoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany, víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes. Výstava navazuje na projekt Zalánské Madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. I tuto pozvánku jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A nadále přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Konference Křesťan správce stvoření se bude po 4 květnové dny konat v křesťanském ekocentru Krupárna v Dobrém pod Orlickými horami. Začne už ve čtvrtek 7. května a do neděle 10. května nabídne přednášky a duchovní zastavení. V neděli pak vyvrcholí společnou bohoslužbou. Večerní přednášky několikadenního programu budou určeny i pro širokou veřejnost. S jedním z organizátorů konference, Pavlem Světlíkem, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Křesťanství, příroda.
2: Ano, Bůh pečuje o své stvoření a i nás lidi vede k odpovědnosti, abychom nebyli jen takovými spotřebiteli toho všeho krásného světa a stvoření, ale spíš takovými pastýři a zahradníky toho, co je nám svěřeno. A vlastně nacházejí od začátku Bible, od Genesis až po Zjevení texty, které mluví o udržitelnosti, ta sustainability, udržitelnost, biodiverzita. To jsou krásné texty nejen o Noé, jako o jeho korábu, jak zachraňuje ty zvířata, že jo, takový první ekolog, starozákonní Noé postava, ale kniha žalmů, Davidovy žalmy, 104. žalm, 19. žalm, to jsou nádherné popisy stvoření o různých biotopech, hory, řeky, a ten David to tam prožívá a jsou to oslavné písně vlastně Pána Boha skrze jako stvoření. Nebo Šalamoun, znalec ptáků, znalec zvířat, tak vlastně kniha Přísloví, tam jsou různé texty o mravencích, o včelách, Septuaginta má i o včelách tam. Nebo Ježíšova podobenství, Ježíš v podstatě

0: i nového zákona.
1: Téma je?
0: A to téma je ale udržitelnost, biodiverzita a udržitelnost. Udržitelnost.
1: Proč jste zvolili právě toto téma pro tu konferenci?
0: Ano, toto téma navrhl iniciátor konference, pan doktor Milan Hluchý z Brna, Biokont Brno, která pečuje o biologickou ochranu, zvláště vinic, moravských nejen vinic, ale i třeba v Polsku. A on navrhl toto téma, on se tím zabývá léta, jak je možno i pečovat a zlepšovat věci v zemědělství, jak biologickými prostředky pečovat o přírodu. On přišel s tímhle námětem, abychom udělali to pro studenty, zvláště teologického semináře církve, ale i pro běžnou veřejnost. Takže tady budou velmi zajímavé přednášky na toto téma a po večerech je možno přijít i jako nezávisle, jako jenom host, který přijde na přednášku.
1: Bude to čtyřdenní konference v Dobrém, u Dobrušky pod Rulickými horami. Má název Křesťan správce stvoření. Jak se právě to křesťanství promítne do těch 4 dnů ve spojení s přírodou?
0: Budou tam nějaká témata od pana docenta Zahradníka z teologické fakulty. Potom tam bude víc k té přírodě od pana doktora Hluchého. Pak tam bude o klimatické změně, jak se projevuje na Krkonoších. Takový ten sled těch přednášek, až to bude končit v neděli takovou krátkou křesťanskou bohoslužbou na závěr.
1: Kdy bude ta bohoslužba?
0: Ta bohoslužba bude tady na centru. Ta závěrečná bohoslužba bude v neděli 10. května. Od 8 do 9 hodin.
1: Znamená to, že ti, kteří se chtějí zúčastnit všech dnů, mají možnost tady být, pobít?
0: Ano, ti, kteří se přihlásí, na internetu máme přihlašovací formulář, tam je potřeba se přihlásit. Je to na www.arocha.cz, tam se dostanete k jednotlivým sdělením a oznámením, jak si zajistit účast na této konferenci.
1: Konference Křesťan správce stvoření od čtvrtka 7. května do neděle 10. května. Pozvali jsme s jedním z organizátorů, Pavlem Světlíkem.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, se kterým se vydáváme teď na západ Čech. Jednou z nejvýraznějších dominant města Chebu je kostel svatého Mikuláše. Tyčí se nad historickým centrem už od 13. století a za tu dobu prošel řadou proměn. Původně románská stavba získala gotickou podobu, později byla upravena v barokním stylu a dnešní charakteristickou siluetu jí dali novogotické věže. V jedné z věží se nachází vyhlídka, na kterou společně s historikem Petrem Beranem vystoupala Jana Strejčková.
1: Prošli jsme přes turniket.
2: Nevím přesně, kolik těch schodů je, já jsem to nikdy nespočítal, asi tak kolem 170. Schodiště je nové z roku 2008.
1: A poměrně úzké.
2: Ale chodíme kolem zdiva, které je teda 800 let staré. Pozor, tady schod. Románská združená okna, krásná kamenická práce.
1: Už jsme úplně nahoře?
2: Nejsme.
1: Zdaleka ne.
2: Nejsme. Ještě půjdeme do zvonů.
1: A slyším tady něco hrát?
2: To je hradniční věž. Vždycky v celou hodinu hraje hudba. Teď jsme u zvonu. Tady zvon Jakub. Zvon Jakub původně byl v kostele v Horních Lomanech. Zvon Jan Nepomucký a gotický zvon. Ty dva zvony jsou tak kolem roku 1840, jsou z chebské dílny Dival. A v roce 66 se sem instalovali, pater Engelmann je nechal instalovat, oni byli převezeni z toho skladiště v Hamburku, protože za okupace Němci všechny zvony zrekvírovali, ale problém je v tom, že ty zvony nejsou dělaný stejně a nemají dobrý souzvuk. Ale není automatika, musí se zvonit ručně. Musí se zvonit ručně.
1: Při jakých příležitostech
2: se zvoní? Vši, vždycky v neděli před 10. hodinou. A teď půjdeme až nahoru.
1: Vystoupali jsme úplně nejvýš, jsme těsně pod věžemi.
2: Tak.
1: V jaké jsme asi výšce?
2: No, tak loď má vysoko 20 metrů, tak my budeme tak kolem 40 metrů ve výšce. Teď vidíme pohled na město, na Cheb, na náměstí, k nádraží, vidíme Dyleň, vidíme Zelenou horu, vidíme chebské kostely, staré dvorky, tady vidíme překrásné bývalé dvorky, protože většina těch dvorků se po době rekonstrukce vybourala. Třeba celá školní ulice je nová, všechny ty staré domy se vybouraly. Vidíme Špalíček, skupinu těch krásných kupeckých domů. Tady je nádherný výhled.
3: Vyhlídková věž kostela svatého Mikuláše je pro návštěvníky otevřená každý den, kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde předkládáme vaší pozornosti jednu zajímavou publikaci. Troje dveře do chrámu v nás, symbolista František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století. To je název rozsáhlé knihy, jejímž autorem je historik Martin Jindra, který se specializuje na moderní církevní dějiny. Životem a dílem sochaře Františka Bílka se zabývá už 25 let, od doby svých vysokoškolských studií. Natáčela s ním Jana Šustová.
1: O sochaři Františku Bílkovi už vyšla řada knih, ale nová publikace Troje dveře do chrámu v nás z pera historika Martina Jindry se vydává neobvyklým směrem.
2: My jsme vlastně doposavat měli docela hezky zmapovanou historii Bílkova díla, Bílkovy tvorby, ale historici a badatelé zatím neupínali moc pozornosti na rodinnou historii Františka Bílka, jeho dvou dětí, Berty a Františka Jaromíra, takže těžiště téhle knihy je zaměřeno právě na život, na poslední třetinu života Františka Bílka, kde se detailně snažíme zmapovat, jakými směry a v jaké situaci se František Bílek nacházel. A pak i na vlastně životy tedy jeho dvou dětí, kdy dcera Berta celý život prožila tady v Československu a syn František Jaromír po únoru 1948 emigroval a vlastně prožil potom třetinu svého života v jeho americké Uruguay.
1: Symbolický význam má i název knihy Troje dveře do chrámu v nás.
2: František Bílek nějakým způsobem celý život se snažil ve svém díle i ve svém životě vnímat vztah člověka a Boha. On vlastně měl pocit, že to jeho umění by se mělo týkat těch nejzákladnějších věcí člověka. Vlastně se i považoval do jisté míry za člověka vyvoleného, což mu samozřejmě způsobovalo i řadu nedorozumění mezi jeho přáteli a třeba okruhem některých lidí z prostředí katolické moderny, kde se pohyboval. A ty troje dveře do chrámu v nás jsou tými třemi cestami, kdy František Bílek sám mluví o tom, že když stavěl tady svoji ateliérovou vilu v Chodkových sadech, tak ji chtěl koncipovat jako chrám, nejenom jako budovu, ale jako chrám, kam by přicházeli lidi za určitou duchovní výživu. A ty symbolické troje dveře tedy mají ukazovat jednak tu jeho cestu, jak on ji připravoval sám pro sebe a skrze svoji tvorbu i pro svoje diváky. A pak taky cesty právě těch jeho dvou dětí, které byly vlastně výrazně jejich otcem ovlivněny. Takže jsou to i pak cesty Františka Jaromíra a jeho dcery Berty.
1: František Bílek a jeho rodina byli původně členy římskokatolické církve. V roce 1921 však přestoupili do církve československé a sochař ovlivnil i povolání svého syna.
2: Jeho velkou touhou bylo, aby syn František Jaromír se stal duchovním této církve. František Jaromír měl ale duši kumštýře, byl to člověk, který měl rád veselý život a divadelní prkna a od mládí prostě inklinoval k divadlu a toužil to divadlo i profesionálně dělat jako svoje zaměstnání. Ovšem tomu jeho autoritativní otec neumožnil, respektive dal mu jakési ultimátum, kdy syna postavil před rozhodnutí, že buď to tedy bude sloužit duchovně mezi lidem a potom nestratí rodinu, anebo se tedy bude věnovat divadlu, ale pak by se mohlo stát to, že tu rodinu ztratí. Takže na základě tohoto otcova ultimáta se syn vlastně podvolil tomu jeho přání, vystudoval bohosluví a stal se knězem církve československé a tuhle tu službu vlastně konal v řadě náboženských obcí vesměs jako venkovský farář, když pak se dostal i do některých pražských obcí až do vlastně otcovy smrti. Jakmile František Bílek zemřel v roce 1941, tak krátce na to syn tu službu opustil a konečně mohl realizovat ty svoje touhy na divadelních prknech.
1: Pro církev československou byla tato kněžská etapa života Františka Jaromíra Bílka velice důležitá.
2: Díky tomu se vlastně uskutečnila vůbec největší vlastně realizace interiéru od Františka Bílka v chrámu knížete Václava v Praze na Zderaze na Novém Městě, pro který František Bílek v době, kdy tam jeho syn sloužil jako duchovní, navrhl krásný modřínový krucifix, k tomu oltář s postavami z české historie, dva svícny propojené s pulpity a je to taky jediný chrámový interiér, kde se můžeme setkat i s motivy, které navrhl Bílek pro zborové lavice.
1: Dcera Berta Mildová Bílková se stala sociální pracovnicí a dlouhá léta od roku 1936 vedla ústředí sociální práce církve československé a převedla ho i přes složité období druhé světové války.
3: život plyne dál.

0: dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vstoupili jsme do měsíce května a člověk si najednou znovu uvědomí, že žije ve světě, který je krásný. V kráse, která z určitého úhlu pohledu není k životu bezpodmínečně nutná. Kráse, která je jakoby navíc. Květy by mohly být menší. Stromy by mohly kvést kratší dobu. Vůně by nemusela být tak intenzivní. A přesto všechno jakoby v květnu vyjadřovalo nešetřím, dávám naplno. Možná právě tady začíná i parabola mezi křesťanstvím a krásou. Protože ani křesťanství nezačíná desaterem přikázáním. Nezačíná tím, co máme dělat nebo nedělat. Začíná setkáním s krásou. My Evropané jsme zvyklí přemýšlet o životě často v kategoriích správnosti, výkonu, spravedlnosti. Co je dobře, co je špatně, co se má, co se nemá. Ale evangelium nám ukazuje jinou kategorii. Ne kategorii moralismu, ale kategorii krásy. Protože člověk se nemění tím, co se mu řekne. Člověk se mění tím, že vidí něco krásného. Svatý apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, když hledíme na Pána, jsme proměněni od slávy k slávě. Protože vidím krásu, stávám se jiným člověkem. Bible nám dává jeden z nejsilnějších obrazů takové krásy. Příběh z Betánie. Žena vezme vzácný olej, nard. Velmi drahý, velmi vzácný. A vyleje ho na Ježíšovy nohy. A evangelium říká, celý dům se naplnil vůní toho oleje. Zkuste si to představit. Nejenom gesto, ale tu vůni. Vůni, která se šíří. Vůni, kterou nelze zastavit. Vůni, která promění atmosféru celého dne. Kategorie správnosti by reptala. Proč tolik plýtvání? Proč tolik? Proč ne méně? Proč ne rozumějí? A tady se setkávají dva přístupy. Přístup kalkulu říká, kolik to stálo, co z toho máme. Logika lásky říká, dávám, protože miluji. Dávám, protože je to krásná. A je zajímavé, že evangelium neříká, ten olej byl drahý. Říká, dům se naplnil vůní, protože skutečná láska se pozná podle toho, co vytváří kolem sebe. Ne podle ceny, ale podle vůně. A možná právě květen nám pomáhá tuto druhou logiku znovu objevovat. Protože příroda v květnu nepočítá. Kvetoucí stromy se neptají, vyplatí se to. Vůně šeříku neříká, kolik za to dostanu. Krása prostě je a dává se. Možná si vzpomenete na chvíle, když jste někde byli a řekli jste si, tady je dobře. A nedokázali jste přesně říct, proč. Možná to bylo právě kvůli té vůni, atmosféře, přijetí, laskavosti. A květe nás zve, abychom takovou vůni tvořili. Ne velkými slovy, ale obyčejným životem. A tak vám dnes na začátku máje přeji, aby váš život byl jako rozkvetlý strom. Aby ve vašem domě byla vůně krásy. A snad, aby i někdo mohl říci, ten jejich dům byl naplněný vůní. Přeji všem posluchačům krásný májový měsíc.

0: Hostem pondělních Dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze Střední zahradnické školy v Rajhradě a povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na tramvajové koleje v Brně se dnes vrací první opravený vůz typu Vario s novým mlakem i klimatizací. Lidem chodí podvodné SMS zprávy o dopravní pokutě. Policisté vyzývají k obezřetnosti. Historii práva útrpného přiblíží zájemcům komentovaná procházka po naučné stezce u Křenovic. A dnes čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dnes vyjela do brněnských ulic první opravená tramvaj typu Vario. Je to výsledek rozsáhlých renovací těchto vozů, které letos v březnu zahájil brněnský dopravní podnik. Běžně se cestující z tramvají tohoto typu setkávají na linkách 1 nebo 12. Ta opravená dnes jezdí na 9. Jak revize vypadají, popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
4: V rámci generální opravy každý vůz v podstatě rozebereme a kompletně zrepasujeme. To znamená, buď jednotlivé součástky opravíme, anebo je vyměníme za úplně nové. Do tramvají navíc instalujeme také nové informační panely, nerezová madla a také výkonné klimatizace.
2: V dalších týdnech vyjede ještě jedna opravená tramvaj. Do konce roku potom chce dopravní podnik zahájit renovaci 4 dalších. Firma jich má celkem 64. Policisté varují před novou metodou podvodu. V posledních dnech se objevují případy, kdy lidem přijde SMS zpráva, že udělali dopravní přestupek a že musí do 3 dnů uhradit pokutu. Internetový odkaz vyzývá k vyplnění osobních údajů, včetně informací o vozidle, a poté je člověk nasměrovaný na internetové bankovnictví. Pokračuje mluvčí policistů Dana Čírtková.
5: Zde lidé vyplní údaje ke své platební kartě a poté zjistí, že jim neznámý pachatel z účtu odčerpal finanční prostředky. Důrazně veřejnost varujeme, že policie nikdy nezasílá SMS zprávami informace o tom, že by se někdo dopustil dopravního přestupku. Pokud vám taková SMSka přijde, tak na ní nereagujte, protože se jedná o podvod.
2: Na komentovanou vycházku po naučné stezce o historii práva útrpného na Slavkovsku se dnes můžou vypravit zájemci s odborníkem na tuto oblast. Stezka začíná v Křenovicích a vede na Popravčí vrch nad Slavkovem u Brna, kde stojí replika šibenice. Sraz účastníků je ve 2 hodiny odpoledne. Průvodcem bude umělecký kovář a autor naučné stezky Oldřich Bartošek.
6: Začínáme v Křenovicích pod kostelem, pak jdeme jako po těch zastaveních jednotlivých. Máme 5 těch zastavení. Já vždycky vlastně u toho zastavení něco podkládám. Všeobecné soudnictví, jak to mučení probíhalo. Vrcholem je potom ten Popravčí vrch samotný, kde jsme našli základy kamenný, byla ta šibenice kamena. No a tam je to vlastně o těch popravách. Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let letos zlato z mistrovství světa nezískají. V semifinále turnaje v Trenčíně podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili 2gólový náskok. České mladíky čeká na šampionátu duel o bronz proti Lotyšům. Úvodní buly padne v 15 hodin.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude slabý vítr jižních směrů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na silnici 23 u obce Rapotice na Třebíčsku. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
7: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je tu květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišli poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady která, obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně aha, tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky paní Marie a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování, při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten rostok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20-metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme, 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněna, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky.

0: vězeny lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
1: A ten popis vzhledu? Předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
0: Ano, ano, je to tak. Jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
1: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
0: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
1: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
0: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
1: Tu barvu jste ještě nezmínil?
0: Je to mahagonově červená barva.
1: To musí být tvor krásný už jenom na pohled, a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
0: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
1: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
0: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temení hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
2: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a masově kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim, a třeba příští jaro tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobbyredaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umístěvat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2–3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Bolo to veľmi fajn, že proste niekto ti dá tú možnosť. Tu máš mikrofón a 4 minúty, kde môžeš povedať, čo chceš. Čo bolo vtedy pre mňa akože veľmi dôležité, lebo no bola som chvíľku po coming oute. Rodičia nedobre zobrali coming out a presťahovala som sa od nich do Košíc.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Aktivita klišťat v celém Česku je vysoká. V Brně v Kohoutovicích dokončují dvě komunitní zahrady. Dětem narozeným v letošním 8. roce od založení Znojma daruje radnice pamětní mince. A počasí dnes čekáme většinou jasno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat v celém Česku. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo případů nákazy nemocemi, které přenášejí. Přednosta Motolské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek uklidňuje, že ne z každého přisátého klíštěte se člověk nakazí boreliózou nebo encefalitidou. Důležité ale je klíště odstranit, místo dezinfikovat a pak sledovat. Trojánek taky doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout. Pokračuje.
4: Velmi spolehlivou ochranou je očkování, to nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarubnutí.
3: V tu chvíli už je nutné vyhledat lékaře. V Brně Kohoutovicích v květnu otevřou komunitní zahradu v lokalitě na Kopaninách. Zahradu dokončují také v okolí radnice na Bašného ulici. Tu plánují otevřít na konci června. Oba tyto prostory poslouží lidem jako místo pro odpočinek a botanické vyžití. V obou zahradách právě dokončují výsadbu, doplňuje starosta Brna Kohoutovic Jakub Hruška z KDU-ČSL.
5: Na Kopaninách vzniknou terasovité záhonky, bude tam nové schodiště u radnice, dochází i k rozšíření dětského hřiště, od trampolínu, houpačky, ale i takové ty sluchovody a další záležitosti, které myslím děti moc potěší.
3: Radnice ve Znojmě při příležitosti 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občanků na znojemské radnici. Medailí město zatím vyrobilo 100 kusů. Přibližuje nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
6: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občanků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit.
3: Tradiční jarní výstava drobného zvířectva dnes začíná v Novém městě na Moravě. V areálu v Nezvalově ulici za vlakovým nádražím majitelé předvádí své chovy králíků, holubů či drůbeže a exotického ptactva. Součástí bude i doprovodný program. Výstava pokračuje i v neděli až do 15 hodin.
2: Počasí.
3: Před námi další slunečný den na jihu Moravy. Dnes čekáme jasno, během dne se může místy objevit drobná oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda omezuje provoz na silnici 397 u obce Čejkovice na Znojemsku. Srazila se tam dvě osobní vozidla. A nehoda taky v Třebíči v Husově ulici. I tady se srazila dvě vozidla, s opatrností tady projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pěkně v teple, bez bundy, zdravím všechny Zikmundy. To jim k svátku právě dneska bude patřit dárků směska. Já si metu cestičku, jak jim poslat písničku. Mluvíte mi přímo z duše, kdo říkáte jednoduše. Ano, prostě v každém směru pustím hudbu do éteru. Dodám také zpočátku, že není jen ke svátku. I dnes je má ambice potěšit vás tisíce. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 2. května roku 2026 a v Brně máme hezky, opravdu hezky jarně. Sluníčko nám svítí, jak se říká v Brně, zonc na rumpluje do oken. No a začíná právě v 11 hodin taková, bych řekl, součást víkendových srdcovek, a to je luštění a hádání. No takže já už vítám toho, kdo za všechno může, co se týče toho luštění a hádání. A to je náš editor Miloš Šenkýř. Miloši, ahoj.
1: Krásný den.
0: Milošku, jak se máš?
1: No já, když jsem jel teďka tou přírodou, jak to tady vypadá nádherně venku, a nejen tady v centru, ale i okolo, tak jsem nadšený. Jo. Jaro je tady.
0: Seš dneska nabit úkoly pro naše posluchače?
1: Tak, teď ještě nabit s jakým i, jestli jsem natlučený tím, s tím někým, anebo nabit jako, že jsem plný. Ano, a velice rád je rozdám.
0: Tak, ale abychom mohli začít, nejdřív musíme co? Odtajnit tu hádanku, celotýdenní hádanku, kdo, kdy, kde, kterou máme za sebou. Takže, v tomto kole jste nás opravdu, moji milí, překvapili hned několikrát. Poprvé už v pondělí, když první správná odpověď dorazila jen pár minut po oznámení indicie. Tohle to tedy fakt jako já, když jsem uvědomím tu první indicii, to asi musel být obyvatel nebo člověk, který tím místem prochází nebo projíždí. No prostě to tak asi je.
1: No jen to řekni, lyžuje.
0: Lyžuje, správně. Jo, vlastně teď už můžeme, protože...
1: Teď už to můžeme
0: ano,
1: říct.
0: Ano, ano, teď už bychom nikomu moc nenapověděli. V další odpovědi jste se však mýlili. Druhé překvapení bylo, že od úterý už nám chodili jen samé správné odpovědi. A třetí překvapení, že v pátek se přece jen jedna nesprávná odpověď objevila. Napsali jste Štramberg a to nebyla bohužel správná odpověď. Ale jinak vás opravdu musíme pochválit. Takže, Miloši, hledali jsme co?
1: Hledali jsme před klášteří. Nádhernou obec, ano, v Podhůří Vysočina.
0: Hledali jsme před klášteří. Jak jste k tomu měli dospět? Pondělní indicie zněla takto. U nás už se v létě lyžuje výrazně víc než v zimě, což v tuzemsku tak obvyklé není.
1: Tamní lyžařský areál Klínek je uspůsobený pro travní lyžování.
0: Úterní indicie? Která obec se může pochlubit tím, že má svou čepičku, i když zřícenou?
1: A to je název hradu, respektive jeho zříceniny, který se leží na kopci nad předkláštěřím.
0: Tak to teda vůbec nevím, že tam nějaká zřícenina leží.
1: Námět na výlet.
0: Správně. Středeční indicie. No řekněte, kde všude byste hledali v naší zemi krápníky? I nad námi? Je tu i drobné propojení se Slovenskem.
1: Připomínka Květnice, nádherného kopce s jeskyněmi, a ta největší je pojmenovaná po Alojzi Královi, který objevil Demenovskou jeskyni svobody na Slovensku.
0: Ano, to propojení se Slovenskem. Čtvrteční indicie zněla takto. Máme tu pohřbenou královnu. A dokonce královnu, jejíž manžel získal dokument, jehož letopočet si pamatuje snad každý.
1: Tak já začnu od toho letopočtu. 1212, Zlatá bula sicilská, získali Přemysl Otakar I. a jeho manželka, královna Konstancie Uherská, založila v předklášteří klášter a je tam i pohřbená.
0: A poslední páteční indicie zněla takto. Někde najdete nebeskou růži, u nás spíše bránu. Do které obce vás to celý týden lákáme?
1: No a začnu tou růží. Róza Cély, růže nebeská, je v Dolních Kounicích a v předklášteří mají Portu Cély, neboli bránu nebes.
0: Tak, takže správná odpověď je předklášteří. Soutěžili jste všichni o knihu Česká kniha rekordů a kdo se stal šťastným výhercem? A ne, máme šťastnou výherkyni. Šťastnou výherkyní se stává paní Hana Čtvrtlíková z Brodku u Přerova. Paní Hanko, my vám s Milošem blahopřejeme, užijte si cenu. Tak, my už máme, známe tedy vítěze minulé hádanky, no a než se pustíme do dalšího hádání, tak si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: známe vítězkyni minulého kola, minulé hádánky, kdo, kdy, kde. No a my můžeme začít tedy soutěžit jako pro dnešní den. Takže čím začneme, Miloši?
1: Začneme chemií.
0: Ou, to nebyl můj oblíbený předmět.
1: Dobře, tak já to zjednoduším, chemii pro základní školy.
0: No, tak lepší, ale ta neznalost v chemii, ta se odvíjela už opravdu od základní školy a můj otec mě, jak se říká, řezal jak žito, protože on byl potravinářský chemik, měl chemické vzdělání. Takže...
1: Dobře, tak češtinářskou chemii, to už bude znít lépe.
0: Nevím, co to je, ale zkus to.
1: No, já zkusím, ty zkusíš, protože tady máme takový krátký text, ve kterém jsou formou skrývaček schované názvy, české názvy chemických prvků. A já bych byl rád, aby je takový ten klasický způsob, jak je to rozdělené, schované uvnitř slova, rozdělené mezi dvě po sobě jdoucí slova a podobně.
0: Ano.
1: A mně bude stačit, když jich posluchači najdou, budu hodný 9.
0: 9.
1: 9 názvů chemických prvků, které budou schované v tom textu. Takže prosím, čti pomalu, aby ano. To hezky stihli tak si zapisovat.
0: To by mě mohlo snad trknout, protože já znám jedno hlavně velmi pomocné slovo, to je měď. A k tomu bylo kuprum, to znamená, že to člověkovi evokoval, že má zajít do potravin a zakoupit nějakou tu lahůdku. Takže půjdeme na to?
1: Jo, kuprum, takhle hezky.
0: Ano, ano,
1: ano tak to zní hezky, ale hledáme české názvy.
0: Ano, hledáme české názvy. Takže dobře poslouchejte. Jsme v chemické laboratoři. Hned vlevo, díky dennímu světlu, do jejího nitra donáší paprsek pohodu. Škobrtne onoviny, osvítí zápisy položené u raných pokusů a vyděsí raritní myš, která se snaží olov obvyklé snídaně. Kde je zase lenivá uklizečka, že lezoucí potvoru nechytí? Slova nad dveřmi to trošku vysvětlují. Nerušit, bádáme blízko baltu a posloucháme srdcovky. Já to vezmu ještě jednou.
1: Ještě jednou, určitě.
0: Jsme v chemické laboratoři. Hned vlevo, díky dennímu světlu, do jejího nitra donáší paprsek pohodu. Škobrtne onoviny, osvítí zápisy položené v raných... Škobrtne onoviny, osvítí zápisy položené u raných pokusů a vyděsí raritní myš, která se snaží olov obvyklé snídaně. Kde je zase lenivá uklizečka, že lezoucí potvoru nechytí? Slova nad dveřmi to trošku vysvětlují. Nerušit, bádáme blízko baltu a posloucháme srdcovky. Tak, moji milí, budeme se těšit na telefonním čísle 726 46 5200.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Josefa. Dobrý den, Josefe, my vás zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak slyším, že nějaké šumění, jste na cestě?
1: Ano, jsem na cestě autem.
0: Autem, tak to jsem zvědavý, jak se vám to podařilo všechno pochytat. Takže...
1: Tak já jedu s dcerou a s manželkou a...
0: A jo, no tak...
1: Dcera má ve škole chemii, tak mi to nějak dali dohromady.
0: Tak to máte šikovné spolupracovníky, ti vám napovídají. Takže pojďme na to. Které prvky vám vyšly?
1: Tak olovo, železo, uran, síra, kobalt, vodík, radon, neon, selen, vanad.
0: No teda, co říká pan profesor?
2: No tak je to dokonce o jeden víc, než jsem chtěl.
0: Ano.
2: To je na pochvalu a chybí vám tam jeden.
0: Úplně první, že?
2: Úplně první, ano.
0: Úplně první. Ale ne, Josefe, je to výborný. Je to výborný. Ale já vám přečtu první větu, jestli vás to nebo děvčata to ťukne, jo? Jsme v chemické laboratoři. Co? A vy se kocháte, Josefe, přírodou.
1: Ne, ale taky nic nenapadá.
0: Tak hele.
1: Asi hned na poprvé.
0: Ano,
1: tak pak...
0: takže Josefe, jsme v chemické laboratoři. Tak je tam bor.
1: Bor,
0: ano, správně. Ale Josefe, ne, je to perfektní, děvčata jsou velmi dobrými spolupracovníky, je to prostě úžasný. Tak jo, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, jo?
1: Děkuju, ano.
0: A my si pustíme písničku.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička dozněla, my máme prvního šťastného výherce pana Josefa, ještě jednou blahopřejeme, takže můžeme jít do druhého úkolu, Miloši.
1: A ten bude tradičně jaký?
0: Ten bude hudební.
1: No výborně, tak.
0: To jsem uhodl, že jsi šikovnej.
1: Chceš cenu?
0: No, ne.
1: Měl bych tady nějaké vinařské romantiky nebo něco takového?
0: No tak to by bylo jako prostě sebemrskačství, to ne.
1: Dobře. Tak my teď vyrazíme za Ljubou Hermanovou.
0: Hezký. Víš, že si pamatuju z jeviště, promiň, že ti skáču do pusy?
1: Ale.
0: Tady z večerního Brna. To se psalo rok 1971.
1: Dva roky tady v Brně působila.
0: No, tak jenom, tak promiň.
1: A ona před zhruba 60 lety naspívala písničku, která byla o obyvatelích nikoli v Brna, ale Ostravy. Ale v té písničce se objeví i velice originální označení obyvatel dalších míst napříč světem. A já teď neprozradím otázku, protože to prozradíme až po písničce a tak se vyplatí poslouchat. A vyplatí se poslouchat pozorně.
0: Výborně, takže číslo je?
1: Po písničce ale 726
0: 46
1: 52
0: 00.

tyhle pepíky. Brňák, to je zase grázl veliký. Otrok z Hradce není pojem neznámý. Prostě jo, má originál Dacany. V Americe tam jsou samý mulati. V Bráníku jsou zase všichni saláti. V Paříži jsou světoznámí apači. Ale tohle všechno na nás.

0: Ljuba Hermanová dospívala soutěžní písničku a Miloš teď položí otázku.
1: Tak, jak v té písni označila obyvatele Hradce Králové?
0: Jak Ljuba Hermanová v písničce označila obyvatele Hradce Králové? 726
1: 46
0: 52 00. A nebudeme vám pouštět písničku.

0: písničku, čekáme hned,
1: hned
0: nebo pustíme?
1: Teď, počkáme,
0: už je tady telefon, tak já ho zvedám a halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, Petr z Brna.
0: Petře z Brna, my vás zdravíme, tak co, jak?
2: Otroci.
0: Tak co říká pan profesor?
1: Tak poprvé to znělo otroci, pak tam bylo to V na začátku, ano. Takže skvělé. Pan Petr poslouchal, nebo tu písničku znáte?
2: Ne, ale celoživotně fandím sportu, takže víme, kdo hraje za Hradec Králové fotbal.
0: Ano, víš, říká otroci, ano. A Petře, víte, jak to říkala v písničce, jak nazývá nás Brňáky?
2: No, jak nás nazývá Brňáci, já jsem se soustředil, čeče. Brňáci nám říká, Dacani ne, to jsou prostě, Ježišmarja, jak nám říká, tak to mě vypadlo. Teď mě to vypadlo takhle na dotaz. Vím, že prostě mě zarazilo Dacani, mám v prostě hodně lidí, ale ještě jsem nikomu neřekl Dacan, ale Brňáci, Hergot.
1: Podle jednoho zločince.
0: Podle jednoho zločince,
2: jo,
0: no.
2: Jo, grázli.
0: Grázli, ano, přesně. Tak jo, Petře, takže my blahopřejeme. Zůstaňte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme zas některou z písniček, která co? Nestár.

0: Tak to byla písnička Osmý den Olympika. My máme třetí úkol, ne osmý. Máme před sebou třetí úkol, který vám zadá Miloš Jenkýř. Máme šťastného výherce Petra, ten už bude oceněn, ten uhodl, že tedy hledáme otroka, tak se říká prostě obyvatelům města Hradce Králové. Takže, Milošku, jdeme do třetího úkolu.
1: Třetí úkol v šestý den po osmém dni. Tak to je, jo?
0: Tak.
1: Ale to není úkol. Úkol bude trošku o znalostech a hodně o důvtipu.
0: Tak.
1: Máme několik indicí a z nich je potřeba vyzkoumat jednou jedinou spojnici těch indicí.
0: Tak. Indicie zní takto. Rok vzniku České republiky. 144 čárek. Měď kryjící ocel. Brněnská katedrála. Lev uzavřený v kruhu. A ta katedrála není stoprocentní. Opakuji jednotlivé indicie. Rok vzniku České republiky. 144 čárek. Měď kryjící ocel. Brněnská katedrála. Lev uzavřený v kruhu. A ta katedrála není stoprocentní. Tak to byly indicie a na základě těchto indicí byste měli vy uhodnout, co vlastně tyto indicie spojuje.
1: Přesně tak.
0: Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Písnička dozněla, ale nikdo zatím nevolá. Nám telefon trošku problikl, ale než jsem to zvedl, už byl volající pryč. Takže...
1: A vidíš, já bych se skoro vsadil, že toto bude tak jednoduché, že budou volat všichni okamžitě, protože všichni tu odpověď znají.
0: Jo, no tak to
1: nebo
0: se teda...
1: drtivá většina. Já bych tak... se s tebou skoro vsadil.
0: Tak to se teda vsaďme.
1: O co?
0: No tak o... Aha, o to, co hledáme, nebo jak bych to... Jak by to šlo
1: se vsadit.
0: Už jsem to málem prozradil.
1: No teď už to málem prozradil.
0: O šálek kávy. Co to říkám, Ježinko?
1: Ne,
0: to
1: ne.
0: Jako...
1: Ale co by tak mohlo být z roku 93 mít 144 čárek, být to z oceli a mědi, souvisí to s brněnskou katedrálou, být tam lev uzavřený v kruhu a ta katedrála není 100%, všichni to znají.
0: Co by to tak mohlo být, víš?
1: A všichni to mají, bych řekl taky.
0: Takže vsadíme se?
1: No, co se sadíme teda?
0: Já o to, co držím v ruce.
1: Co držíš v ruce? Dobře, to bych mohl
0: nebo
1: mít
0: na
1: taky.
0: To, na co ukazuju.
1: A teď najednou se ukazuje, že to máme opravdu skoro všichni. Tak Janis Moras, který tady s námi sedí.
0: A už někdo zvoní, takže už se nevsadíme. Už to bude výborný, já to zvedám. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
0: Eva z Uherského Hradiště, tak Evičko, jak vám, co jsme hledali?
2: No, myslím si, že je to 10 koruna.
0: Počkejte, myslíte si to, nebo to víte?
2: No, tak vím to.
0: No tak, samozřejmě, je to 10 koruna. Jak jste, co vám tak napovědělo?
2: No, asi ten lev v kruhu.
0: Lev v kruhu.
2: Němská katedrála.
0: Ano. A co si myslíte, že čím tedy myslel vlastně Miloš Jenký z těch 144 čárek?
2: No, mám tu 10 korun v ruce, tak možná to vroubkování.
0: To vroubkování, správně. Nestačila se to přepočítat, vidíte. Já taky ne.
1: Přiznám se, že já jsem tedy věřil údajům České národní banky, protože pokoušel jsem se to přepočítat a pak jsem řekl, že by to tak zhruba mohlo být, ale ono se to nepočítá snadno.
0: Takže, paní tak. Evo, vyhrála jste, je to jasné, takže...
1: Ještě možná, pardon, Zdenku, dlužíme tu katedrálu, která není 100%, možná ano, to ještě ano. Dlužíme jako vysvětlení.
0: Tak co s tím myslel, Miloši?
1: No já se tam paní Evě, jestli tuší.
0: Jo tak, nejdřív paní Eva, potom ty, dobře.
1: Ona totiž, tak já to prozradím. Netušíte, paní Evo?
2: Asi úplně netuším.
1: V roce 2000 totiž byla vydána edice 10 korun, která na té přední straně nemá katedrálu, ale má tam takový hodinový strojek, jako symbol milénia. Takže máme vlastně dva druhy, ono jich je víc, teda by řekli numismatici, ale dva základní pro nás laiky, druhy 10 korun.
0: Tak, no... Paní Evo, tím, že jste uhodla, získáváte cenu, to znamená, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, protože my už se budeme pomalu loučit, takže vydržte mi minutku na telefonu, jo?
2: Děkuju.
0: Bezvadný.
2: A všeho krásný den, děkuju.
0: Děkujeme. Takže, Miloši, dopadlo to dobře, 2-1 tedy pro chlapy, ale tak žena, paní Eva, zachránila teda ty ženy. A máme tedy třetí šťastnou výherkyni, takže je to úžasný. Byl jsi spokojen?
1: Byl jsem spokojen, tedy čekal jsem u té 10 koruny, jakože všichni budou volat, protože všichni mají v kapse, jak jsme si ukázali. Ale mimochodem, tedy vyhrál jsem já, že? Protože já jsem říkal, že to posluchači uhádnou.
0: Ne, počkej, to jsme se vůbec nevsadili takhle.
1: Jo, to jsme neskončili.
0: My jsme se dohadovali, jako o co se vsadíme, že jo?
1: Dobře.
0: A já už jsem chtěl říct, že se sázím o 10 korun, kterou tady držím, tohleto, takže a do toho už volala paní Eva. To zase
1: dobře,
0: jako...
1: Dobře, tak jo, ne, jo. Tak...
0: Protože
1: si každý necháme to svoji.
0: Ano, protože těžko jsme hledali, to, o co se vsadíme, že jo? Takže, tak jo... Hádanka na příští týden je připravena?
1: Je připravena, jsem zvědav, jak si s ní posluchači poradí.
0: Výborně, a co tě, počkej, to jsem chtěl se ptát, co tě vůbec vedlo k tomu, že si našel tu 10 korunu, že jako jsi říkal, to bude dobrý úkol?
1: Ona mě spadla ze stolu a říkala jsem si, je, to by byl vlastně dobrý nápad.
0: Tak jo, dobře. Takže, moji milí posluchači, dnešní hádání, tedy ve víkendových srdcovkách s Milošem Šenkýřem, pomaly linku končí. Užijte si neděli a v pondělí hned po 9. hodině se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Hezký den.

smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Naďi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Naďi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Důchodci zřejmě budou moci ukončit spoření bez sankcí. Vysoké učení technické příští týden otevře v kryté tržnici na Zelném trhu v Brně univerzitní centrum. Více než 100 let staré hračky vystavují ve Znojmě. Dnes bude na jižní Moravě převážně slunečno, někde drobná kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí až na 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Důchodci zřejmě budou moci ukončit spoření bez sankcí. Návrh skupiny koaličních poslanců by měla sněmovna schválit v předložené podobě bez úprav. Sněmovní rozpočtový výbor nedoporučil schválit žádný ze tří vznesených pozměňovacích návrhů. Přišli s nimi opoziční poslanci z klubů TOP 09 a Pirátů. Stojí to v usnesení výboru. S návrhy nesouhlasil za předkladatele místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO. Negativní postoj mělo i ministerstvo financí. Příští týden otevře Vysoké učení technické v Brně nové univerzitní centrum v kryté tržnici na Zelném trhu. Na středečním slavnostním otevření lidé uvidí i dvě sestrojené závodní formule, které vyrobili studenti. Škola bude prostory využívat k pořádání výstav, přednášek a dalších akcí, pokračuje mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
2: Centrum bude fungovat také jako otevřené místo pro studium nebo neformální setkávání. Návštěvníci si tam můžou dát kávu z brněnské pražírny, drobné občerstvení a využít klidné zázemí přímo v centru města s krásným výhledem. Prostor zároveň poslouží jako infopoint pro zájemce o studium nebo absolventské aktivity.
0: Tento víkend se v Boskovicích koná 38. ročník srazu Velorexu. Historická vozidla dnes vyjela na orientační závod, během kterého zastavují v Letovicích, Brněnci, Poličce a v Suchém. Akce se účastní přes 100 posádek. Zítra Boskovicemi projede přehlídková kolona vozidel, upozornil organizátor Tomáš Kostík. Historické hračky nejen z dob první republiky uvidí lidé na výstavě s názvem Můj koníček vraný jako malovaný. Uspořádalo jej Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Expozice představí více než 100 let staré stavebnice, tahací hračky, panenky nebo kočárky, se kterými si hrálo několik generací dětí, pokračuje mluvčí muzea Renata Hurníková.
3: Součástí výstavy je také interaktivní dětský koutek, kde si malí návštěvníci mohou některé hračky vyzkoušet nebo si vytvořit drobný suvenýr. Můžou si třeba poskládat večerníkovskou lodičku na hlavu, máme tam barbínky, které si můžou obléci a podobně.
0: Výstavu hraček sběratelky Marie Maderové ze Šanova na Znojemsku si lidé prohlédnou až do 11. října.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, teploty vystoupí až na 24 stupňů, vítr je slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý. Pokud jedete z Brna na Vyškov, dejte pozor na 222. kilometru. Je tam odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří jste naladili hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Boršičanka Antonína Koníčka pro nás zahrála boršickou polku a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Zikmund, na Slovensku slaví jmeniny Žikmund a v církevním kalendáři je svatý Atanáš. Tak přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. A tak, moji milí, pojďme se těšit z pěkných písniček a vašich milých gratulací. A už další písnička, Ptáček maličký, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

0: Vítám ve vysílání paní Pavlu z Žádovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím ještě jednou. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku do Vlkoše Ukyjova panu Joškovi Placerovi, který dnes slaví své krásné 78. narozeniny. Milý Joško, já vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, hlavně toho zdravíčka, a to vám určitě přeje i vaše paní Bytná Věrka se svojí rodinou. Ano. A já moc krát děkuju za gořálku, kterou jste mi poskytl na své na 60. Moc krát vám děkuji a nashledanou.
0: Tak také přejeme hodně zdraví, ať se vám daří a vše dobré. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a já si teďko vezmu ještě jeden telefon, který tady mám. Tak pojďme na ně, pojďme napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad blahopřání.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, tady je Marie od Uherského Hradiště.
0: Tak vítejte, paní Marie, prosím, můžete.
2: Paní Navrátilová, chtěla bych popřát mojí vnučce Markéce Rýpolové z Uherského Hradiště k jejím krásným narozeninám.
0: Ano.
2: Markéčko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, a ať se ti v životě všechno splní, co si budeš přát. Mám tě strašně moc ráda, to ti přeje babička, a dědeček, kdyby žil, taky by se k přání připojil. Markétko, miluji tě. Paní Navrátilová, přeji vám krásný den.
0: Ano.
2: A děkuji moc.
0: Ano, také i vám. Ne, dobrý. Já vám také přeji krásný den, jaro začíná, všechno to voní, vidíte, tak ať si to užíváme. Tak ať se daří. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a já teď tady přidám ještě čtená přání, mám tady dopisy, tak prosím o přání k dnešním 70. narozeninám pro maminku, babičku a prababičku paní Martu Vykydalovou z Hovoran. K tvým dnešním krásným narozeninám přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, lásku, spoustu krásných chvil v kruhu rodiny, a tak to ze srdce přejí a za vše krásné děkují děti s rodinami, vnoučata Tom Tomáš, s rodinou Jana, s rodinou Peťa, Joži a Filip a pravnoučátka Magdalenka, Šimonek a Toníček. A já připojím ještě jedno přání, které zní v tomto, které zní takto. Milá naše Evičko, v neděli 3. května slavíš krásné a významné životní jubileum 60 let. Dovol nám, abychom ti k tomuto dni z celého srdce popřáli vše dobré. Děkujeme ti za tvůj neustálý úsměv, kterým dokáže rozářit každý den, za tvou dobrosrdečnost, laskavost a otevřené srdce i za radost ze života, kterou s lehkostí rozdáváš všem kolem sebe. Hudba, smích a dobrá nálada k tobě neodmyslitelně patří a my jsme vděční, že právě ty jsi součástí našich životů. Přejeme ti především pevné zdraví, klid v duši, spoustu radosti a ať tě provází láska blízkých, úsměvy a chvíle, které zahřejí u srdce. Ať ti život hraje stále tu nejhezčí melodii a každý nový den přináší důvod k radosti. S láskou, vděčností a velkým obětím maminka a tatínek Kudláčkovi vinšují bratr Jožin a Marek s rodinami. Tak to bylo přání pro milou Evičku. A my si teď přidáme písničku, přátelé. Tak máme ji tady nachystánu. František Maňas mladší, Hezká šenkýřka a Valaška.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Vítám ve vysílání paní Nekardovou Evu z Velké nad Veličkou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych dneska hrozně ráda popřála mojej nevěstě Evě Nekardové, která se dožívá krásných 47 roků. Přeju jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti od všech v rodině a hlavně od dcer a manžela a od tchýně Evy. A ještě bych chtěla dodatečně popřát svojej švagrovej, která měla 16. dubna narozeniny, ale protože jsem se nedovolala nikdy, tak až dodatečně jí přeju hodně zdraví. Je to Lidka Prášková z Hrubé Vrbky.
0: Výborně.
1: Děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, paní Evo, ať se vám daří, vše dobré. Nashledanou.
1: Naschled.
0: Tak a teď paní Anička Šimková z Kuklova na Záhorí. Vítejte.
2: Ďakujem. Ešte raz pekný slnečný deň, pani Navrátilová. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Brno a samozrejme aj vás všetkých do štúdia. Zajtra oslaví svoje životné jubileum moja milá sesternica, pani Anička Rusňáková, rodená Šinkovičová z Moravského svätého Jánu. K tomuto významnému jubileu jej prajem hlavne zdravíčko, radosť zo svojej skvelej rodinky, vnúčika Adanka a od mladšieho syna Adama s priateľkou tiež pekný pozdrav a nesmiem zabudnúť na skvelého manžela Vlada, ktorú je jej veľkou oporou. To všetko praje sesternička Anka s manželom a kmotra Lidka s rodinou zo Šterús. A naposledy brat Štefo so svojou priateľkou. Ďakujem vám, pani Navrátilová. Prajem vám ešte príjemnú službu. Ďakujem, dovidenia.
0: Ano, také nashledanou, ať se daří. Tak a teď si přidáme tady psaná přání. Ráda bych povinšovala paní Lence Černohlávkové k jejímu významnému jubileu a to 50. narozeninám. Milá Lenko, 50 let je předěl, ale to neznamená, že něco končí. Právě naopak začíná. Člověk je vybaven zkušenostmi, které může v té druhé půlce života dobře zhodnotit. Přeji ti hlavně dobré zdraví, spoustu radostných zážitků, energie a síly. Kdo ví, třeba to nejlepší na tebe někde čeká, ale musíš tomu štěstí dát příležitost. Vše jen to nejlepší přejí maminka, celá rodina, kolegyně a kolegové, přátelé a tak tedy na zdraví a živio. A ještě další přání tady mám. Budu přímo z něho citovat. Pozor, dnes je na Jižní Moravě zvýšený výskyt oslav. Naši oslavenci Josef a Martin Valihrachovi slaví dohromady rovných 110 roků. Joškovi k té 70 přeji, aby víno bylo stále stejně jiskrné jako on a aby mu zdraví sloužilo minimálně do 100. Martinovi ke 40 přeji, aby jako to nejlepší archivní víno byl s věkem čím dál lepší. To vše přeje Jara Denk. No přátelé, doplníme písničkou Ty krumvířské vinohrady a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání pana Vladimíra. Haló, haló, z Hlohovce.
1: Ano, dobrý den. Hezký den přeji vám do rozhlasu a samozřejmě i všem posluchačům. No, chtěl bych popřát mojí manželce paní Lidě Kolečkářové při příležitosti dnešního 56. výročí svatby mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti a poděkovat jí, jak se o nás stará. Jak jsem již naznačil, naše manželství naštěstí nezůstalo bez následků. Máme děti, které také mají rodiny. Se všemi se máme rádi a je to pro nás ta největší životní radost. Tak a to by bylo všechno.
0: Tak to je skvělé. Přejeme vám krásné jaro, ať si to užíváte a pěkný den. Naschledanou.
1: Moc děkujeme. Hezký den také.
0: Tak a teď se přeneseme do Hulína. Vítám paní Hanu. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás a chtěla bych popřát k zítřejším narozeninám paní Dáši Malinové z Loučky a 8. bude mít i paní Miluška Burjanková z Vizovic. Kdybych se nedovolala, tak to odbydu příjemným. Tak děvčata, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, pohody. Ještě často, ať se potkáváme při dechovkách, ať nám to tančí, protančit ještě nejedný střevíc. Tak to vám přeje Hanka z Hulína. A pak zítra má taky ještě narozeniny paní Marta Látalová ze Zlína. Marto, hodně štěstí, zdraví a z těch zahraničních cest, ať se vracíš v pohodě. No a zdravím Jardu Wolfa do Otnic a všechny přátelé a známí a hlavně děvčata, kteří byli na výjezdu na Koštěti 30. a v pohodě se vrátili, tak jim přeju taky hodně štěstíčka, zaparkujte Košťata a za rok se zase sejdeme. Děkuji, Květuško, naschledanou.
0: Ano, paní Hano, naschledanou. Tak já myslím, že vy protancujete určitě nejenom jediny střevíčky, ale určitě i několika tery, protože ta vaše energie je z toho hlasu tak znát, že úplně závidím skoro. Tak jo, tak paní Hano, naschledanou. Tak a pojďme si na psaná přání, přátelé. Tak prosím, zahrajte naší mamince, babičce a prababičce paní Janě Ivicicové z Ladné k jejím 89. narozeninám. Přejeme hlavně zdraví, spokojenost a radost pravnuků. A to přejí dcera Jana s rodinou, syn Stanislav s rodinou, sestra Marie s Rosťou a teta Lidka. Mariánek a Leo posílají prababičce velkou pusu. Tak a pojďme na další přání, které tady mám. Zdravím všechny v rozhlase a přeji příjemné dopoledne. Prosím o pěknou písničku pro pana Zdeňka Jančaříka z Pitína ke krásným kulatým narozeninám. Zdeňku, cituji: kamaráde, přejeme ti vše jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, spokojenost a osobní úspěchů. Libor Popelka ze Strání s celou partou zedníků tak to vinšuje, ale pozor, pro pana Zdeňka Jančaříka z Pitína, který dnes slaví 60. narozeniny, mám ještě jedno přání v tomto znění. Milý Zdeňku, 60. to jsou léta, kdy pomládí je navždy veta. Tobě však nikdo nebrání vzpomínat si na mládí. Sportuj, cvič a pěstuj vše, vzpomeň si na staré Řecko, pak ti půjde všechno líp. I s Renatkou se pomazlit. Hodně zdraví přejeme tobě, ať máš chutě v každé době. Nesmíš všechno zabalit, neměl bys pak doma klid. Hodně zdraví a šťastných chvil přejí Jana, Laďa a Marek ze Štítné. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Švadlenka, Lojza Barotek, Věra Havlíčková a Glory.

0: Písnička nám dozněla a pojďme si poslechnout paní Marii Ševčíkovou z Morkůvek, která se k nám dovolala.
1: Dobrý den. Já bych vás chtěla poprosit, že včera mě blahopřál pan Jaroslav Wolf a dával telefon, ale já jsem si ho nestihla napsat. Tak já bych mu dneska chtěla za to přání jeho moc poděkovat, potěšilo mě to. A jemu bych taky přála, ať to zdravíčko pevný se ho drží, ta hudba, kterou on má rád, ať ho těší, protože to je velice krásný dar pro každého, kdo miluje hudbu. Já taky to miluju a ráda si zaspívám. Takže ať se toho drží a taky ještě mé sestře chci poděkovat, taky mě popřála, tak taky ať má zdravíčko pořád, ať se jí to drží. Takže to je vše ode mě všechno. Děkuji vám za písničku.
0: Ano, my také. A já vám přeji vše dobré a užívejte si to voňavé, krásné jaro. Nashledanou.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A teď už pan Karel Jeřábek, ale pozor, přátelé, z velké dálky volá. A odkud?
2: No, velká dálka, dobré odpoledne, paní Navrátilová. Velká dálka to není, stojím tady na italské pláži v moři, možná to šumí. Pozdravuju paní Ševčíkovou, mám pocit, že to je matka Margity Ševčíkové, mé kolegyně Jardy Wolfa, samozřejmě z Ošnic. Ale proč volám? Volám z té Itálie, protože moje neteř Mašovicích u Znojma, Silvie Jukešová, za Svobodna Stehlíková, má dneska narozeniny. Takový ty ještě, že má malý dvojčátka, tak to je takový, ještě se neříká kolik. A její manžel to bude mít zítra, takže chtěl bych poslat pěknou písničku tady z italského pobřeží do Mašovic u Znojma Silvie Jukešové Stehlíkové a jejímu manželovi, kteří mají dneska a zítra narozený. Děkuju moc krát.
0: Výborně. Takže to je dobře, že jste dojeli tam dobře a doufejme, že dojedete také dobře i k nám domů.
2: Počítal jsem to celou noc, 34 tunelů, 17 rakouských a ty dálnice, to se nedá vůbec jako vylíčit, jak ta cesta přes Vídeň, to je škoda, to nemá, na tohle není ten pořad, ale to je neskutečná rychlost těma Alpama.
0: No jo, to je tak, no. Tak šťastnou cestu také domů přeji a pěkný pobyt, ať se vám daří. Nashledanou. Tak a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, chtěli bychom popřát naší milované babičce, mamince a prababičce, paní Martě Vykydalové z Hovoran, která se právě dnes dožívá krásného životního jubilea 70 roku. Milá babičko, přejeme ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a boží požehnání. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi. To ti za celou rodinu přejí vnučka Jana s manželem Pavlem a pravnoučátka Magdalenka, Šimonek a Toníček posílají velkou pusu. A ještě jedno přání tady mám, ať to taky všechno postíháme. Čas letí. Tak dnes se dožívá krásných 93 let naše maminka, babička, prababička a praprababička paní Marie Miklášová z Květné u Uherské Brodu. Krásná písnička, ať je hudebním dárkem a zároveň poděkováním za vše, co pro nás udělala a stále dělá. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně božího požehnání. S láskou a přáním všeho nejlepšího přejí děti Jiřina, Vojtěch, Jana, Alena, Iveta se svými partnery, 9 vnuků, 15 pravnuků a 3 pravnučky. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Doletěla holubica, Miroslav Irša a Tufaranka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak vítám ve vysílání dalšího volajícího. Prosím, můžete se nám představit a odkud voláte?
1: Tak tady je Pepa, Opatovice, Urajhradu.
0: Ano, vítejte, pane Pepo.
1: Já bych chtěl zahrát hlavně vám, že hrajete krásné písničky v poledne. A teď bych jsem to pozdravil člověka, kterýho mám strašně moc a kterýho si vážím. A je to dědeček Sláveček z Velkých Pavlovic s babičkou, že máme moc rádi, myslíme na ně. A potom moji přítelkyni Pavlince Fialové, s kterou už budu 10 let za chviličku. A potom ještě naší paní učitelce Martině Lukšové z Brna z Kociánky, která nás učila z krásného vyučování, ať se nám brzo ozve, že se nám dlouho neozvala. No a pro všechny kamarády, kteří posílají velikánský pozdraví.
0: Ano.
1: To by bylo asi všechno.
0: Dobře. Tak přejeme vše dobré, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a pojďme teď ještě na další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dneska se k vám dovolal Juška Skopal z Guláš Festový Hovorán.
0: Dobře, tak vítejte, pane Joško.
2: Přátelé dechovky pěkné. Já bych chtěl dneska popřát ke krásným kulatým 20. rokům našemu chlapečkovi z rodiny a je to Tomášek Bohun z Dolních Bojanovic. Tomi, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a z dědu, a ti ta práca pěkně odsýpá. To ti přeje strýc Joška z Hovoran, teta Helenka a taky malá Anička. Hodně štěstí a zdraví. Všem vám přeju hezký, pěkný víkend.
0: Ano.
2: To vám přeje Joška Skopal z Hovoran.
0: Děkujeme mnohokrát. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a teď půjdeme na psaná přání. Dobrý den, písnička ať zaletí na penzion do Bojkovic pro všechny skvělé lidičky, ale dnes hlavně pro paní Milatku Divokou, která slaví své narozeniny. Přejeme hodně zdraví, ať tě život stále baví. Na světě je skvěle, když máš kolem sebe tak skvělé kamarádky. Slavinku, Pavlínku, Alenku a celou rodinku. K přání se připojuje Ruda s rodinou a Mlčkovi z Uherského Brodu. Děkujeme brněnskému rozhlasu za skvělou práci, která potěší všechny, kteří vás poslouchají od rána do noci. Jen tak dál děkujeme. A my děkujeme. Tak pojďme na další přání, které tady máme. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro krásný den a pro radost mému manželovi, panu Jiřímu Slovákovi z Luhačovic. Písnička ať potěší všechny posluchače vašeho hezkého pořadu. Děkuje Křížková Bohdana z Luhačovic. A do třetice přání, ať s tím tady pohnu, tak dobrý den, prosím o písničku pro pana Vojtěcha Běhunka, nebo pojďme hrát panu Vojtěchu Běhunkovi z Dobrkovic k jeho narozeninám, které právě v tento dnešní sváteční den slaví. Přání všeho dobrého a hlavně hodně zdraví a pohody ze srdce posílají manželka Helena a dcery Irena, Pavla a Dáša s rodinami a je to prosím 1. května pan Vojtěch oslavil své narozeniny. S pozdravem přeji hezký den a děkuje paní Pavla Kalášková. Tak předali jsme, hrajeme písničku Po kyjovským rynku Vladimír Fefr a Žadoviáci.

0: polka nám dozněla, pěkná polka, a pojďme pozdravit paní Stehlíkovou z Klobouku Brna, která se k nám dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla touto cestou popřát mojí mamince, paní Marii Ševčíkové z Morkůvé, která dneska slaví krásné narozeniny, a přeji hodně štěstí, zdraví hlavně, a ať ti baví všechno to, co teď dělá ráda, perničky a pívá a peče a všechno.
0: No teda, tak to je úžasné. To jsou takový tvořiví lidé, to já to obdivuju vždycky. Opravdu.
1: No, tak hlavně ten čas si najít na to.
0: Tak ono je práce doma, že běžné, a potom právě ještě ty koníčky, takové ty zábavy. Tak výborně, je-li to vše?
1: Ano, děkuji moc.
0: My vám děkujeme za zavolání a přeji i vám takové krásné vonavé jaro. Naschledanou.
1: Děkuji vám taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď pojďme tady na přání, která tady mám. Pěkný den vám do studia na e-mailovou poštu. Prosím o písničku k narozeninám pro paní Dášu Malinovou z Loučky, které oslaví 3. května. S přáním dobrého zdraví, štěstí, lásky, pohody, radosti, také zábavy, udechové hudby i krásného setkávání přátel do dalších let. Děkuje Danka Kašparová. Tak to jsme předali, tady to přání, no a pojďme dále. Máme tady, tak to je na večer, takže to ne. Trošičku, tak pojďme sem. Ano, tak Jarda Wolf tady má e-mail. Děkuji Marušce Ševčíkové z Morkůvek za pozdrav. No, pokud Maruška Ševčíková po ruce má tušku a papír, tak číslo je... Tak 607 704 288. Ať se mi ozve, budu velice rád. Tak přátelé, pojďme hrát písničku, kterou tady máme nachystánu. Zdeněk Baťka, Vidí už slunečko a Legruti. Český rozhlas.

krásný valčík dozněl a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, zahrajte prosím mojí mamince Libuše Krajíčkové ze Zlína. Moje milá maminko, jsi naše milé srdíčko. Zítra se tvé krásné jubilejní narozeniny slaví. Proto mnoho zdraví, dlouhý, dlouhý věk ti přejeme, žádnou práci, ať se na tebe tvá vnoučata a pravnoučata smějí. Vše ti od srdce přeje dcera Soňa. A písnička Mala som já šuhajíčka, Miločanka nám zahraje.

Přátelé, a máme tady další e-mail. Přejeme vše nejlepší našemu tatínkovi, panu Josefu Růžičkovi z Vémyslic, k dnešním 82. narozeninám. Hodně zdraví, všeho dobrého a ať se mu spolu s manželkou daří. Tak to jsme předali, no a budeme hrát další písničku. Tak přátelé, za rok, za 2 léta Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Tak vážení a milí, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech, plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a budeme poslouchat orchestrální skladbu Vladimíra Fefra s názvem Erika v podání Moravěnky. Krásné odpoledne vám přeji. Ano, přátelé, tak...

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na tramvajové koleje v Brně se dnes vrací první opravený vůz typu Vario s novým lakem i klimatizací. Sucho zvýšilo riziko požárů. Historie práva útrpného přiblíží zájemcům komentovaná prohlídka po naučné stezce u Křenovic. Dnes bude slunečno, teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Dnes do brněnských ulic výjíždí první opravená tramvaj typu Vario. Je to výsledek rozsáhlých renovací těchto vozů, které letos v březnu zahájil brněnský dopravní podnik. Běžně se cestující z tramvají tohoto typu setkávají na linkách 1 nebo 12. Ta opravená se dnes objeví na 9. Jak revize vypadají, popisuje mluvčí podniku Hana Tomáštíková.
4: V rámci generální opravy každý vůz v podstatě rozebereme a kompletně zrepasujeme. To znamená, buď jednotlivé součástky opravíme, anebo je vyměníme za úplně nové. Do tramvají navíc instalujeme také nové informační panely, nerezová madla a také výkonné klimatizace.
2: V dalších týdnech vyjede ještě jedna opravená tramvaj. Do konce roku pak chce dopravní podnik zahájit renovaci 4 dalších. Firma jich má celkem 64. Meteorologové varují před požáry v Jihomoravském kraji. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí je vydaná pro oblasti v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Důvodem je dlouhodobé sucho a současné teplé počasí. Riziko vzniku a šíření požáru hrozí až do nedělní půlnoci. Lidé by neměli rozdělávat v oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Meteorologové také nedoporučují vypalovat trávu nebo používat vařiče a jiné otevřené zdroje ohně. V příštím týdnu by mělo podle předpovědi pršet a nebezpečí požáru by se tak mělo snížit. Meteorologové už dříve uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Nedostatek vláhy se podle nich projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Na komentovanou vycházku po naučné stezce o historii práva útrpného na Slavkovsku se dnes můžou vypravit lidé s odborníkem na tuto oblast. Stezka začíná v Křenovicích a vede na Popravčí vrch na Slavkovém u Brna, kde stojí replika šibenice. Sraz účastníků je ve 14:00 odpoledne. Průvodcem bude umělecký kovář a autor naučné stezky Oldřich Bartošek.
5: Začínáme v Křenovicích pod kostelem, pak jdeme jako po těch zastaveních jednotlivých. Máme 5 těch zastavení. Já vždycky vlastně u toho zastavení něco povykládám. Všeobecné soudnictví, jak to mučení probíhalo. Vrcholem je potom ten Popravčí vrch samotný, kde jsme našli základy kamenný, byla ta šibenice kamena. No a tam je to vlastně o těch popravách.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno, odpoledne někde drobná kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr je slabý jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule na odstavené auto. Pozor na D1 ve směru od Prahy na Brno na 172. kilometru. Auto je na krajnici. No a pokud směřujete z Vyškova na Brno a dále na Prahu, počítejte se silničáři od 218. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Tak vás pěkně zdravím u výletu. Ano, začal nám nový měsíc, je tady první květnový víkend. Naše vysílání je právě teď spolu s vámi. Vyšlo nám to počasí opravdu dobře. A hlavně májové svátky připadly na pátek, čekají nás tedy 2 prodloužené víkendy. A to znamená spoustu volného času, věřím, že i právě na nějaké zajímavé cesty. Kam se můžete vydat, tak máme tipy. třeba do Prahy, do Národního zemědělského muzea na Letné. A protože venku je už opravdu krásně, můžete zavítat i na jeho střechu. Tam vás čeká živá zahrada výhledů, unikátní expozice s včelými úly, ukázkou pěstování plodin a pochopitelně nádhernými výhledy na matičku Prahu. Můžete se podívat také do muzea map ve Zlíně, které vás přesvědčí, že kartografie rozhodně není žádná nuda, ale zajímavé dobrodružství. A nebo navštívit Berlovu vápenku u Třemošnice v Pardubickém kraji. Jedinečnou technickou památku, která připomíná éru zpracování vápence v regionu. A pokud rádi nahlížíte do života našich předků, můžete zamířit do Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku, které představuje nejenom lidové stavitelství na Hané. Tak to jsou jenom naše dnešní tipy. Věřím, že jich najdete mnohem víc a že si volný prodloužený víkend užijete.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné má pro návštěvníky připravenou spoustu pozoruhodných expozic, včetně jedné, která se nachází přímo na střeše muzea a nabízí zcela unikátní koncept. Jmenuje se Živá zahrada výhledu a najdete v ní včelí úly, malé políčko se zemědělskými plodinami a především úchvatné výhledy na Prahu. Kromě toho si na střeše klidně můžete sednout na trávník a dát si třeba svačinu. A co všechno přitom uvidíte? Na to se naše pražská redaktorka Jolana Nováková zeptala ředitele muzea Zdeňka Nováka.
1: Ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze vidíte kapli svaté Kláry na Venici svaté Kláry až v Troji. Vidíte tady krásný Pražský hrad z takového nezvyklého úhlu. Vidíte kostel svatého Mikuláše na malé straně, údolí Vltavy. Vlastně celé staré město je před námi. Vidíme až na Vinohradech kostel Nejsvětějšího srdce Páně, památník na Vítkově ze sochou Jana Žižky. A vlastně tady vidíte 360 stupňů Prahy.
2: Historie i současnosti vlastně, nejenom hlavního města, ale celé naší republiky. My se rozhlížíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem. Tomu místu tady na střeše vy říkáte živá zahrada výhledu. Tak ty výhledy, ty už jsme si přeříkali. Proč živá zahrada?
1: Protože jednak je tady velmi živo, ta zahrada je velmi oblíbená. A pak tady pěstujeme živé rostliny, protože je tady malé políčko, kde ukazujeme plodiny, které vaši posluchači vidí na polích, tak už teď se můžou přijít podívat, jak vypadá rostoucí ječmen nebo rostoucí žito. A ukazujeme živou Prahu, o které říkáme, že je to náš největší exponát, protože jak jste správně mluvila o historii, tak vlastně Praha po staletí bohatla z toho, co vyrábělo zemědělství, lesnictví, rybářství a rybníkářství. Průmysl začal v 19. století, čili všechny ty naše nádherné paláce a chrámy vznikly díky tomu, že jejich majitelé měli panství, kde se hospodařilo na polích, na loukách a v lesích.
2: A když přejdeme tamhle do zadního rohu terasy, tak tady odsud mají ten nádherný rozhled po Praze i včely. Máte tady 1, 2, 3, 4, 5 úhlů.
1: Ano, muzeum je součástí projektu Včely na střeše. Včely jsou tady už od roku 2018 a celkem dobře se jim daří. My na to nemáme specialistu muzeu, ale starají se nám o to odborníci z lesů hlavního města Prahy.
2: No a pane řediteli, my než jsme došli sem na tu vaši živou zahradu výhledu, tak jsme si prošli celé muzeum, které je přátelské ke všem věkovým kategoriím a jak vy vždycky říkáte, schválně, jestli si to dobře pamatuju, vypráví příběh o všem mezi...
1: Od půdy až na talíř.
2: Tak pan ředitel to řekl lépe, než bych to řekla já. To znamená od traktorů v přízemí přes rybářství, lesnictví, myslivost, zemědělství až po gastronomii.
1: A mě těší, že to lidi baví.
2: No přijďte si to sami vyzkoušet.
0: Říká naše pražská kolegyně Jolana Nováková, která si o Národním zemědělském muzeu povídala s jeho ředitelem Zdeňkem Novákem. Prohlédnout si v něm můžete i výstavy anebo navštívit akce, kterých muzeum pořádá celou řadu.

Posloucháte Výlety. Já když chystám soutěžní otázku, tak vždycky zkouším, jak jsou na tom kolegové a ptám se, zdali by dali Ačko nebo Bčko, tak musím říct, zdá se mi, že ty otázky jsou příliš jednoduché, ale nemáme v úmyslu zatím dávat nějaké složité, má to být spíše hra než nějaké týrání se. Tak my jsme se minule ptali, nevím, jestli to byla lehká nebo těžká otázka, jestli byste věděli, kde je naše nejstarší přečerpávací elektrárna. Nápovědou bylo, že její výkon je 1,5 MW. No, dneska dát soutěž v době, kdy máme internet a můžeme si najít cokoliv, tak to je spíš taková, řekněme, domácí práce než vědomostní záležitost. My jsme dali dvě možnosti za A. Je to Černé jezero na Šumavě nebo Dalešice, nedaleko Třebíče, tak je to Ačko, je to přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero na Šumavě. Do provozu byla uvedena 6. prosince roku 1930. Kdo tedy napsal Ačko, měl šanci vyhrát sluneční brýle. A při losování se usmálo štěstí na tyto naše posluchače a posluchačky. Vyhráli paní Věra Honzová Pardubice, paní Gita Belesová nebo Belešová Chotěšov, paní Františka Raclová Linhartice, pan Jan Lochman Suhrovice a paní Lucie Cigánková Rohatec. Tak to je pětice našich výherců z minulého víkendu. Gratulujeme. No a protože jsme na začátku nového měsíce, tak padne ještě jedno jméno, a to jméno výherce hlavní ceny za duben. Opět jsme hráli o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky, hodí se výborně na třeba řekněme ranní nebo podvečerní turistické cesty. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, termohrnek a kniha Sedmi krásky na cestách. Vylosován byl pan Václav Štrobl Netolice. Zvlášť důrazně a rádi gratulujeme. Tak možná vám to nevyšlo, ale máme pro vás novou hlavní cenu, to vy už víte. Tou hlavní cenou je opět výletnický batoh, tak abych na něco nezapomněl. Samozřejmě flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak termohrnek jsme zaměnili za alulahev, tak věřím, že budete spokojeni.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: Chcete se vydat na vzrušující cestu, během které můžete odhalit bohatou historii i fascinující současnost kartografie v České republice? Tak s námi teď pojďte do Muzea map ve Zlíně. Aktuálně je tam k vidění výstava map s vojenskou tematikou. Lákadel pro návštěvníky je tam ale mnohem víc. Přesvědčila se o tom naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do Muzea map ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne, a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapení, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa litoměřického kraje od Rojse, takže je to opravdu měděrytinová malinká mapa, která má opravdu velkou historickou hodnotu.
1: My jsme zastavili u stěny, na které je na poličce připevněný mikroskop a nad ním na černé ploše, jakoby v obrazu, je miniaturní mapa České republiky. Ta mapa je skutečná?
2: Ano, to je takový náš malý velký unikát. Je to automapa České republiky, která je opravdu reálná. Je to vlastně provedené technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří?
2: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
2: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie, to znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu, no a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří a podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
2: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme letecké publikace. Takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
2: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké.
0: Říká naše kolegyně Silvie Pospíšilová. Tahákem zlínského muzea map je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě. 28. května oslaví muzeum druhé výročí svého vzniku a už o 2 dny dříve, tedy 26. května, dorazí do Zlína autor aktuální výstavy Vojenská mapování, Zdeněk Kučera. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si s ním projít celou expozici.

0: Berlova vápenka u Třemošnice v Pardubickém kraji je jedinečnou technickou památkou, která připomíná slavnou éru zpracování vápence v regionu. Dnes už se tu sice vápno nevyrábí, ale díky zachovalým pecím a expozici si návštěvníci mohou udělat zcela jasnou představu o tom, jak náročná tato práce kdysi byla. Jak vápenka fungovala, čím byla výjimečná a co všechno se tu dochovalo nebo obnovilo, zjišťovala naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: My jsme na kraji Třemošnice v Berlově vápence, která už neslouží svému původnímu účelu, ale je předělaná na muzeum. A mojí průvodkyní, která o tomto místě, troufám si říct, ví úplně všechno, je Pavla Alvarezová.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábělo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdem dovnitř, tak je to tak zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893.
1: Tady vidíme ty šachty vyhrabávací.
2: My stojíme a nad námi je komín. A dole, jakoby v tom komíně, jsou dvířka a těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
1: Tak a tady jsme přímo v komíně.
2: Ano, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína, protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi je topeniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval a pod námi je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence, taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo a kdybychom si udělali křížek na jeden kámen nahoře, tak on než z vrchu doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi 3 dny.
1: Kolik ten komín měří metrů? Je to obrovská výška nahoru.
2: Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší.
1: Ten komín je původní nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat?
2: Ne, ten komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel zpevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, ale je rozhodně původní.
1: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to, koukám, že od září roku 2008 tady celá vápenka opravovala.
2: Určitě nejzajímavější jsou poslední 4 fotografie, kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí, vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce.
1: Mě zaujala ta lanovka kolem lichnice.
2: Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy.
1: Kolik to je kilometrů zhruba?
2: Bylo to zhruba 5 kilometrů, byl to taky unikát v té době, byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén a lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně.
1: Kde je její konec?
2: Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala.
0: Říká Pavla Alvarezová z Třemošnického informačního centra. Na unikátní lanovku, která kdysi spojovala Prachovické lomy s Berlovou vápenkou, dnes už narazíte jen na historických fotografiích. A přesto zůstává symbolem technické vyspělosti své doby i důležité kapitoly místního průmyslu. Nás k někdejší Berlově vápence v Třemošnici zavedla naše pardubická kolegyně Milena Potůčková. Výlety. S hlavní cenou za měsíc květen jsem vás už seznámil, říká se opakování je matkou moudrosti, takže hrajeme o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu 7 krásky na cestách. A o jakou malou cenu hrajeme tentokrát? O rolovací batoh pro 5 posluchačů. My jsme tentokrát navštívili Muzeum map ve Zlíně. Za novou soutěžní otázkou se vydáme na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední mapu. Jde o rekordní plastickou mapu, která za pár let oslaví 100 let své existence a která je do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a prý velmi pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překližkových destiček. Věděli byste, co tato mapa zobrazuje? Za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko? Čechy Ačko, Morava a Slezsko Bčko. Hrajeme tedy o rolovací batohy, textová zpráva, tak se u nás musí odpovědět, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak pochopitelně kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, vždycky dodávejte poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu pošlete do zítřejší, vždy tedy do nedělní půlnoci, na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Tak taková je nová soutěžní otázka. Dobře si ji zapamatujte, protože zítra vás ve vysílání Výlety nečekají. Rozhlas se opět vydává v čele s generálním ředitelem za vámi. Tentokrát dorazil ten tým do Kaplice a vy uslyšíte záznam z tohoto zábavného pořadu. Tak co dodat? No snad ještě, že soutěžní otázku vám připomenu na konci pořadu a zároveň, že ji také najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?

0: Posloucháte Sobotní výlety. Jedinečný pohled na lidové stavitelství na Hané nabízí Hanácké muzeum v přírodě, které se nachází v obci Příkazy na Olomoucku. Najdete v něm dochovaný komplex staveb, zahrady s vzácnými odrůdami ovocných stromů, 3 špaletové stodoly a 1 unikátní hroubenou stodolu z poloviny 16. století. Prohlédnout si můžete hospodářské prostory takzvaného Kameníčkova gruntu a v doprovodu hanácké průvodkyně z Deny Zbořilové zjistíte, jak na Hané dřív sedláci žili. Vezme nás tam naše olomoucká redaktorka Petra Ševců.
1: Vcházíme do obytné části Kameníčkova gruntu.
2: Tak ze dvora jsme se teďka dostali do Přesanko. Přesanek je část síně. Tady mohla mít hospodyně oložený některé věce, které třeba furt potřebovala ke své činnosti, ale v kochaní by jí zavazile. Protože tady si hezky dali zavřít dveře a ta parádní síně jí zostala nedotknutá, neporašená, oklazená.
1: A jdeme do kuchyně. Jdeme do kuchyně, protože tady vidíme krásná kamna.
2: Kochaň na hanáckých grontech bývala největší místností. Centrálním nebo nejdůležitějším vybavením té kochaně býval dlouhý dobový stůl. Od tohoto stolu se 3x denně scházelo veškeré osazenstvo gronto. To znamená, že nejenom rodina sedláka, která mohla čítat třeba 10 lidí, ale také čeledíní děvečky. A stůl na tým gronto hanáckým představoval takovou pospolitost všech těch, kteří na grontě žele.
1: A my společně vcházíme do světnice. Ta je poměrně větší tady v Příkazích než kuchyň, kterou opouštíme.
2: V hanácké světnice bývalé typově třestěný kosaná betko. To byla almara na oblečení, potom kostn, dneska se tomu říká prádelník nebo komoda. No a potom posledním tím kosem toho typického nábytku ve světnice bývala malovaná trohla. Ta dostávala mladá děvčata od svých rodičů. No a oni do ní skládali výbavu. No a s trohlou nám potom tato děvčata odcházela po svatbě do doma svého manžela začat nově život jako vdaná paní.
1: My vidíme krásný typický ženský sváteční hanácký kroj vystavený tady ve světnici. Kolem kroje projdeme a podíváme se ještě do jedné takové malé zajímavé místnostky.
2: Toto je takzvaná oficírská světnička. Oficíři to byly staří důstojníci. A kde se kasárna nebele? Proto, když někde v blízkosti dědine mělo dojít k bitvě, tak bylo potřeba obytovat vojsko, který vlastně do dědine přešlo na takzvané ležení. Oficír nebyl obyčejný voják. Co pak obyčejní vojáci? Te postrkali na grontě ledakdy. Ale oficír, ten musel mít něco extra. A to byla teda oficírská světnička. A dokonce ani koník oficíra nesměl být ostájený s koňma hospodáře. Musel mít samostatnou maštálku. Tady o nás na Kameníčkovým grontě je to poslední kamrlek v té hospodářské části ve dvoře. Když vendeme po schodech ze síně navrch, tak jsme v bývalých sépkách nebo špěcharech a na Kameníčkovým grontě jsou z nich oddělaný galerijní prostory, kde se čas od času konají všelijaký tematický výstavy zaměřený na lidovou kulturu a zveke na Hané.
0: Říká krásným hanáckým nářečím průvodkyně Zdena Zbořilová. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce můžete navštívit v otevírací době muzea a nebo se vydat na některou z tematických akcí, které se tu konají v průběhu roku. Patří k nim ukázky sečení a výmletu obilí, podzimních prací na gruntu, ukázky hliněného stavitelství, jarmarky nebo velikonoční a vánoční programy zaměřené na lidové tradice Hané.

Jak zní nová soutěžní otázka? My jsme se vydali na zámek ve Velkých Opatovicích za jednou nevšední mapou. Jde o rekordní plastickou mapu, brzy bude slavit stovku a je prý do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, široká je 12 metrů a je vytvořena zajímavou a pracnou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. My se ptáme, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Hrajeme o rolovací batohy, hrajeme o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, najdete tam také alulahev, ponožky a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak to je nová hlavní cena za měsíc květen. Je tam opět malá změna, věřím, že vítaná. Co jsem zapomněl? No, webové stránky připomenu, výlety.rozhlas.cz, tam si můžete poslechnout všechny naše reportáže, u každé jsou fotografie, jsou tam fotogalerie, které vám dokreslí obrázek o tom místě, kam se třeba můžete vydat, najdete na webu interaktivní mapu, podmínky soutěže a tak dále. No, zítra, to už jsem říkal, nás neuslyšíte, zítra se opět Rozhlas vydává za vámi, takže náš turistický seriál přeruší zábavný pořad, no a my se sejdeme opět další sobotu. Čas snad ani nemusím připomínat. Startujeme vždycky 4 minuty po 13. hodině. Za tým výletu vám vše dobré, hezký zbytek soboty, příjemnou neděli a hezké jarní dny přeje Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u požáru skládky ve Velkých Pavlovicích na Hustopečsku. Valtičtí radní vybrali firmu, která opraví tamní hřbitový zeď. Dětský sbor Bystroušek reprezentuje Brno na mezinárodním hudebním festivalu v Belgii. Dnes bude slunečno a teploty až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Hasiči z Jihomoravského kraje likvidují požár skládky u Velkých Pavlovic na Hustopečsku. Vyhlášený je první stupeň požárního poplachu, řekl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Na místě je 5 hasičských jednotek, z toho 3 dobrovolných hasičů a 2 profesionální. Oheň je podle Komosného lokalizovaný. Nakladačem teď budou hasiči rozhrnovat odpad a dohašovat. Ve Valticích začne oprava zdi tamního hřbitova. Městští radní vybrali firmu, která práce za více než 3 miliony korun provede. Začít má v nejbližších dnech a skončit během srpna. Oprava je součástí rozsáhlé rekonstrukce smuteční síně, včetně střechy, interiéru a fasády, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Hofman.
2: Bude se dělat v letošním roce první etapa, a to je ta čelní zeď, tak aby pohledově z komunikace od lednice směr Valtice byl krásný pohled na opravenou budovu hřbitova, včetně čelní zdi.
0: Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by také měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Od roku 2028 by podle Babiše mohla vláda začít s konsolidací veřejných financí. Brněnský dětský sbor Bystroušek oslaví desetiletí svojí činnosti cestou na Evropský hudební festival mládeže v belgickém Nerpeltu. Patří mezi 6 ze 70 přihlášených souborů, které dnes vystoupí na slavnostním happeningu. V soutěži chtějí zaujmout emocemi a netradiční choreografií.
3: Jsem hodně nervózní z toho, že budeme zpívat bez akustické zkoušky. Musíme tam něco ukázat hned, jak přijdeme. My tam hlavně jedeme, aby jsme si to užili.
4: Říká 9letá Anička. Sbormistryně Eva Kalousková se totiž snaží hlavně o to, aby děti zpívaly pro radost a na pódiu se cítili uvolněně.
5: My jsme barevní mikňáci, zpíváme v ponožkách barevných, jsme strašně veselí. Na tom si zakládáme, jsme takové barevné děti z Brna.
4: Belgii sbor v rámci soutěže představí 3 skladby ze svého aktuálního repertoáru. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, teploty stoupají na 22 až 25 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž mírná. Další informace o počasí za chvíli s brněnskými meteorology a Alenou Přikrylovou, která vám bude dělat společnost v prvním sobotním májovém odpoledni na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, na silničáře dejte pozor na tahu Brno-Svitavy. Pohybují se v úseku mezi Královým polem až Polipůvku v pravém pruhu, a to kvůli údržbě. A dopravní podnik informuje na svém webu, že byla prodloužená výluka v ulicích Lidická a na Palackého třídě, a tak odklon linky 1 přes Technologický park a linky 6 do Štefánikovy čtvrti nadále trvají. Ve vyloučeném úseku jezdí linky X1 a X6. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující 2 hodiny vás víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině. Dnes je 2. května a svátek má Zikmund. Jméno germánského původu s významem ochránce vítězství. Dnešek je také světovým dnem ptačího zpěvu. V následující hodině vám představíme návrat ptáků, kteří sice neumí zpívat jako skřivan nebo vlaštovky, ale mají také skvělý hudební nástroj, svůj zobák a svým klapáním nám dávají znát, že se konají například námluvy. A právě na takový čapí koncert netrpělivě čekají v okříškách, kam se čápy po letech vrátili a místní s napětím sledují, zda ptáci zahnízdí a třeba i vyvedou. Více v reportáži Před solou a krátce po půl se vydáme kolem světa s naším reportérem v brněnském letohrádku Mitrovských. Už za chvíli vám nabídnu pěknou knihu v pravidelné soutěži s názvem Co tím chtěl básník říci. Před námi je stále velký kus víkendu a určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se už za chvíli spojíme. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Elzich na vlnách Českého rozhlasu Brno a jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Máme 11 minut po 14. hodině a to je ten správný čas na počasí s brněnskými meteorology. Od mikrofonu vysílání Českého rozhlasu Brno zdravím brněnskou meteorologku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Na jižní Moravě se těšíme z krásného slunečného odpoledne s velmi příznivými teplotami. Zkrátka ideální počasí na výlet nebo na práci kolem domu na zahradě, i když zahrádkáři by určitě ocenili i více dešťových srážek. Jaké tedy bude počasí v Jihomoravském kraji?
2: No, dneska by to ještě mělo být bez srážek, měla by ta obloha být jasná a teploty, ty jsou teď mezi 22 a 24 stupni Celsia, často už jsou teploty na maximálních svých hodnotách, protože ty maxima by dnes měly být 22 až 25 stupňů Celsia a k tomu vane pouze slabý vítr jižních směrů.
0: Včera byl úplněk, jaká bude noc, co si mohou lidé naplánovat na tento noční volný čas?
2: Noc by měla být jasná, zítřejší minimální teploty mezi 7 a 4 stupni Celsia, na jihovýchodě kraje místy i kolem 9 stupňů Celsia a zítřek potom jasný nebo skoro jasný. Ta oblačnost, která bude, tak bude často průsvitná a bude přibývat postupně od západu a to až během pozdějšího večera a noci na pondělí a zítřejší maximální teploty, tak ty budou jak pro koho příznivější ještě než dnes, 23 až 26 stupňů. Celsia, takže a často se zítra potkáme asi s letním, prvním letním dnem a to znamená, zdá se, že prodloužený víkend se velice vydařil a zítra k tomu oproti dnešku bude foukat mírný jihovýchodní a jižní vítr s rychlostmi asi do 35 km v hodině a s nárazy kolem zhruba 55 km v hodině.
0: A po víkendu se nám změní počasí, jaké bude pondělí?
2: Postupně by se změnit začít mělo. Pondělí bude ještě převážně polojasné nebo oblačné. Ta oblačnost se může během dne trošku zvětšit, ale to bude oblačnost větších pater, takže průsvitná a později odpoledne a večer se může na západě kraje s menší pravděpodobností objevit přeháňka. Teploty stále stejné jako zítřek, tedy 22 až 26 stupňů a úterý potom bude spíše s velkou oblačností. Ta může být zpočátku průsvitná a během dne, odpoledne a večer se vytvoří podstupně i kupovitá oblačnost. Na té už se přeháňky tvořit můžou. Výjimečně se může objevit i bouřka, to spíše na západě kraje. Teploty trošičku nižší, 21, 25 a ve středu. Tam už očekáváme velkou oblačnost a srážky v podobě přeháněk nebo deště a to na většině nebo téměř celém území kraje. Oblačnost se během dne může částečně protrhat a být chvílemi i průsvitnější a během celého dne pak v souvislosti se srážkami je nutno počítat i s výskytem bouřek a ty maximální teploty ve středu 19 až 23 stupňů Celsia.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme vám a mějte se krásně, budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Bolo to veľmi fajn, že proste niekto ti dá tú možnosť. Tu máš mikrofón a 4 minúty, kde môžeš povedať, čo chceš, čo bolo vtedy pre mňa akože veľmi dôležité, lebo no, bola som chvíľku po coming oute, rodičia nedobre zobrali coming out a presťahovala som sa od nich do Košíc.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodine.
5: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze střední zahradnické školy v Rajhradě a povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám zpíval Petr Spálený a teď nečekejme trest, ale odměnu. Za chvíli si o pěknou knihu můžete zahrát v naší pravidelné soutěži s názvem Co tím chtěl básník říci. Tak si připravte telefony. Pohodovou sobotu vám všem.

0: Českého rozhlasu Brno, 24 minut po 14. hodině. Krásné odpoledne. V tuhle chvíli je tu už na řadě naše pravidelná soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci. Volejte právě teď na naši linku 726465200 a soutěžíme dnes o krásnou knihu od Kate Frost Útěk na řecký ostrov. Ideální knížka k letnímu čtení. No a pokud máte chuť vyhrát, neváhejte a také samozřejmě jednou z podmínek této soutěže je, abyste v posledních dvou měsících nevyhráli od nás žádnou cenu. Ještě jednou opakuji linku k nám do studia 726 46 52 0 0. Mezi klenoty české novodobé kultury bezesporu patří liricko-epická báseň Máj Karla Hynka Máchy. Mácha ji vydal knižně v roce 1836 vlastním nákladem a knížečku prý tehdy rozprodával po Praze sám a na venkově prostřednictvím několika spolužáků a prodávala se po 14 až 30 krajcarech. O Máj nehrajeme, ale s Májem ano. Zavolejte k nám do studia, ještě jednou opakuji naši linku 726 46 5200 a já už v tuhle chvíli zdravím prvního volajícího. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, Kamila.
0: Dobrý den, paní Kamilo, odkud k nám voláte?
1: Stišnova.
0: Stišnova. Paní Kamilo, znáte báseň Máj od Karla Hynka Máchy?
1: Znám.
0: A dokázala byste mi alespoň pár veršů zarecitovat?
1: Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas.
0: Ještě kousek?
1: Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
0: A ještě přidáme?
1: Ku lásce šeptal tichý mech, květnový strom, hal, lásky, žel.
0: Svou lásku slaví růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Tak paní Kamilo, výhra je vaše. Zvládla jste to několik veršů. Znáte tuhle krásnou báseň ze školních let?
1: Ze školní.
0: A jste i majitelkou sbírky od Karla Hynka Máchy.
1: Jsem ve které... i majitelkou sbírky.
0: Tak se s ní potěšte, teď je ideální období začíst se do těchto zvučných veršů. A knížka Útěk na řecký ostrov od Kate Frost je vaše. Těšíte se na léto, těšíte se na dobu dovolených?
1: Moc se těším.
0: A taková pěkná kniha rozhodně k tomuto času patří. Je to tak. Čtete, předpokládám, velmi ráda.
1: Jsem šťastná.
0: Tak já vám moc gratuluji k výhře, prosím nepokládejte telefon, zůstaneme ještě chvíli ve spojení a já si poznačím vaše iniciály. A my se už za chvíli podíváme do brněnského letohrádku Mitrovských, kde se děti na nové výstavě seznámí s různými světadíly. O hravé expozici si toho povíme více za chvíli, tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne.

0: Kosmická láska a Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Brno ve 14 hodin a 38 minut. V Letohrádku Mitrovských v Brně dnes začíná výstava s letohrádkem kolem světa. Určena je především pro předškoláky a čerstvé školáky. Má jim pomoct s pochopením základních geografických pojmů a představit jim jednoduchou formou všechny kontinenty světa. Probereme to právě v tuhle chvíli se správcem letohrádku, panem Petrem Lukasem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Jaké vědomosti o světadílech si děti z výstavy odnesou?
1: Je toho celá řada. Dozví se například základní geografické údaje, jaká je rozloha, počet obyvatel, seznámí se s nejvyššími horami, nejdelšími řekami, největšími jezery a nechybí ani údaje o objevení či osídlení jednotlivých kontinentů.
0: Co všechno si děti mohou na výstavě vyzkoušet?
1: Výstava je velmi interaktivní, taková hravá, dá se říct, že v celém letohrádku je jedna velká herna a výstavu tvoří množství interaktivních stanovišť, které se stávají například z hracích stolů. V rámci Ameriky máme například hrací stůl z kasína v Las Vegas. Dále máme souboj pirátů a objevitelů na hracím stole. Jsou to také nejrůznější stavby, které si děti mohou postavit, jako je Eiffelova věž, šikmá věž v Pize, socha svobody, pyramida, sfinga. Mohou se stavit také Taj Mahal nebo vlastní čínskou zeď. Nechybí ani stojky s magnetickými tabulemi, různými vkládačkami a puclemi. A velmi pěkný je také přístav, kde si děti mohou vyzkoušet, jak se pracuje s jeřábem při nakládání kontejnerů do lodí.
0: Je nás tedy od velmi interaktivní výstavu a jsou součástí expozice i nějaké části, které překvapí třeba dospělé nebo které překvapily vás?
1: Mě nejvíce zaujala obrovská loď, která nám tvoří více než polovinu jednoho sálu. Má to představovat loď Krištofa Kolumba, jednoho z nejznámějších, nejvýznamnějších objevitelů mořeplavců. A tato loď má funkční kormidlo s kompasem, je tam stěžen, na kterém si mohou děti vyzkoušet, jak se vytahuje plachta. Je tam také zařízení na vytažení kotvy a dělo. To jediné není funkční, to nestřílí, ale toto všechno děti si mohou do té lodě vlézt a vyzkoušet si práci námořníku. To si myslím, že je takové největší lákadlo na naší výstavě.
0: A jak dlouho výstava potrvá?
1: Výstava je něco přes 2 měsíce, dnes jsme otevřeli, tedy od 2. května do 6. července včetně. Otevřeno máme vždy od středy do neděle, od 10 do 16 hodin.
0: To byl správce letohrádku Mitrovských, pan Petr Lukas, a pozval nás na pěknou výstavu s názvem S letohrádkem kolem světa. Děkujeme moc za pozvání, ať se výstava líbí a budu se těšit zase na nějakou další pěknou pozvánku.
1: Děkuji také za pozvání do vysílání a všem přeji pěkné jarní dny.
0: Děkujeme. Naslyšenou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Pihovaté dívce. Máme 14 hodin a 48 minut. Posloucháte nás během sobotního odpoledne s datem 2. května. Do okříšek na Třebíčsku se po několika letech vrátili čápy. Uhnízdili se v části staré osady na nevyužívaném sloupu. Městys na něj v minulých letech ale nainstaloval kovovou konstrukci na hnízdo. S jehož stavbou teď za dohledu obyvatel mladý pár čápů bílých začal.
1: Vy bydlíte přímo naproti hnízdu a teď zrovna jeden čáp přiletěl na silnici, se tady promenáduje. Co na to říkáte?
2: Je co pozorovat. Z okna ze zahrady.
1: Zatím tam nemají moc větví, je to takové.
2: Flákají se. Buď tam nejsou, anebo přiletějou a spijou. A tam jsem jim dal seno.
1: Jo, to je od vás ta hromada sena tamhle. A teď se to nabírá.
2: No, on to jede vytřepat někam.
1: Nedostal k tomu návod?
2: Ne, on musí dostat vejšku.
1: Teda, jak letí.
2: Tak jo, tak to používaj, tak to jsem rád.
1: Zkusím sena.
2: Ale jak říkám, byl jsem zklamaný z toho, protože oni se flákali. Ráno se probudím, oni spijou. Pak zmizijou, přiletějou večer, dají tam jednu, dvě větvičky a zase spijou. Ale teď asi už jim teče do bod, tak už takhle intenzivně nepracoval ještě.
1: Muž, který má dům přímo naproti hnízdu, se sice nepředstavil, čápy na hnízdě ale sleduje pravidelně. Kolem sloupu projíždí na kole každé ráno i večer paní Radka.
3: No je to radost. Lidi to sledujou, když jedete okolo, tak koukáte, jestli jsou doma nebo nejsou.
1: Oni ještě musí docela to hnízdo nějak doladit.
3: Já zatím ho moc neladím. Ale já věřím, že se pochlapujou. Třeba jsou to mladí čápy, tak ještě uvidíme.
1: Aby v obci zahnízdili čápy, si obyvatelé okříšek přejí dlouho. Vedení městy se proto ptákům nachystalo podmínky, pokračuje starosta Zdeněk Ryšavý za SocDem.
4: Po několika letech, tak je už dotaz, jestli tam bude kamera, tak teďkom ne, ale pokud by se tady teda usadili a zůstali tady celý léto, tak bychom asi příští rok zvážili, že tam nějak udělat nějaké ještě takovou tyčku, nějaký stojánek a na to dát kameru, aby jsme to mohli sledovat třeba, jak to mají v Třebíči nebo v některých jiných místech, že by tady mohl být nějaký online přednos z toho. No.
1: Takže jim dáváte rok na zkoušku, jestli tady tak zůstanou a pak
4: ano,
1: to posunete dál.
4: Mají to na dobu určitou a když to vyjde, tak jim to dáme na dobu neurčitou a zvýšíme jim komfort bydlení. Je tady teorie, že jsou to nějaký mladí, kteří jako poprvně přiletěli, takže možná ještě úplně nevíjou, jak ten sex a to budování toho příbytku zvládnou, tak možná se teprve učí a třeba až příští rok vyvedou, uvidíme.
1: Po návratu čápů vedení okříšek plánuje, že v dalších letech hnízdo zpevní, aby bylo odolnější. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Suché a teplé počasí zvyšuje riziko napadení lidí klíštětem. Zeleň v Blaňsku se letos na jaře rozroste o stovku nových stromů a tisíce květin. V Brně Kohutovicích dokončují dvě komunitní zahrady. Zítra bude slunečno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat v celém Česku. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo případů nákazy nemocemi, které přenášejí. Přednosta motolské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek uklidňuje, že ne z každého přisátého klíštěte se člověk nakazí boreliozou nebo encefalitidou. Důležité je ale klíště odstranit, místo dezinfikovat a pak sledovat. Trojánek také doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout. Pokračuje.
2: Velmi spolehlivou ochranou je očkování, to nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarubnutí.
0: V tu chvíli je už nutné vyhledat lékaře. Zahradníci v Blansku postupně vysazují novou zeleň. Letos na jaře přibude ve městě zhruba stovka nových stromů a tisíce květin. V květnu chtějí pracovníci doplnit záhony o zhruba 15 000 letniček a instalují květinové věže na náměstí Republiky a také závěsné koše v centru.
3: Zahradnické týmy v závěru dubna dokončily výsadbu javoru, jeřábů, lip nebo višní. Nové stromy jsou mimo jiné na hřbitově v Klepačově nebo v Dolní Lhotě a taky na nábřeží řeky Svitavy. Teď se zahradníci zaměřují na keře a živé ploty. Oživit mají centrum nebo sídliště zborovce a staré bytovky. Na kruhových objezdech zase rostou cibuloviny, včetně narcisů a tulipánů. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Někteří důchodci nejspíš budou moci bez sankce ukončit penzijní spoření. Návrh skupiny koaličních poslanců doporučil sněmovní rozpočtový výbor ke schválení sněmovnou v předložené podobě, tedy bez pozměňovacích návrhů opozičních poslanců z klubu TOP 09 a Pirátů, který chce z předlohy například vypustit kompenzace pro účastníky, kteří ze systému vystoupili. Stojí to v usnesení výboru. V Brně Kohoutovicích v květnu otevřou komunitní zahradu v lokalitě na Kopaninách. Zahradu dokončují také v okolí radnice na Bašného ulici. Tu plánují otevřít na konci června. Oba tyto prostory poslouží lidem jako místo pro odpočinek a botanické vyžití. V obou zahradách právě dokončují výsadbu, doplňuje starosta Brna Kohoutovic Jakub Hruška z KDU-ČSL.
4: Na Kopaninách vzniknou terasovité záhonky, bude tam nové schodiště u radnice, dochází i k rozšíření dětského hřiště, od trampolínu, houpačky, ale i takové ty sluchovody a další záležitosti, které myslím děti moc potěší.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, v neděli později večera, v noci na pondělí od západu více oblačnosti, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, na jihovýchodě místy kolem 9. Denní zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihovýchodní až jižní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně na jihu. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pokud jedete po D2 ve směru z Břeclavi na Brno, tak pozor, mezi 27. a 27. kilometrem v pravém jízdním pruhu je plát z pneumatiky a blatník. Na nehodu zase pozor, na tahu Brno-Svitavy, stala se u Černé hory. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno máme krátce po 15. hodině. Písničky, které nestárnou, jsou pro vás připraveny i další hodinu našeho víkendového vysílání. Zaspívá Václav Neckář, Ladislav Štajdl nebo Elton John. S hercem Michalem Isteníkem otevíráme krátce po půl 51. díl cyklu nazvaného temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo tragédie při vrcholící kolektivizaci poblíž Moravského Krumlova. Zítra se také koná dobročinný pochod na počest Alice Garrigue Masarykové, a to v 16 českých městech, včetně Brna. A podrobnosti vám povíme za chvíli, ale ještě předtím se spolu s Jiřím Trachtulcem ponoříme do tajů brněnského Hantecu. Tak zůstaňte s námi. U mikrofonu je s vámi Alena Přikrylová. Krásné odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ladislav Štajdl na vlnách Českého rozhlasu Brno 11 minut po 15. hodině. A máme tu pravidelnou jazykovou dílničku s Jiřím Trachtulcem, ve které se ponoříme do tajů brněnského Hantecu.
1: Dnes se v jazykové dílničce opět podíváme do Brna. Naším tématem bude velmi frekventovaná brněnská přípona ec. Někteří lingvisté dokonce říkají, že je to zvláštnost v rámci všech slovanských jazyků. Uvedeme si několik příkladů. Nejprve věci. Balkec je balkón, vajnec víno, pavec je pavilon, stadec stadion a nohec zase nohejbal. A nyní místní jména. Komec je komárov, medlec jsou medlánky a zamilec je hájek zamilovaných. A nakonec příjmení. Lichtec je lichtnégl, napec Napoleon a pospec je pospíšil. Při použití přípony ec je často patrná tendence ke zkracování slov, což je typickým jevem většiny nářečí a slangů. Ale pozor, ne všechna slova s koncovkou ec jsou brněnská, jako třeba kopec, vědec či blbec. V češtině je ec také přípona činitelská, která nám mění lov na lovec, a též přípona zmenšovací, která zmenší hrad na hradec nebo stůl na stolec. Hantec dechá.
0: Tak to byla jazyková dílnička s Jiřím Trachtulcem. My v Brně ještě zůstaneme a nejen v Brně. Dobročinný pochod na počest Alice Garrigue Masarykové se zítra koná v 16 českých městech, včetně Brna. Zájemci se do akce na podporu zakladatelky československého Českého kříže mohou stále přihlásit. A podrobnosti vám povíme už za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: úterním dopoledním vysílání 5. května po 11. hodině přivítáme lékařku Michaelu Richtrovou z Fakultní nemocnice Brno. Je čerstvou držitelkou ocenění za odbornou publikaci popisující výsledky využití nové intubační pomůcky u dětí s rozštěpy rtu a patra. Budeme si povídat nejen o této pomůcce a léčbě rozštěpu, ale také o náročné práci lékařky u záchranky a současném zvládání rodinného života. Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Modlitba na vlnách Českého rozhlasu Brno. Zpívala nám Daša. Máme 22 minut po 15. hodině. Stovky lidí zítra vyrazí na pochod na počest Alice Garrigue Masarykové, zakladatelky Československého červeného kříže. Účastníci budou pochodovat v 16 městech, a to po celé republice, včetně Brna. Český červený kříž akci pořádá už druhým rokem a zájemci se do ní mohou stále zapojit. Podrobnosti nám poví reportérka Alena Hesová. Krásné odpoledne, Ali.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak se mohou lidé na pochod přihlásit?
1: Tak mají možnost se registrovat předem na webu pagm.cz. Tam si vyberou město, ve kterém se chtějí akce zúčastnit. Kromě Brna je to třeba Kroměříž, Uherské Hradiště nebo Zlín. A můžou na akci rovnou finančně přispět. Je ale také možné zapsat se přímo v místě startu pochodu mezi 9. a 10. hodinou.
0: Jakou trasou půjdou účastníci pochodu v Brně?
1: V 10 hodin vyrazí z Bakalova nábřeží a půjdou necelých 10 kilometrů podél řeky Svratky k brněnské zoo. Kromě vstupu zdarma na ně bude čekat speciální doprovodný program, vysvětluje Petra Hašková, která letos pochod v Brně organizuje.
2: Bude tam vodní záchranná služba, stanoviště první pomoci, představení projektu pro pečující osoby, představení psychosociální podpory. Lidi si budou moct vyzkoušet kardiopulmonární resuscitaci, zástavu krvácení, dozvědí se něco o transportu.
0: Jakým způsobem využívá Český červený kříž výtěžky z této události?
1: Získané peníze od účastníků a sponzorů organizace investuje vždy do jednoho vybraného projektu. V loňském roce jim byla podpora matek s dětmi. Červený kříž za výtěžek nakoupil mimo jiné resuscitační figuríny miminek na výuku první pomoci, pokračuje Petra Hašková.
2: Letos se jedná o rekonstrukci dětské odborné léčebny v Bukovanech. Ta léčebna patří Českému červenému kříži a už je v tak dezolátním stavu, že bohužel už tam nemůžou být provozovány ty služby, které tam léta pro ty děti byly.
1: Léčebna od roku 1931 poskytovala dětem léčbu nemocí dýchacích cest, alergií, kožních nemocí a poruch výživy. Od 1. ledna 2025 je kvůli rekonstrukci zavřená.
0: Kolik lidí se loni pochodu zúčastnilo a kolik by jich mělo být letos?
1: Do toho loňského ročníku se zapojilo přes 1000 účastníků, 200 z nich pochodovalo tady v Brně. Letos se na akci zaregistrovalo zatím přes 500 zájemců v celém Česku. Organizátoři ale očekávají podobnou účast jako loni.
0: O dobročinném pochodu Alice Garrigue Masarykové, který se zítra koná v Brně a dalších 15 českých městech, jsem si povídala s reportérkou Alenou Hesovou. Ali, děkuji a přeji krásné odpoledne.
1: Já tebe taky, hezký den a naslyšenou.

0: Štěpata v podání Jaroslava Vikrenta. Je to 51. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1959. Kolektivizační tlačení si vyžádalo své. Byla to doba vrcholící kolektivizace zemědělství. Na Znojemsku scháněli dobytek z hospodářství do nově zřizovaných družstev. A tehdejší kvapík stál v Petrovicích u Moravského Krumlova tři lidi život. I v Petrovicích tehdy stavěli zemědělský areál a skupina dělníků 7. září 1959 z lešení upravovala zeď v komplexu, kde vznikal i velkokapacitní kravín. Bylo kolem 14:00 a vysoká, zřejmě ještě nevyzrálá zeď se zřítila. Jak zapsal kronikář Josef Kilián, zřícením štítu při omítání byl zasypán a usmrcen občan Rudolf Jiříkovský mladší z čísla 106, člen JZD. Dále byli zasypáni a pádem těžce zranění František Psota starší z čísla 64 a Josef Vespalec z čísla 56. Oba brzy po převozu do Ivančické nemocnice zemřeli. Další lidi zdivo zranilo. Společný pohřeb zesnulých se konal o 3 dny později. Obec tehdy zrušila i své tradiční hody. Zemědělský areál stojí dodnes. A i když v něm žádný památník není, místní nezapomínají. Stále žije část z těch, kteří šli jako děti v pohřebním průvodu. Připomínají to ostatně i fotografie, které opatruje rodina Grunova a Hodečkova. A místní si vyprávějí o smutných a nečekaných souvislostech tehdejšího spěchu při kolektivizaci.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 51. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem v premiéře před 9:00 ráno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
0: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte Bee Gees, přijí vám pohodové sobotní odpoledne. Máme 15 hodin a 47 minut a v tuhle chvíli tu pro vás mám pár pozvánek. H divadlo zve na sérii představení Vyhnání Gerty Schnrch podle románu Kateřiny Tučkové a v režii Mária Amslera. Inscenace bude jako 154. repríza uvedena v neděli 3. května od 17.30. Znovu se pak příběh o lidském osudu zlomeném dějinami odehraje v pondělí 4. května, opět v 17.30. No a pokud nejbližší uvedení nestíháte, tak další možnost vidět a prožít Vyhnání Gerty Schnrch bude v pátek 12. června od 19.30 a o den později, tedy v sobotu 13. června od 17.30. A pozvánka hodná pozornosti nám přišla i z Národního divadla Brno. Baletní soubor uvede 8. května na prknech Mahenova divadla nové nastudování Giselle, jednoho z vrcholných děl baletního romantismu. Kubánský choreograf Rodolfo Castellanos přináší inscenaci navazující na nejčistší tradici romantického baletu. Nejbližší další reprízy představení se pak konají 9., 11. a 30. května. Proč nejsi tam, kde já, zpívá Leona Machálková. Dobré odpoledne.

Olgy Blechové a Valdemar Matušky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Blíží se nám 16. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou a po zprávách vězné návraty s Patrikem Rozehnalem. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová a opět naslyšenou si těším už zítra po 14. hodině. Tak krásný víkend všem.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: S vrabem se v Česku za první čtvrtletí nakazilo o 40% více lidí než minulý rok. Meteorologové varují před požáry. Hasiči zasahují na Třebíčsku, Hustopečsku i v Českém Švýcarsku. V brněnském letohrádku Mitrovských je nová výstava, která děti seznámí se světadíly. Zítra bude slunečno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Nakažených svrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo přibližně 4100 oproti stejnému období loni zhruba o 40% více. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu, pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
2: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
0: Meteorologové varují před požáry v Jihomoravském kraji. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí je vydaná pro oblasti v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Důvodem je dlouhodobé sucho a současné teplé počasí. Riziko vzniku a šíření požáru hrozí až do nedělní půlnoci. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Meteorologové také nedoporučují vypalovat trávu nebo používat vařiče a jiné otevřené zdroje ohně. V příštím týdnu by mělo podle předpovědi pršet a nebezpečí požáru by se tak mělo snížit. Hasiči aktuálně zasahují u požáru skládky u Velkých Pavlovic na Hustopečsku. Oheň lokalizovali a dohašují jednotlivá ohniska, informoval mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Požár lesního porostu likvidují hasiči u Šašovic na Třebíčsku. Tam je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu, informovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. A hoří také v Národním parku České Švýcarsko v Rynarticích na Děčínsku. Rozloha požáru je přibližně 10 hektarů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov. Na místě je vyhlášený třetí stupeň poplachu. U požáru zasahuje 11 jednotek vrtulník s navigací v nepřístupném terénu, pomáhá také dron. V Letohrádku Mitrovský v Brně dnes začala výstava s letohrádkem kolem světa. Určená je především předškolákům a čerstvým školákům. Má jim pomoci s pochopením základních geografických pojmů a představit jim jednoduchou formou světa díly. Interaktivní prezentace kontinentů doplňují další aktivity, popisuje Petr Lukas ze zprávy Letohrádku.
3: Takovým stěžejním exponátem, který je vztažený k Severní Americe, tak je jedna z lodí flotily Kristofa Kolumba a děti budou moct vejít do útrob této lodě a vyzkoušet si ji.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, v neděli později večera v noci na pondělí bude přibývat oblačnost, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, na jeho východě místy kolem 9, denní zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně na jihu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 ve směru na Brno na 28. kilometru už překážka na vozovce není, počítejte s ní, ale na 22. kilometru ve směru na Brno máme tam hlášenou matraci v jízdním pruhu. Plynulé už pojedete také po silnici 43 u Černé hory, kde byla dopravní nehoda u kruhového objezdu. Pozor teď dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu na 182. kilometru je odstavené porouchané nákladní auto na krajnici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No, vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.

0: říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A tě bez oba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak, ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon. Tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: V listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to
5: ne.
4: V obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady. Dobře česky, že jo?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já jsem si, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel, ale...
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty bys řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: jeho tady je teplo,
5: měkou. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě, pravý blinkr by tě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě stále.
1: No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetěla.
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebuju.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mějí.
1: No, ale co mám dělat, za, no, mám vystupovat a nemám šaty.
3: Rajs.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: No samozřejmě, já to teda udělám, ale budeš mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku? Tak.
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet
6: to je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
6: No, ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty?
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječní, děkuji. To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, tak no. Raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. V 66. a my jsme byli v 67. spolu.
3: Potom teďka mluvíš o kterým?
2: Teď mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio, jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že
3: ale
2: by umřel.
3: No, umřel.
4: Ano, ano,
3: že jo, Karel
4: ano.
3: To taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže. Podívej.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo.

0: dnešním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Ježíček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak. No tak, Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže, vy jste prý umělkyně.
4: No, jak se to veme?
1: No, je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníku.
2: Královna chodníku.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já vím.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu, moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční,
2: no,
4: takže mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj, běží, papá, mami,
2: svečná, ahoj. No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějaký tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v blesku, že prej ten Vomáčka
5: jo?
6: Se nemohu živit.

0: Lipský jsou blázince.
1: No, tak ono je to víc levnější. Strava, byt. 55 korun denně, to jde.
0: No by ne.
1: No jo.
0: A oni jsou stejně všichni na peníze.
1: No nejvíc prý ta Bohdalová.
0: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
1: A ona je viděla na vlastní oči?
0: Aby ne.
1: Ty špagety?
0: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
1: Aha.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že i některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik odevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, ježiši Kriste, co tohle to, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, kdy si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No, tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek. A teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopardí kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, které trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, které měla napíchaný v té hlavě. A ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Jsem to měla v taxiku, víš, těla zapálený.
3: No a co říkal taxika?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo tý 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako rozteklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet,
4: vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. On říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel go to ještě říkal, nekecej. Vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil. Fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím čvečet? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zatáli jsme za to. Ble. Nic.
5: Nešlo to dolů.
4: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo začali skrovat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
4: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím prostě tě, není to možný.
4: K vám
5: svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám a nebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane Bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer.
8: A večer.
6: Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem, honem. Tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebo nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Hostem pondělních dobrých rad 4. května bude Dana Felklová ze Střední zahradnické školy v Rajhradě a povídat si budeme nejen o hnojení zahrady v jarním období. Zaměříme se i na zahradnická opatření, která je dobré provést během května, a na zakládání a hnojení květinové zahrady. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Česko zažívá první letní den. Dětem narozením v letošním 800. roce od povýšení Znojma na město daruje radnice pamětní mince. Dětský sbor Bystroušek reprezentuje Brno na mezinárodním hudebním festivalu v Belgii. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Česko zažívá první letošní den s letními teplotami. Teploměry ukázaly přes 25 stupňů Celsia, třeba v Lednici na Břeclavsku, Plzni nebo v Ústí nad Labem. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Loni přitom přišly letní teploty zhruba o 2 týdny dříve. Současné teplo a dlouhodobé sucho zároveň zvyšují riziko požáru. Největší nebezpečí podle meteorologů hrozí v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Český hydrometeorologický ústav také upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích, upozornil Ivan Možný z hydrometeorologického ústavu. Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Zásadní podle něj je si dávat pozor a vždy po návratu domů prohlédnout sebe i zvířata. Radnice ve Znojmě u příležitosti 800 let od povýšení na město daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na Znojemské radnici. Medailí město zatím vyrobilo 100 kusů, přibližuje nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
5: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občánků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit.
3: Brněnský dětský sbor Bystroušek oslaví 10 let od svého založení cestou na Evropský hudební festival mládeže v belgickém Nerpeltu. Patří mezi 6 ze 70 přihlášených souborů, které dnes vystoupí na slavnostním happeningu. V soutěži chtějí zaujmout emocemi a netradiční choreografií.
6: Jsem hodně nervózní z toho, že budeme zpívat bez akustické zkoušky. Musíme tam něco ukázat hned, jak přijdeme. My tam hlavně jedeme, aby jsme si to užili.
7: Říká 9letá Anička. Sbormistryně Eva Kalousková se totiž snaží hlavně o to, aby děti zpívaly pro radost a na pódiu se cítili uvolněně.
8: My jsme barevní mikňáci, zpíváme v ponožkách barevných, jsme strašně veselí. Na tom si zakládáme, jsme takové barevné děti z Brna.
7: Belgii sbor v rámci soutěže představí 3 skladby ze svého aktuálního repertoáru. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, v neděli později večer a v noci na pondělí bude od západu přibývat oblačnost, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, na jihovýchodě místy kolem 9. Denní zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, jihovýchodní až jižní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně na jihu. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor ve směru z Brna na Vyškov na 226. kilometru je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. Na nehody dejte pozor v obchodní zóně u Modřic. Stala se tam nehoda na silnici 152 u výjezdu na dálnici D2. Další nehody jsou potom v Hodoníně v Brněnské ulici a ve Znojmě v Rooseveltově ulici. Tam také zasahují záchranáři, počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: bolo to veľmi fajn, že proste niekto ti dá tú možnosť. Tu máš mikrofón a 4 minúty, kde môžeš povedať, čo chceš, čo bolo vtedy pre mňa akože veľmi dôležité, lebo no, bola som chvíľku po coming oute, rodičia nedobre zobrali coming out a presťahovala som sa od nich do Košíc.
1: Magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli slovenskou slamerku Ebi Vranovou. Natáčela s ní studentka JAMU Eva Bučeková. Zazní také 11. část četby z knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě. Připomeneme si, že od úmrtí brněnského botanika, lékárníka a misionáře Josefa Georga Kamela uplynulo dnes 320 let. Autorkou fejetonu je spisovatelka Alena Mornsteinová. Předmětem jejich úvah se tentokrát stal telefon. Text nám přečte herečka Věra Zástěrová a k poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: 3:46. Tento údaj si zapamatujte, ještě o něm bude řeč. Vzpomínáte si na dobu bez telefonů? Nemyslím bez mobilních telefonů, ale telefonů vůbec. Dobu o něch černých krabic s velkými sluchátky a rotační číselnicí, jak se odborně jmenuje kolečko s otvory, do kterého se při vytáčení strkají prsty. Získat telefonní linku v předrevolučních letech vyžadovalo dlouhé papírování, trpělivost a správné odůvodnění. Telefon jste získali, pokud to vyžadovalo vaše pracovní zařazení, nebo pokud jste měli správný kádrový profil, ideálně obojí. Můj otec byl lékař. Pokud by chtěl, telefonní připojení by získal, ale nechtěl. Raději mluvím s lidmi z očí do očí, říkal. A taky se rád vyspím. Pravděpodobně se bál, že by mu pacienti volali ve dne v noci a konzultovali s ním své potíže. Cenil si svého soukromí a času. V 90. letech nabyly telefony modernější tvar i barvu a tlačítkovou číselnici. Ale získat linku bylo stále složité. Trochu pomohlo, když jste měli známé na telekomunikačním podniku. Čekací doba byla i několik let, protože byl nedostatek kabelů a ústředen. A tak spousta lidí v případě potřeby stále chodila telefonovat do telefonních budek nebo k sousedům. Bylo to poněkud nepohodlné, ale telefonující to nutilo ke stručnosti a ostatní rodinní příslušníci nebyli vystaveni dlouhým telefonním hovorům. Tou dobou se začalo proslýchat, že existuje něco jako mobilní telefon. Jen si to představte. Přístroj, který můžete mít stále u sebe a být ve spojení s každým, koho právě potřebujete. Znělo to jako hudba budoucnosti. První mobily byly velké a těžké a tudíž dost nepraktické. Kdo by se s nimi vláčel, že ano? Jenomže, jakmile lidé zjistí, že by jim něco mohlo zjednodušit život a hlavně přinést hezký zisk, jsou k nezastavení. A tak se ve druhé polovině 90. let začaly prodávat první mobilní telefony, které se vešly do kapsy. A v ulicích se začaly objevovat chodci, kteří se drželi za ucho, jako by je bolelo, a něco si pro sebe mumlali. Ne, žádní blázni. První uživatelé mobilních telefonů. Zatelefonovat si kdykoliv potřebujete je samozřejmě dobrá věc, i když telefonování na veřejnosti, třeba ve vlaku nebo v autobuse, je pro okolí mnohdy otravné. V tomto stádiu se ale stále dalo říct, že ten malý přístroj, jehož pomocí se můžete dorozumět na dálku, lidi spojoval a přibližoval je k sobě. Jenomže pokrok nezastavíš a z přístroje určeného k hovorům s jinými lidmi se stalo něco zvláštního a nepostradatelného. Ten, kdo nemá chytrý telefon, jako kdyby nebyl. Malá krabička do sebe nasála všechno, co svět nabízí. Připojením k internetu se z ní stal nekonečný zdroj informací a zábavy. Když se chci podívat, kolik je hodin, Nepodívám se na hodinky, ale na mobil. Tam zjistím, který je den, jaké mám schůzky, kdo mi poslal důležitý mail nebo zprávu. Nepotřebujeme fotoaparát, máme přece mobil. Na co fotoalba? Do mobilu se vejdou tisíce fotografií a nejlepší na tom je, že je hned můžeme nasdílet na sociální sítě a pochlubit se, co jsme měli k obědu nebo kde jsme strávili dovolenou. Noviny nedokáží přinést novinky tak rychle jako zpravodajské servery, dostupné nejrychleji kde? Přece na mobilu. Máš volnou chvilku? Mobil ti nabídne hru, video, poslech podcastu, hudby, knihy, i když tu knihu si taky můžeš přečíst přímo z obrazovky. Chceš se učit cizí jazyk? Není nic snadnějšího, než stáhnout si příslušnou aplikaci. Chceš být fit a vědět, jak moc se zhýbal a kolik si spálil kalorií? Mobil ti nabídne aplikaci, která ti to řekne. Proč sebou nosit peněženku? Stačí si do mobilu přidat platební kartu. A pak je tu scrollování. Slovo, které před pár desítkami let nikdo neznal a teď označuje tu každodenní a snad nejběžnější činnost každého uživatele telefonu. Přesně to dělají lidé v čekárnách u doktora, při čekání na autobus, ve vlaku. Je volná chvíle, ruka zajede do kapsy, vytáhne mobil a palec pohání obrazovku od jednoho videa k druhému, od komentáře, bez jehož přečtení bychom se docela určitě obešli, ke druhému. Lidé scrollují i ve chvílích, kdyby spolu měli mluvit, v restauracích, doma. Prostě ze zvyku. Dělám to taky. Nebo spíš dělávala jsem to. Protože telefon má v nastavení taky možnost zjistit, kolik času jste na telefonu ten den strávili jednotlivými činnostmi. Ukáže vám je podle aplikací. Tak jsem se podívala. Byly to 3 hodiny 46 minut. Tolik času jsem za jeden jediný den věnovala té malé krabičce s obrazovkou, kterou neustále nosím u sebe. Téměř 4 hodiny denně, což je 28 hodin týdně, skoro 1500 hodin ročně. 60 celých dní, tedy 2 měsíce. A v tu chvíli jsem si řekla dost. Tak to nechci. To bylo vloni na podzim. Ne, telefon jsem nevyhodila, stále ho nosím u sebe a používám ho. I výpočet hodin strávených na telefonu jsem právě teď udělala na kalkulačce v mobilu. Ale už jsem se zbavila zvyku sahat po něm, kdykoliv mám volnou chvíli. Přestala jsem kontrolovat, co se děje ve světě, protože ono se to stejně bude dít i beze mě. Neskroluju na sociálních sítích, pokud se nechci podívat na něco konkrétního, docela se mi to daří, většinou. A každý večer se podívám, kolik času jsem na telefonu strávila. Obvykle je to hodina, protože telefon je opravdu skvělý pracovní nástroj. Jen je to s ním jako s ohněm. Je dobrý sluha, ale špatný pán.

se se mnou, prosím, hádat o zbytečnostech. Vážnosti mě příliš tíží, prudké slovo je jako na ránu stech.

Já tě příliš nezatížím, moje srdce je teď jako rýže hrstka, uneseš jej bez potíží.

Fejeton Aleny Monštajnové četla Věra Zástěrová, hrála kapela Biorchestr. Abigail Vranová, zvaná Eby, je 23-letá slovenská slemerka, která vystupuje hlavně v Košicích, ale i po celém Slovensku. Slemu se začala věnovat jako hobby, které pro ní zároveň fungovalo jako jistá forma terapie. Po několikerém vystoupení v roli předskokanky se stala stálou součástí seskupení Slam Poetry na Slovensku. Účastní se různých mezinárodních kulturních událostí a zúčastnila se i FemSlamu 2025. Mnohokrát byla oceněna na Slam Poetry soutěžích na Slovensku. Její práce se věnují především současné politické situaci na Slovensku, queer identitám a tomu, jak celá situace queer občany ovlivňuje. Natáčela s ní studentka JAMU Eva Bučeková.

Se slovenskou slamerkou Ebi Vranovou natáčela Eva Bučeková. A my teď pomocí písně kapely Bombarďák propojíme Slovensko a naše první téma – telefon.

0: Teď bych vás ještě ráda pozvala na výstavu věnovanou fenoménu ex libris, tedy knižních značek, které jsou po staletí nedílnou součástí knižní kultury. Zahájena bude v Rajhradském památníku písemnictví na Moravě ve středu 6. května v 16 hodin a 30 minut. Potrvá do 18. října.
1: Český rozhlas Brno.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a pokračuje četba, kterou natočil režisér Josef Morávek s hercem Vladimírem Krátkým.

Michal Konečný, 13 snů o svobodě. Díl 11. Oskar Špilman. Za posledním návštěvníkem se zavřely dveře a byl čas balit. Všechno jednou končí a výstavy na tom nejsou jinak. Třeba, že jde o výstavy úspěšné a obdivované. V galerii Krasoumné jednoty v Praze výstavy byly úspěšné často. Během první Československé republiky galerie představovala obrazy Bohumila Kubišty, skvělých německých expresionistů Emila Noldeho a Maxe Pechsteina, dadaisty Kurta Schwitterse, Josefa Čapka, úžasného moderního malíře ze Švýcarska Paula Klee, slavných umělců pracujících ve Francii Henri Matisse, Pabla Picassa nebo Fernanda Légera. Muži ve vedení Krasoumné jednoty se moderních a diváky nesnadno přijímaných obrazů nebáli. Toužili potom, aby se jejich výstavy staly přehlídkou toho nejnovějšího a nejzajímavějšího, co právě hýbalo světem umění. Většina pláten, která vystavovatelé sundávali ze stěn koncem ledna 1937, ohromovala pestrými barvami. Některá z nich byla naopak téměř světlá, členěná pouze nevýraznými konturami, do nichž malíř zasadil sitě barevné skvrny, představující jednou červenou střechu, po druhé zelenou palmu a po třetí kdo ví co jiného. Na obrazech se nacházely pouště, města, moře, tržiště, lodě, velbloudi, květiny i kvetoucí stromy, ulice plné lidí a ženy, spousta žen, nahé, ležící, smějící se, tančící a spící. Zřízenci každý obraz pečlivě zabalili do papíru nebo látky a opatrně skládali do dřevěných beden, jejichž víka zatloukali hřebíky. Z téměř 70 plátny ze stěn postupně zmizely také kresby, akvarely a kvaše, které zaměstnanci galerie prokládali papíry a skládali do velkých sloh. To všechno pak auty odvezly na hlavní nádraží. Bednám tím začínala už třetí dlouhá cesta. Z Alžíru putovali nejdříve do Brna, odtud do Prahy a následně je měl vlak převést do výstavních sálů bratislavského Kunstverainu. To, co mělo přijít následující rok, už trochu viselo ve vzduchu. Že by se těm urvaným a neustále vyhrožujícím německým nacistům skutečně podařilo utrhnout z Československa celé pohraničí a že by o půl roku později napochodovali přímo do Prahy, to bylo těžko uvěřitelné. A přece se to stalo. Malíř ani jeden z vystavovaných obrazů už nikdy nezískal zpátky. Do Alžíru se nevrátili. Evropa měla jiné starosti. Oskar, nebo jak mu říkali doma Osi Špilman, se narodil v dubnu 1901 poštovnímu úředníkovi a budoucímu řediteli brněnské pošty Filipu Špilmanovi a jeho manželce Bertě. Mladí manželé Špilmanovi byli Židé, ale pár let po svatbě přestoupili ke katolické církvi, takže Oskara i jeho bratry Pavla a Roberta pokřtil pan farář v kostele. Kluci vyrůstali v Brně, nejdříve na dnešní Jiráskově ulici, jen kousek od Kraví hory, a potom se s rodiči přestěhovali do Králova pole. Ačkoliv jejich tatínek působil na první pohled jako pečlivý a snad i trochu přísný úředník, velmi rád chodil na výstavy a obdivoval úspěšné umělce. Jeho bratr byl slavný architekt Max Špilman, který v Praze navrhl několik velkolepých vil, spíše připomínajících zámky, a také známý novoklasicistní palác židovského podnikatele Julia Pečka, který během nacistické okupace smutně proslul jako sídlo pražského gestapa. Významného umělce měla v rodině i maminka Berta Špilmanová, sama výborná pianistka.
Její bratr a Osiho strýc Simon Glücklich působil jako malíř v Mnichově a provázela ho taková sláva, že jeho obrazy putovaly na výstavy také do vzdáleného Brna. Chlapci Špilmanovi se s uměním setkávali od mládí. Osi nejraději kreslil a maloval, Pavel vystudoval na brněnské technice pozemní stavitelství a architekturu, ve které se ještě zdokonalil během práce v ateliéru architekta brněnského funkcionalismu Otto Eislera. Ano, jeho jméno si pamatujete dobře. Byl to ten Otto Eisler, který prchal s Norou Lustigovou do Norska. Nejmladší Osiho bratr Robert, přezdívaný Titi, později pracoval jako architekt na Slovensku. Spíše než stavbami, ale vynikl jako skvělý fotograf, který stál u vzniku slovenského amatérského fotografování. Bratři se měli po celý život rádi. Osud jim ale příliš mnoho setkání nedopřál. Po obecné škole chodil Oskar na německé klasické gymnázium, kde začal kreslit. Maloval rodiče, bratry, kamarády. Později se nebál ani složitých nahých postav a fantastických nebo veselých scén. Protože se otec na Oskarovo kreslení nedíval zrovna nadšeně, postavili se za synovce jeho strýcové Simon Glücklich a Max Špilman. Ten dokonce slíbil, že Osi mu na studia věnuje peníze. Když je v rodině talent, musí se podporovat. Studovat malířství začal Oskar na umělecko-průmyslové škole ve Vídni. Pokud neseděl na přednáškách nebo nepracoval v ateliéru, chodil na výstavy a do galerií, kde se zamiloval do obrazů starých mistrů. Kdykoliv mohl, navštívil koncert nebo operu. Možná právě láska k umění přinutila Oskara opustit školu a zapsat se ke studiím dějin umění na Vídeňské univerzitě. Přednášky profesora Josefa Střigovského ho sice nadchly, ale zase ne tolik, aby přestal toužit po malování. Ovlivněn znalostmi dějin umění, se roku 1922 zapsal na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u profesorů Karla Kratnera a Maxe Švabinského. Oskaru Špilmanovi se na akademii dařilo. Roku 1925 získal stipendium, takzvanou římskou cenu, díky níž se mohl vypravit do Itálie a jeho obrazů si všiml i malíř Josef Čapek. Studia dokončil roku 1926 a hned po nich nastoupil vojenskou službu. Do Brna se tak vrátil až roku 1927 a hned se zapojil do zdejšího uměleckého života. Brzy si uvědomil, že to tady není vůbec jednoduché. Téměř všechno umění řídili v Brně až do vzniku Československa německy hovořící muži, ale republika to celé obrátila. Německým malířům, sochařům a grafikům zůstala jen jedna výstavní síň v takzvaném Künstlerhausu, tedy domu umělců, který se dnes jmenuje Dům umění. Osi uměl česky dobře, ale přece jen v rodině mluvili německy. Rozhodl se proto, že pokud má vystavovat, pak právě tam. Vstoupil do sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska s názvem Schole, tedy Hrouda, a do domu umělců od roku 1926 zasílal své obrazy každoročně. Jeho první výstava dopadla dobře. Docent dějin umění na Masarykově univerzitě Eugen Dostál o jeho obrazech do Lidových novin napsal, že se od jiných pláten vyznačují poctivou, ne bezúspěšnou snahou o prolomení konvence vládnoucí v německém uměleckém životě brněnském. A to byla od českého kritika jistě velká pochvala. Spíše než zdejší malíře mu Špilman připomínal zjevy malby francouzské. Dostál to vystihl přesně. Osi toužil vypravit se do centra světového umění do Paříže. Prozatím ale neuzrál čas.
Oskar se usadil poblíž rodičů v Králově poli, ateliér si zařídil v Preslově ulici. Maloval a kreslil portréty, krajiny i mytologické či alegorické scény. Postupně se stával známým. V roce 1928 se u příležitosti 10. výročí republiky pořádala v Brně výstava soudobé kultury v Československu. Součástí staveb na dnešním výstavišti byl i pavilon, kde Oskar Špilman vystavoval svůj rozměrný návrh nástropní fresky. Německy hovořící malíři a sochaři, kteří na výstavě soudobé kultury nebyli představeni, uspořádali v Domě umělců souběžně výstavu sudetoněmeckého umění. Oskar vystavoval také na ní a tím začal představovat jeden z pomyslných mostů mezi uměním obou národů v rozhádaném Brně. Z rodného města začal po nějaké době podnikat cesty do Vídně, kde pracoval hlavně jako portretista. K jeho velké radosti mu stál modelem i slavný dirigent Wilhelm Furtwängler. Ještě větší radost mu v té době dělalo setkání s Eugenií Čech, která k němu roku 1928 docházela na hodiny kresby. Přestože byla Eugenie vdaná, začala s Oskarem pracovat a zanedlouho i žít. Jeho manželkou se však stala až po smrti svého prvního manžela v roce 1946. Roku 1930 se Oskaru Špilmanovi splnil sen. Díky stipendiím mohl konečně podniknout cestu do vytoužené Francie. Hned na jaře následujícího roku zamířil do Paříže, kde maloval v ateliéru svého přítele, slavného malíře Františka Kupky. Když nepracoval tam, studoval a kreslil lidské figury nebo se toulal po městě. Při jedné z vycházek navštívil velkou koloniální výstavu. Všechna ta tajuplná exotická krása francouzských zámořských území ho uváděla v naprostý úžas. Začal toužit po Africe. A to natolik, že když na Kupkovu radu vyrazil na cestu po jižní Francii, neváhal ani chvíli a výlet protáhl až za Středozemní moře do Alžíru. Země se měla na dlouhá léta stát jeho domovem. S Eugenií, která za ním přijela, začali bydlet kousek od centra hlavního města Alžír s krásným výhledem na přístav a záliv. Všechny neznámé barvy, tolik svůdné v září jižního slunce, vůně, celé rušné město, ve kterém se mísila africká kultura s evropskou, zvuky, zvířata, lidé, krajina, horko, moře, květiny, poušť, jídlo, skvělá káva, si Osiho i Eugenii úplně podmanili. Jak vzdálené najednou bylo Brno a celá střední Evropa. Afrika nabízela tolik krásného, zajímavého a přitom tak snadno zranitelného. Oba začali malovat a fotit. Oskar Špilman, který se ve Francii seznámil s Henri Matissem, začal zachycovat alžírské ženy, dívky z pouště, dcery a manželky nomádů i tanečnice oblečené do pestrých šatů. Alžír na jeho plátnech byl tak přitažlivý, že jej jako úplně jiné město začali vidět i umělci. Oskar Špilman se účastnil zdejších salonů a pořádal výstavy. I když na severní Afriku doléhala tíha války, Osi mohl po celou dobu pracovat. To, co ho tížilo nejvíce, byl osud jeho drahých doma. O smrti matky a otce, který zemřel v Terezíně, se dozvěděl až po válce. Jeho radostí mohla být zpráva, že oba bratři s rodinami celou tu hrůzu přežili. Podobné štěstí však neměli téměř všichni příbuzní, ani jeho brněnští umělečtí přátelé. Ve vyhlazovacích táborech, getech nebo na následky utrpení zahynuli mimo jiné brněnští malíři Solomon Zorn, Otto Ungar,
sběratel orientálního umění, grafik, malíř a organizátor německého kulturního života v Brně Viktor Oppenheimer nebo historik umění Max Steiff. Spielmanna domů nic netáhlo. Byl pevně spjat s Alžírem, kde pořádal výstavy, ilustroval knihy a přispíval do zdejších novin. Po 15 letech práce v Alžírsku a také Maroku a Tunisku byly jeho snahy a talent odměněny udělením Velké umělecké ceny Alžírska v roce 1945. Na jedné z cest do Francie se spřátelil s malířem Markem Chagallem, který si přišel prohlédnout jeho obrazy. Plátna, která se mu líbila nejvíc, hladil rukou a Spielmannovi vysekl několik poklon. Mimo jiné mu řekl, že má velkolepý talent, ale často není na správné cestě. Neviděl v tom problém, to se dá přece napravit. Osy byl poctěn. Do poklidného života v Africe zasáhla v roce 1954 krvavá válka o nezávislost, v níž se Alžířané střetli s Francouzi. Oskar Spielmann v té době obdržel významné řády, získával zajímavé státní zakázky a učil kresbu na jednom liceu. Zrovna tak neustále pořádal výstavy. Představa, že by měl ze svého milovaného města odejít kvůli válce, jej děsila. Na Brno nezapomínal. Každý rok posílal na zdejší výstavy své obrazy a opakovaně do rodného města zajížděl. Nikdy přitom nezapomněl udělat pár obrazů či kreseb, na kterých začalo moravské město čím dál tím více připomínat vše vzdáleně krásné. V Alžíru s Eugénií zůstali i po vzniku Alžírské lidově demokratické republiky. Jenže, ačkoliv nebyl Francouz a Alžířanům proto nijak nevadil, hledal své místo stále obtížněji. Poslední výstavu uspořádal v roce 1960. Ještě před smrtí v roce 1969 se dočkal výstavy ve španělské synagoze v Praze, kterou mu zařídil synovec Petr Spielmann. Dílo velkého malíře z Brna pak upadalo do zapomnění. Zakázky ubývaly a spolu s nimi i zájem o něho samého. Po 8 let trvající válce o nezávislost našel místo jako učitel kreslení na střední škole ve městě Ben Aknon. Krátce poté se s těžkou myslí přestěhoval do Francie. Osy a Eugénie se usadili v Toulonu, kde Oskar Spielmann v únoru 1974 ve věku 72 let zemřel. Úsilím jeho synovce se podařilo velké množství obrazů a kreseb zachránit, tedy nic nebránilo tomu, aby byl malíř znovu objeven. Stalo se tak teprve nedávno zásluhou historika umění Ivo Habána. V roce 2023 vydal knihu Oskar Spielmann, Brno, Alžír, Toulon a uspořádal několik výstav. Pozoruhodný malíř se díky tomu dostal natrvalo do dějin umění.

knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě nám čte Vladimír Krátký v režii Josefa Morávka. Závěrem bych ráda připomněla, že 2. května před 320 lety zemřel brněnský botanik, lékárník a misionář Josef Georg Kamel. Připomínat si jej musíme už proto, že působil v místech, kde sídlí Český rozhlas Brno, respektive hned vedle. Svou výzkumnou zahrádku měl u jezuitského kostela na dnešní Beethovenově ulici. Od roku 1688 působil v Manile na Filipínách, kde jako lékárník také pečoval o nemocné. Podnikl zde i botanický a zoologický výzkum a dopisoval si se vzdělanci z celého světa. Nakonec zde ve věku pouhých 45 let zemřel. Jeho zápisky jsou uloženy především v britské knihovně v Londýně.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči likvidovali požár skládky na Hustopečsku. Zeleň v Blensku se letos na jaře rozroste o stovku nových stromů a tisíce květin. Více než 100 let staré hračky prezentují na výstavě ve Znojmě. Zítra bude slunečno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Hasiči z Jihomoravského kraje odpoledne likvidovali požár skládky u Velkých Pavlovic na Hustopečsku. Skládka se rozhořela zhruba hodinu popoledni. Po zhruba 30 minutách požára lokalizovali, okolo 14:30 práce ukončili a místo předali majiteli, uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Příčinu požáru hasiči vzhledem k jeho charakteru nezjišťovali. Podobné požáry skládek mohou podle Komosného vzniknout třeba kvůli špatnému třídění. Hasiči v tuto chvíli zasahují o zhruba 30 přírodních požárů po celém Česku. Nejzávažnější situace je v Národním parku České Švýcarsko, kde hoří les v Rynarticích na Děčínsku. Oheň zasáhl plochu 900 hektarů, zasahuje tam 31 jednotek a 3 vrtulníky. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, neodhazovali nedopalky cigaret na zem a nepoužívali přenosné vařiče. Zahradníci v Blansku postupně vysazují novou zeleň. Letos na jaře přibude ve městě zhruba stovka nových stromů a tisíce květin. V květnu chtějí pracovníci doplnit záhony o zhruba 15 000 letniček a instalují květinové věže na náměstí Republiky a také závěsné koše v centru.
2: Zahradnické týmy v závěru dubna dokončily výsadbu javoru, jeřábů, lip nebo višní. Nové stromy jsou mimo jiné na hřbitově v Klepačově nebo v Dolní Lhotě a taky na nábřeží řeky Svitavy. Teď se zahradníci zaměřují na keře a živé ploty. Oživit mají centrum nebo sídliště zborovce a staré bytovky. Na kruhových objezdech zase rostou cibuloviny, včetně narcisů a tulipánů. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Historické hračky nejen z dob první republiky uvidí lidé na výstavě s názvem Můj koníček vraný jako malovaný. Uspořádalo ji Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Expozice představí více než 100 let staré stavebnice, tahací hračky, panenky nebo kočárky, se kterými si hrálo několik generací dětí, pokračuje mluvčí muzea Renata Hurníková.
3: Součástí výstavy je také interaktivní dětský koutek, kde si malí návštěvníci mohou některé hračky vyzkoušet nebo si vytvořit drobný suvenýr. Můžou si třeba poskládat večerníkovskou lodičku na hlavu, máme tam barbínky, které si můžou obléci a podobně.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, v neděli později večera v noci na pondělí bude od západu více oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, na jihovýchodě místy kolem 9, denní zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně na jihu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 opatrně ve směru na Prahu na 188. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Začíná se také tvořit kratší kolona před tímto místem, a to na od stého 91. kilometru. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Moravěnku a polku Františka Maňase staršího. Otextovala Růžena Sipěnová, Šeříková polka. Já věřím, že vás za to skladba příjemně naladila. Tak aby ne, vždyť všechno kvete, i ten bez bílý, vidíte. Tak přátelé, dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Zikmund, na Slovensku Žigmund a ještě jednou vše nejlepší. Připomínám ještě telefon 72646 5200. Velice se na vás těším, ta večerní hodina je vždycky taková volnější, můžete využít právě vy, co se nedovoláte v poledne. Tak přátelé, jdeme na další písničku, kterou máme nachystáno. Stanislav Orechov otextoval Antonín Pernička, Lásku mám a Vacenoviáci.

0: dozněl krásný valčík a já bych chtěla přivítat, přátelé, paní Mirku z Anglie. Dobrý večer nebo podvečer a prosím,
1: dobrý
0: můžete...
1: Večer. Dobrý večer, paní Navrátilová. Já bych prosila o zahrání pěkné písničky mé sestřenici Aničce Manclové do Čejča. A my všichni, celá naše rodina, přejeme k jejím 80. narozeninám. No, hlavně jí blahopřeje prvně její sestra Božka Dubská z Karlína s její celou rodinou, bratranec Fana Košuli ze Šardic rodinou i bratranec můj brácha Laďa Hicks z Letonic celou rodinou, sestřenice Jarmila Kolesárová z Jedovnic a Marie Navrátilová z Němčan celou rodinou a také já, její sestřenice Mirka a moje dcera Dášenka s manželem Liborem a Liborkem, synem Liborkem, jí blahopřejeme všechno nejlepší k jejím 80. narozeninám. A ještě musím dodat hlavně přání od její dcery Romany, Romana Koutná s manželem Joškem, syn Roman, její syn, dcera Peťka, Žanetka s rodinami a Helča, její snacha. Všichni ti, Aničko, přejeme hlavně zdravíčko, lásku, štěstí, radost, z dětí, vnoučat a pravnoučat. Ahoj.
0: Dobře, tak jste to tak krásně všechno vyjmenovala. Vy teda máte paměť, panečku.
1: Já to tak jako vzpomínám rychle, abych nezapomněla na nikoho, no.
0: Tak to je perfektní.
1: Ale ještě jsem zapomněla dodat.
0: Ano.
1: Dášu a Miri z Brna z Lesné.
0: Výborně. Tak, paní...
1: Taky patří do naše rodiny.
0: Ano, ano. Paní Mirko, já vám přeji krásný jarní voňavý čas, krásné jarní dny.
1: Děkuji.
0: Ať se vám daří, ať se těšíte z těchto krásných dnů a rozloučím se a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
1: Jste velmi laskavá, zahrajte jí pěknou písničku.
0: Tak doufám, že se bude líbit. Ano, určitě, velmi rádi. Naschledanou.
1: Jaká bude?
0: Prosím?
1: Jaká bude ta písnička?
0: No, bude to polka Pálavěnka Pálava a Stříbrňanka nám zahraje.
1: Tak se jí bude líbit. Děkuji pěkně,
0: ano?
1: Naschledanou.
0: Dobře, naschledanou. Ale před písničkou, přátelé, já ještě tady předám, prosím, mám tady e-mailovou poštu, kterou potřebuji předat. Takže prostřednictvím vašeho pořadu chceme vzpomenout na dva členy naší rozvětvené rodiny Janů z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. A to pana Jaroslava Janů, který před 10 lety opustil tento svět 2. května a též i syna Vojtěcha, který by v dubnu oslavil 30 let. Vzpomínáme na dobu, kdy jsme s oběma oslavovali na svátek svatého Vojtěcha, taťkovi narozeniny a synův svátek. Zahrajte nám prosím pěknou písničku, ať se nám pěkně vzpomíná na dobu, kdy byli mezi námi. Vzpomíná rodina Janů. A já ještě připojím jedno přání. Dobrý podvečer Českému rozhlasu Brno. Rád bych touto cestou popřál k prvnímu velkému životnímu milníku, a to k 18. narozeninám Barboře Navrátilové z Bošovic kratičkým přáním. Užij si ten úžasný pocit dospělosti. Hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje babčula Lida, dědoušek Laďa, mlynářovic Martinka a Jarmil. A děkujeme. Ano, my také a už hrajeme už zmiňovanou Pálavěnku Pálavu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Hanu Novotnou ze Žabčic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát hasičům z Hrušovan. Zítra budou mít hasičskou pouť v Rajhradě v klášteře. 10 hodin budou mít mši, kterou bude sloužit René Strouhal. Takže otec René Strouhal, takže mu chci popřát hodně božího požehnání. A v těch hasičích je moje nejmilejší vnučka Julie Vajcová s přítelem Dominikem. Škoda, že nemůžu jít a tak jim přeju a tím to všechno se vydaří a dopadne tak, jak si chcou a hlavně dobře, že?
0: No ano.
1: Děti, myslím na vás s váma. Mějte se zítra moc fajn.
0: Tak to jste na ně pyšná určitě, vidíte, paní Hano.
1: No, ale nemůžu ze zdravotních problémů.
0: No ano, ano, ano.
1: Což mě mrzí teda.
0: Tak to je mě moc líto, ale tak třeba potom zprostředkovaně vám o tom budou vyprávět.
1: Ano, děkuju vám moc, nashledanou.
0: Pěkný večer a nashledanou. Tak a já připojím tady, ale vidím, že se nám to trošku rozblikalo, tak pojďme. Dobrý večer, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý večer, tady je Lajkebová ze Šidbořic.
0: Tak vítejte.
2: Dobrý den, můžu mluvit?
0: Ano, už jste ve vysílání.
2: Ano, děkuji. Tak já bych chtěla dnes nechat zahrát Janíkovi Hůškovi ze Sekul. Je to dávnej kamarád a bude mít v těchto dnech narození, takže mu přeju všechno nejlepší, zdraví, štěstí a ať si užívá vnoučátek a všeho a zdravím i jeho celou rodinu. Takže mu přeju všechno nejlepší ještě jednou a vám děkuji moc.
0: Výborně. Tak přeji vám krásný večer, ať se vám daří a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a já připojím tady e-mailovou poštu. Přejeme k narozeninám milé sestře, dceři a tetě paní Daně Kováčikové ze Šidbořic k narozeninám a prosíme o písničku. Užij si svůj den naplno a připij si na to, co tě čeká, protože to bude stát za to. No panečku, no a já tady mám ještě jedno přání. Zahrajte prosím pěknou písničku pro krásný den a pro radost mému manželovi panu Jiřímu Slovákovi z Luhačovic. Děkuje Bohdana Křížko z Luhačovic. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Takže v Týnci dědině přeladíme, bude hrát Broln a zaspívá nám Josef Černý a lidovou v Týnci dědině.

0: písnička nám dozněla. Dospívali nám Josef Černý, Květa Černá za doprovodu Brolnu a přátelé, pojďme se věnovat vašim psaným gratulacím. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk. Tak to bylo jedno přání. No a Broněk Uher nám poslal ještě další přání, které tady mám. Neboť včera měla narozeniny slečna Janička Zapletalová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Přeji rodiče, bratr Josef s rodinou, sestra Iveta s rodinou a rodina Uhrová. Tak a písnička. Tak teď, co písnička? Teď to bude taková celá směs známých slovenských lidových písní. Tak pojďme si poslechnout Kolárovičanku.
1: Český rozhlas Brno.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: A jsme zpět, přátelé, v pořadu Blahopřání s písničkou. A já vítám ve vysílání z Březové se dovolal pan Mirek Čaňo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás vám všechny zdravím. Ve Vlčnově dneska slaví své narozeniny Rosťa Pavelka. Všetci účastníci oslavy mu přeji všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, radost z dětí, z manželky, úspěchu v podnikání a ať se mu všechno daří. Děkuju.
1: Ano, ano. I vám ať se daří a vše dobré. Nashledanou. Nashledanou. Tak a přátelé, já mám tady další přání, další e-mail. Takže přejeme vám, paní Navráčová, do studia krásný sluneční podvečer ze Slavičína. Tak a máme tu přání. 28. dubna oslavil pan Alois Berčík z Dolní Lhoty u Luhačovic krásných 75 roků. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A je to tedy, ano, ano, a děkujeme vám, paní Navrátilová, a jsme s pozdravem svati Removi Slavičín. Tak, přání odeznělo a já posílám další písničku. Blahoslav Smišovský, Hledám fialenku a Mistřiňanka.

0: Tak krásný valček nám dozněl a pojďme si poslechnout pana Lubomíra Pšerovského z Brna Komín.
1: Dobrý večer, ještě jednou vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Já
1: bych chtěl vzpomenout na svoji manželku Marii Přerovskou, rozenou Vlasákovou ze Starého Komína, kde právě včera to bylo 6 let, kdy odešla do na věčnost, do nenávratna. Byla to úžasná ženská. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuju a na zhledanou.
0: Ano, ať se vám daří a pěkný večer, ano, pěkné
1: děkuju,
0: jaro. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme na další telefon, pan Zdeněk ze Šakvic.
2: Dobrý večer, ještě jednou zdravím všechny posluchače. Chtěl bych dneska popřát svému kamarádovi Jirkovi Blahovi ze Šakvic k 30. narozeninám, ať se mu hodně daří a zahrajte mu nějakou pěknou písničku.
0: Dobře, tak rádi tak učiníme. Tak vy někde oslavujete, ne? To tam vypadá, že jste někde na zahrádce, nebo?
2: Ano, ano, u kamaráda, u něho přímo na dvoře.
0: Ano, a grillujete určitě dobrůdky.
2: Ano, ano, ano.
0: A popijíte také dobrůdky, tak to je správné.
2: Tak lehonka.
0: Ano, tak to je správné, tak to má být. Tak ať se vám to všechno vydaří a je krásný čas, takže to stojí za to. Naschledanou.
2: Děkuju, mějte se, naschle.
0: Naschledanou. Tak přátelé, já tady mám ještě klub přátel, mám tady narozeniny. Květoslava Brhlová z Hostějova slaví dnes své narozeniny a je v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, takže přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se vám daří. No a teď bude vlastně den otevřených dveří nedaleko, že ano? Ano, 16. května, tak třeba se uvidíme. Tak nashledanou a jak se říká, na zdraví a živio a písnička bude. Tak hněvala se frajárka, pánové Skalický, Procházka a Dambořanka.

0: Přátelé, polka nám dozněla, pojďme přivítat pana Jirku z Horního Újezdu.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Krásný sluneční večer.
0: No ano.
1: A chtěl bych prosím vás nechat zahrát pěknou písničku panu Miroslavu Sochorovi, který slaví dneska 81. narozeniny, a za celou rodinu mu přejeme hodně štěstí, zdraví, ale hlavně to zdraví, a který hodně potřebujeme všichni. A děkuji vám moc krát za prostor.
0: Ano, velmi rádi, a ať se děkuju i vám moc daří, vše dobré a nashledanou.
1: Ano, děkuji moc, nashledanou.
0: Ano, nashledanou. A teď už pan Lubomír Pohořelice, vítejte.
2: Krásný dobrý večer, paní Navrátilová, já vás srdečně zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu. Já bych měl přáníčko, které poletí do Kuchařovic u Znojma, mojí milované sestřenici Alence Rolínkové. Je to moje sestřenice a zároveň kmotra mojí dcery Aničky. Má v těchto dnech narozeniny, tak bych ji chtěl popřát. Milá Alenko, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání, ať se ti daří, máš krásnou rodinu, krásné děti a vnoučata, tak si užívej, mám tě moc rád, a to ti ze srdce přeje bratranec Lubomír s dětmi a s přítelkyní Blaničkou. Moc krát vám děkuji za zprostředkování blahopřání, za krásnou písničku, a mějte se, paní Navrátilová, moc pěkně a buďte zdravá.
0: Ano, děkuji moc za toto pěkné přání a i vám přeji hodně
2: děkuji
0: zdraví a ať se vám daří. Naschledanou.
2: Děkuji moc krát. Naschledanou.
0: Tak a teď si připojíme e-mailovou poštu. Dobrý večer, dnes slaví narozeniny paní Ludmila Šachová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel František, syn Petr s rodinou, syn Radek s rodinou, syn František s rodinou a rodina Bobčíkova a kamarád Broněk. Tak a já tady mám ještě jedno přání, které předám. Je to dobrý den, prosím zahrajte mojí mamince Libušce Krajíčkové ze Zlína. Moje milá maminko, jsi naše milé srdíčko, zítra se tvé krásné jubilejní narozeniny slaví, proto mnoho zdraví, dlouhý, dlouhý věk, žádnou práci, ať se na tebe tvá vnoučata a pravnoučata smějí. Vše ti od srdce přeje dcera Soňa. Tak a písnička, připojíme jí. Zasela jsem bazaličku lidová a bude nám zpívat Jitka Osičková, Břetislav Osička, Vojtěch Osička a Ivana Slabáková za doprovodu cymbálové muziky Galán.
3: Český rozhlas Brno.

Tak jsme si poslechli, zakukala kukulenka, Vladimír Hnátek napsal tuto písničku krásnou. Ne, pardon, to jsem ne, zasela jsem Bazaličku Lidová, ano. Tu jsme si teď poslouchali a poslechneme si teď. Máme tady přání, máme e-mailovou poštu, tak pojďme na ní. Dobrý den, prosím o hudební blahopřání prostřednictvím Českého rozhlasu Brno pro moji spolužačku z gymnázia, paní inženýrku Jitku Vítovou z Vyškova, která právě 2. května dnes slaví krásné životní jubileum. Každý rok, který prožijeme ve zdraví, je velkým darem, za který je třeba poděkovat a zároveň ho oslavit. Milá oslavenkyně, milá Jitko, ke krásnému životnímu jubileu ti přeji hodně zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti a krásných dní v životě. Ať písnička z Českého rozhlasu také potěší i všechny mé bývalé spolužačky, spolužáky i třídního profesora pana Luďka Kotoulka z gymnázia ve Vyškově. Přeji vám pevné zdraví, mnoho štěstí a životního optimismu. Všechny vás zdraví Miluše Pokorná ze Šaratic a děkuji za odvysílání. Takže předali jsme a hrajeme písničku, tak teď bude Zakukala kukulenka Vladimír Hnátek a Kumpánovi muzikanti.

Tak vážení a milí, jistě jste poznali Moravanku a byla to Polka Václava Maňase mladšího. Počkaj, synečku, já vám řeknu, já jsem asi z toho jara nějaká popletená. No, stane se, že? Víte, tak mi to odpuste, udělala jsem v tom trošku zmatek. Tak písnička tady zazněla, tak půjde teď další. Padala hvězdička Antonín Koníček, Vladimír Salčák a Boršičanka Antonína Koníčka.

Dozněla nám polka a já slibuji, jak jsem říkala, že si dáme tu písničku Zakukala kukulenka, protože vlastně dnes je den, Mezinárodní den ptačího zpěvu, tak si někdy dáme příště. Ano, už nám trošičku ten čas se krátí. No přátelé, pojďme na poslední zpívanou písničku, kterou tady máme nachystánu. Já si myslím, že si můžete i zaspívat. Karel Hašler, Strahováček, Josef Zíma a sbor Jana Svatoše a orchestr Slávy Kunsta.

Tak Josef Síma a zbor Jana Svatoše nám dospívali, přátelé, a budeme se loučit, neboť pořad Blahopřání s písničkou končí. Od mikrofonu vám přivětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Alberta Hammonda Moment času, hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám všem voňavé jaro a krásný sobotní večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na tramvajové koleji v Brně se dnes vrátil první opravený vůz typu Vario. V Česku přibývá nakažených s vrabem. Zítra bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý večer. První opravená tramvaj typu Vario dnes vyjela do brněnských ulic. Rozsáhlou renovaci těchto vozů letos v březnu zahájil brněnský dopravní podnik. Běžně se cestující z tramvají tohoto typu setkávají na linkách 1 nebo 12. Opravená se dnes objevila na 9. Jak revize vypadají, popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
2: V rámci generální opravy každý vůz v podstatě rozebereme a kompletně zrepasujeme. To znamená, buď jednotlivé součástky opravíme, anebo je vyměníme za úplně nové. Do tramvají navíc instalujeme také nové informační panely, nerezová madla a také výkonné klimatizace.
0: V dalších týdnech vyjede ještě jedna opravená tramvaj. Do konce roku pak chce dopravní podnik zahájit renovaci 4 dalších. Firma jich má celkem 64. Od začátku ledna do konce března se s vrabem v Česku nakazilo přes 4100 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím loni to bylo zhruba o 40% více. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Nemoc přenáší parazit zákožka svrabová, hlavně při tělesném a dalším kontaktu s nakaženým člověkem. Lékaři proti němu naordinují speciální mastičku, pokračuje předseda České dermatovenerologické společnosti Petr Arenberger.
3: Je potřeba i udělat hygienická opatření, to znamená všude vyluxovat, vyprat ložní prádlo, všechno oblečení, které měl dotyčný na sobě, a nebo na několik dnů vyvěsit ideálně v chladném prostředí. Ideálně stačí tak ty 3 dny třeba v chladu, aby ty zákožky byly v nevhodném prostředí a nepřežily.
0: Statistiku za první čtvrtletí ovlivnil i nový způsob hlášení nákazy. Nemoc je ale i tak na vzestupu. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informuje o tom agentura APA. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Sport. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. V zápase o třetí místo porazili 4-1 Lotyšsko.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, na jeho východě místy kolem 9. Denní zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně na jihu. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 přes jižní Moravou už pojedete bez vážnějších potíží. Dejte ale pozor na silnici v Žabčicích. Tam je kvůli vážné nehodě uzavřená Přísnotická ulice. Na místě také zasahují záchranáři. S nehodou počítejte také v Brně v ulici Na Poříčí. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpaly i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme.

0: Tak milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné Karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
1: Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dejí popíjet a veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.

0: A tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém vřídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo, více historik Stanislav Borachovič.
1: Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349 se již všechny prameny a samozřejmě i vřídlo začalo upravovat, využívat pro lázeňský účel. Staré rytiny, které bohužel nesahají dále než před rok 1600, nám ukazují odborníci, dneska tomu říkají krenotechnická zařízení, to znamená, kolem vřídla byl vybudován určitý systém žlabů, svodů, koryt a ta vřídelní voda se z dnešního pohledu až geniálně jednoduchým způsobem rozváděla těmi dřevěnými koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To vřídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé ji uctívali. Vřídlo bylo vždy srdcem Karlových varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů vřídla. Kolem roku 1630, pak 1713, a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny. Usazuje se zde takzvaný vřídelní kámen aragonit. Proto se výstupní cesta vřídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor vřídla, té termis, byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu to proto, že vřídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí vřídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má, ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože vřídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání vřídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, vřídlo už nevybuchne.
0: Tolik Karlovy vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to,

0: Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-Lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
1: My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do Tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl, a protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
0: Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
1: Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složením minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázních, v nejbližším okolí pak více jak 150 a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá používat k léčení jiné části lidského organismu, některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále, takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou vývěru.
0: No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
1: Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin. Samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům, a kousek dál, 60 metrů, vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
0: Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně, Mariánské lázně, a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
1: Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení se mlákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese. Na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
0: Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
1: Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí, a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolinin pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní a i ambrožův pramen, protože ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do Mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
0: Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
1: Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
0: Císař svaté říše římské František I., srbský kníže Milan I., ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.

0: Nacházíme se ve Františkových Lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak byste vlastně představila Františkovy Lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi?
1: Unikátnost Františkových Lázní spočívá v tom, že má tři vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuje do těch balneoprovozů. Ale samozřejmě jsme i nejmenší z toho lázeňského trojúhelníku. Byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovinatá poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvovalo Františkovy Lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byly také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí Zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
0: Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových Lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských Lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových Lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkorozchodnou dráhou, váčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady také schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v holocénu, čtvrtí horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina Františko-Lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
0: No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně na zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
1: Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně glaberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
0: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti.
1: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
0: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju také.

0: A jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači, obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečná, kromě toho, že jsou naše?
1: Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také. Ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
0: Máte nějaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance Fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. A naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Doufám, že se vám v západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Lien, je to mé druhé křestní jméno. Já jsem se narodila se jménem Julie, ale potom, když jsem začala studovat vietnamistiku a moji přátelé mi všichni začali říkat Lien, cítila jsem to jméno jako svoji součást, tak jsem se rozhodla si ho přidat do rodného listu. Takže jsem už pak odjížděla do Vietnamu se jménem Lien.
2: Říká Julie Lien Vrbková, vietnamistka, která vede seminář vietnamských studií na Masarykově univerzitě. Příjemný poslech rozhovoru od mikrofonu přeje Goranka Oljača. Jméno Lien není jediná věc, kterou Julie Vrbková, dnešní spolubesednice, kdysi začala cítit jako svou součást. O tom a o postavení vietnamských žen mluvila nedávno na panelové diskuzi, která se konala v rámci doprovodného programu výstavy Keramické srdce. Uslyšíme, jaké je to srdce. Vychází to i z předmětu, který vážená paní Vrbková vyučuje.
1: Vyučuji na Masarykově univerzitě, kde jsem moc šťastná, že můžu vyučovat na semináři vietnamských studií, kde tedy i dojíždím, abych tam mohla vyučovat. V minulosti jsem bydlela v Brně asi 5 let a v tom období jsem určitou dobu se věnovala integrační práci na magistrátu města Brna, vietnamské komunitě. Pak už jsem opět začala pokračovat akademické práci při Masarykově univerzitě. Po návratu z Vietnamu jsem bydlela určitou dobu v Brně.
2: Jak dlouho ve Vietnamu?
1: Přímo v Hanoji jsem bydlela 6 let.
2: Jak jste se vůbec dala na tu vietnamskou cestu, která je i životní, ale i akademická?
1: Ano, já jsem velmi šťastná, že vlastně vietnamistika se stala i mým životem.
2: Vietnamistika je velice široký obor. Jak jste si vybrala právě historický aspekt? Vy máte i seminář, který se toho týká, že?
1: Ano, ano, mám k tomu i celý předmět, který se týká právě postavení vietnamských žen ve společnosti z minulosti i v dnešní době.
2: Které ženy v historii vietnamské na vás zanechali výrazný dojem?
1: Těch žen určitě bylo mnoho, tak kdybych měla vybrat za sebe, tak určitě můžu zmínit vietnamskou básnířku Xuân Quỳnh, která psala velice zajímavou, milostnou poezii s transcendujícími prvky. Toužila potom, aby její vlastní láska v její poezii přetrvala její vlastní život. A to se vlastně stalo, protože je autorkou, která je dodnes oblíbená. Zemřela roku 1988, zdůrazňovala ženský aspekt ve své tvorbě, i v té nejslavnější básni vůbec, která se nazývá Saum, to znamená vlna. To ženské básnické já přirovnává k vlně. Obecně ve Vietnamu bylo zvykem často ženu přirovnávat ke břehu básnictví. Tato autorka mění ten pohled na ženské básnické já obecně.
2: Jaké vietnamská žena má vlastnosti? Slyšeli jsme různá slova. Mimo jiné, úslužná, něžná, užitečná, nesobecká. A vaše představa je jaká?
1: Záleží hodně na úhlu pohledu. Já jsem vždycky byla velmi nadšená z toho, když jsem třeba četla díla od vietnamských literátek, básnířek nebo i lékaře, které napsali nějakou knihu a které se vyznačovaly velkou inteligencí a vlastní velkou vnitřní silou. Musím říct, že vietnamské ženy je od nich očekáváno a některé zcela dobrovolně jsou ochotní se sebe obětovat pro svou vlastní rodinu, pro své blízké, což je určitě jeden z takových znaků vietnamských žen. Sebeobětování jako velmi důležitá hodnota. Tady mě napadá i třeba deník vietnamské lékařky Dang Thuy Cham, která se rozhodla ze severu odejít na jih. Tam pomáhala lidem v době války a zachraňovala mnoho lidských životů. Tento typ žen, které jsou ochotní se obětovat pro druhé, mají velkou vnitřní sílu v těžkostech. To je něco, s čím jsem se setkávala u vietnamských žen ve Vietnamu.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: s Julií Lien Vrbkovou, lektorkou a výskumnou pracovnicí na Filozofické fakulte Masarykovy univerzity, mluvíme mimo jiné o vlastnostech vietnamských žen. Zajímalo mne, jestli se například s prvkem sebeobětování setkává i u současných žen.
1: Ano, musím odpovědět, že to je prvek, který nebyl pouze poslední vietnamské válce, ale že je to určitý prvek, který můžeme sledovat už od středověku. I v dnešní době to sebeobětování je velmi časté, třeba v rámci rodinného života. Velmi často od starých je to i očekáváno. Z nedávného třeba výzkumu jsem se seznámila s některými zajímavými vietnamskými ženami a jedna z nich měla velice zajímavou práci, při které i cestovala po celém světě, když žila ve Vietnamu, ale protože se vzdala za manžela, který žil v České republice, nakonec se rozhodla tu práci opustit a přestěhovat se za ním a věnovat se rodině. Říkala, že to byl pro ní velký vnitřní boj, je to žena současnosti, vzdělaná, krásná, schopná, ale rozhodla se pro tu svoji lásku, pro toho svého manžela, aby mohla žít tam, kde on se rozhodl, že chce být. Nyní řekla, že svého rozhodnutí nelituje.
2: Nakolik je to sebeobětování i vlastnost, kterou podporuje a prosazuje rodinná výchova?
1: Myslím si, že ve vietnamské společnosti to očekávání od dívek a žen, to, že se budou obětovat pro svoji rodinu, nadále přetrvává. Samozřejmě to sebeobětování v dnešní době už není natolik sebezničující, jako bývalo v minulých dobách.
2: V rozhovorech s Vietnamkami často slyším něco, co připomíná tézu, že žena má vydržet všecko. Nakolik se s tím setkáváme u českých rodin?
1: Moji rodiče byli oba původem Češi, maminka je doložená od 17. století s rodokmenem v českém prostoru, takže můžu za sebe říct, že tuto výchovu za sebou nemám. Já myslím, že maminky obecně jsou schopné velkých obětí pro své děti, někdy i pro svého manžela. Na druhou stranu žena vietnamského původu to někdy může mít obtížnější v tom, že například v gymnaziálních letech si moc přeje jít na vysokou školu a potom dělat nějakou konkrétní práci, ale v té době vstupuje rodina, která jí silněji motivuje k tomu, aby se co nejdříve vdala. To jsou zkušenosti, s kterými jsem se ve Vietnamu setkala také. Maminky, tetičky a celá rodina může tlačit poněkud i na to, aby vietnamská dívka šla určitou cestou. A nejenom dívka, může tomu být i tak umožňuje.

0: Pokud smím říci svůj dojem z migračních vietnamských rodin, které žijí tady, to vzdělávání je opravdu na prvním místě. Rodiny jsou schopné opravdu se sebe obětovat, aby děti žili lépe a byli vzdělané především.
1: Plně souhlasím, je to tak. To většinou bývá tak, že rodina zároveň chce, aby ta daná dívka v té dnešní době dosáhla i vysokoškolského vzdělání a hned po něm se třeba vdala.
0: No a stává se do dneška i to, že rodiče volí partnera. Rozhodují o tom, koho si vezmeme. Bez ohledu na to, jestli se jedná o mužské nebo ženské dítě.
1: I u těch domluvených manželství to nebývá striktně tak, že by ti rodiče nedávali pozor na to, co jejich vlastní dítě chce. Spíš velice často je to určitý druh podpory té rodiny, že chtějí, aby ty děti byly šťastné. V současnosti třeba v Hanoji, kde jsem žila, velice často se ti mladí lidé i seznámili sami, tak svým rodinám o tom řekli a ty dvě rodiny se setkali. Za tím účelem, aby pochopili, jestli ty dvě děti se k sobě hodí a aby rodiče, ale i strýčkové a další členové těch obou rodin si zjistili, jestli i ty děti budou šťastné, zároveň si i ty rodiny se k sobě hodí. Úplně bych to neodsuzovala, to patří do toho kulturního podtextu, který není sám o sobě vždycky jenom negativní. A není to vždycky u těch domluvených manželství tak, že rodiče dětem přesně řeknou, koho si musí vzít a musí to tak být. Často je to určitým způsobem i ochrany toho dítěte, že chtějí zjistit víc informací o té rodině, chtějí, aby opravdu to bylo manželství na celý život. A někdy se opravdu stává, když dětem se to třeba nedaří toho partnera jakoby hned si najít, že ta rodina s tím pomáhá. V minulosti tomu mohlo být jinak. 100-200 let zpátky ty domluvené sňatky byly hlavně domluvené rodiči. Třeba ti partneři na svatbě se i viděli úplně poprvé.
0: Co se z vietnamských společenských tradic udrželo do dnešních dnů? V minulosti u domluvených manželství hrály roli i ekonomické zájmy rodin. Na jaké hodnoty se i dnes dává pozor?
1: Velmi důležitý byl taky společenský a morální status té dané rodiny. Že třeba ta rodina toho muže, která na to byla ekonomicky velmi dobře, si vybralo i rodinu, která na to byla ekonomicky méně dobře, ale měla velmi dobrou etickou pověst třeba. A nebo se jim zároveň líbily vlastnosti té dívky. Maminka většinou toho chlapce měla za úkol ty dívky v okolí sledovat už od mládí a sledovat jejich vlastnosti. Když se jednalo o prvního syna, tak ta nastávající manželka měla obrovskou úlohu pro celý život rodičů toho syna, protože se o ně měla starat ve stáří. Proto pro ně často byl ještě důležitější než majetek a společenský status, někdy i vlastnosti té konkrétní dívky.
0: Dnešní mladší generace mi vyprávějí o tom, že v rodině se nesetkávali moc s porozuměním týkajících se volby partnerů. Vzpomínám si na větu, jenom ne Čecha nebo Češku.
1: Zajímavé je, že tyto názory více přetrvávají v těch menších městech. V Praze toto myšlení už je velmi často posunutější. A musím říct, že ještě kdysi v Brně, když jsme s manželem přiletěli z Vietnamu, to byl rok 2018, jsme jednou narazili na jednoho staršího pána někde v potravinách a on říkal, vy jste se vzali? Opravdu? Tak to vám dává maximálně rok. My jsme se usmívali a tak. Nyní jsme s manželem už 12 let a doufejme, že budeme dalších mnoho a mnoho let. V některých místech u těch starších Vietnamců tento názor je rozšířen. Musím ale říct, že ve Vietnamu nyní tyto svazky bývají i poměrně časté. Především ve velkoměstech, jako je Hanoj a Saigon, a často jsou rodinou podporované. A chci tady zdůraznit, že ze sociologického hlediska může hrát úlohu ta skutečnost, že ti starší Vietnamci v současnosti se přesunuli do České republiky, dejme tomu v 80. 90. letech, v době, kdy ve Vietnamu tyto svazky nebyly vůbec dovolené. Já jsem nedávno potkala tady v České republice v Sapě jednu moc milou starší paní a ona mi hned ukazovala fotku u svatby svého vnuka, který si vzal Češku a byla na to velmi hrdá a chlubila se tím. Ale mnoho lidí si stále udržuje ten názor z minulosti, který si přivezli z Vietnamu v těch 80. 90. letech.
0: Tak sme sa alespoň dotkli širokého okruhu témat souvisiejících s postavením vietnamských žen v minulosti a současnosti. Julii Lien Vrbkové děkuji za řadu zajímavých příkladů a souvislostí. Brzy se znovu potkáme u poněkud osobnějšího tématu. Láska a smíšené manželství. Kde a kdy kvetou? Na nový pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. Desítky hasičských jednotek stále zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Státní rozpočet na příští rok by měl být v Česku vysoce proinvestiční. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit výstavbu dálnic, obchvatů nebo také nemocnic. Peníze mají proudit také bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
3: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy. Taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
2: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla začít podle Andreje Babiše v roce 2028. Hasiči dnes podvečer dostali pod kontrolu požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informují o tom na sociální síti X. Od odpolední hodin na místě zasahovalo 15 jednotek. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Hořelo asi 25 hektarů porostu. Mnohem horší situace je na Děčínsku, kde dál platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu u rozsáhlého požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří tam plocha zhruba 100 hektarů. Na místě zasahují desítky jednotek. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v Salské ulici. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
4: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku ve skupině o udržení v nejvyšší domácí soutěži remizovali s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění olomoucká Sigma vyhrála na hřišti pražských Bohemians 3-1. Karviná doma prohrála s Pardubicemi 1-2. Ve skupině o titul byl večer na programu jediný zápas. Liberec prohrává s pražskou Slávií těsně před koncem 1-2.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno s letními teplotami, čekáme jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou slabý, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor na severu Moravy, na silnici číslo 60 z Javorníku do Jeseníku velmi opatrně při průjezdu Žulovou. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Místem se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se trochu zdržíte a zpomaluje se tam. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, máme pro vás další díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Příjemný poslech.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, Rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice a ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali, ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
0: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
5: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
0: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
5: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
0: No.
5: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
0: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
5: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
0: Děkuji.
5: Díky moc.
0: Mějte se krásně, hezký večer.
5: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
5: No samozřejmě, no. Co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
5: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano. Já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
5: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. On byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
5: No to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
5: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
5: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
5: No, no. To je dokonalý.
6: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčnej za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčnej dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
5: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
5: tak?
6: Vlastně ano.
5: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
5: Strýček,
6: ona
5: takže
6: byla
5: teta?
6: Byla moje nevlastní teta.
5: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
5: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde koho, každej toho má
6: no,
5: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
5: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro
5: že byste
6: Majera.
5: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
5: Ale no jistě, co mu chcete strýčku? Dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje no. Vidlema. Muzikálu napsal
6: bílou,
5: mě,
6: že
5: já od něj napsal. Ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
5: On je duchem velmi
6: nikdy
5: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
5: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
5: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
5: všechny ty Spotify.
6: Něco
5: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
5: přece
6: ne,
5: bylo
6: hudba,
5: umělecký dílo.
6: Hele,
5: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat,
6: no,
5: já to chci čuchat tu křídovou.
6: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
5: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
5: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
6: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
5: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
5: To je dokonalý.
6: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
5: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
6: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
5: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
5: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
5: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
5: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
5: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
6: ohledech.
5: No
6: tohle je seriózní zpráva.
5: No,
6: že Bůh, kdo by se tam našel.
5: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co, zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
6: se,
5: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
5: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
5: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka
5: ano.
6: Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
5: Tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě také nesmírnou ctí.
5: Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
5: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: teda,
5: ne,
6: potom,
5: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo. Jsem
6: ano, si jistě.
5: Můžu ti to ukradnout takhle, veď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny.
5: Z daleké.
6: S čím dal tím vzalující se.
5: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest, na

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku, a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta aktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luzkou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem, že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano. Co se rozsahu týče, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval,
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozí intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: On byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak byste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu. A jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely Loutkové. To jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka? Ľudská? Když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: to není pravda.
2: Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou

0: pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí,
1: tak
0: to
1: si... Na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
2: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, se omlouvám.
0: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po kaplicku?
3: Hezký večer vám všem. Cmundu po kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tedy na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
0: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
3: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
0: Ještě tady sportují, ano, se schazují cmundu po kaplicku, aby balinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
3: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí. Ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuje 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu,

0: ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
0: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu, bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
0: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
1: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
0: Ale hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, pač jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
2: Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
3: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
1: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
3: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejné právní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě, a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají. A oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovry, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně to obrovské poděkování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: 2 kostely.
0: Myslíte si, že myslím, je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
0: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
8: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
9: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
9: ne,
0: vzniklo?
9: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
9: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Boží, boží!
10: Plamený, plamený šrajt, dědiště!
8: Rychle šerev na oponu, pustme šerev na oponu!
11: Ať spustí milý dešť!
8: Proboha, oheň!
10: Požár!
8: Boží, rychle ven!
10: Požár! Kdy tady je před oponou?
12: Tady je, panové, takovejte klid, pomalu vycházejte, takovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, proboha, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekněte tu večku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
13: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministr životního prostředí zatím neplánuje kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Při srážce vozítek na horské dráze v Hradci Králové se lehce zranilo 9 lidí. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a mají náskok 11 bodů na druhou pražskou Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 26, polabí kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím není důvod svolávat krizový štáb. Dodal ale, že pokud se požár vymkne kontrole, svolal by krizový štáb ještě dnes v noci nebo zítra po ránu. Situaci ministr sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
2: Hasiči v této věci žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Na pouťové atrakci v Hradci Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a také jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Hradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie, říká její mluvčí Karolína Macháčková.
4: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
2: Radnice ve Znojmě při příležitosti výročí 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na Znojemské radnici. Město zatím nechalo vyrobit 100 těchto medailí, říká nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
5: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občánků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do prvoligové nadstavby vítězně. Liberec na jeho hřišti dnes večer porazili 2-1. Ostrava ve skupině o udržení remizovala doma s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off ve skupině o umístění Bohemians prohráli s olomouckou Sigmou 1-3 a Karviná doma podlehla Pardubicím 1-2.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích až kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno a letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v polabí až 29, pované mírný vítr od jihu, na západě Čech pouze slabý do 12 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor teď na pražském okruhu směr Ruzyně. Za nájezdem z Barandova stojí kamion s defektem. Je to na kilometru 16,5. Na krajnici projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech Hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je tu květen, konečně. A my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce, ptáka, ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace rajčata, okurky, ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách, je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřík, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. A řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené, jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm, a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme, 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hity magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobbyredaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality,

0: dostat až do váhy 5 kg a slepit se do těch 4 kg úplně v pohodě.
1: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
0: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
1: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
0: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly. Takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu. Středně vlastně veliký hřeben. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
1: Tu barvu jste ještě nezmínil?
0: Je to mahagonově červená barva.
1: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
0: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
1: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
0: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
2: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a masově kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobbyredaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická, to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně, takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické, když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2-3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s ředitelem kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Včelařské učiliště na Savrkách na Chrudimsku převezme stát. Čeští hokejisté na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům. A počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V Národním parku České Švýcarsko od dnešního odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě zasahuje více než 60 jednotek hasičů, platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali také policejní a armádní vrtulníky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a opět by měly pokračovat zítra brzy ráno. Na místě je svolaný štáb velitele zásahu, potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Výstraha platí v pásu od Ústeckého kraje přes Prahu, střední Čechy, Vysočinu až po jižní Moravu, a to až do noci na pondělí. Další obce v Olomouckém kraji vyjádřily nesouhlas s takzvanými akceleračními zónami. Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Po Moravském Berouně tyto zóny odmítl také mikroregion Záhoran, který sdružuje 9 obcí v okolí hranic.
3: Pavel Hlavička, nezávislý starosta Bíškovic, říká akcelerační zóně jednoznačné ne.
4: Proč by ti občané měli tady trpět tím hlukem a tím vším záporným, co nám vrtule přináší? To není jenom o těch lidech, je to i o té zvěři, o tom ptactvu, je to opravdu o té krajině.
3: Stejný názor mají starostové i okolních obcí v rámci mikroregionu Záhoří. Vy jste se teďka dohodli na společném postupu?
4: Právníky už máme oslovené a připomínkování až do 1.6, tak na tom budeme pracovat.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty na Přerovsku. Z Bíškovic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Školu teď provozuje obecně prospěšná společnost. Od letošního září bude patřit přímo pod ministerstvo zemědělství. Zaměření výuky ani kapacitu míst by tato změna neměla ovlivnit. Na převodu se resort domluvil se zástupci školy i včelařského svazu, říká ministr zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián.
5: Po nějaké společné dohodě, protože je to nejlepší způsob, jak toto vlastně zařízení udržet a zajistit jeho financování. Sport.
1: Čeští hokejisté v přípravě na letošní mistrovství světa po 5 výhrách poprvé nezvítězili. V druhém utkání na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra odpoledne. V 16 hodin nastoupí proti Švýcarům. Počasí. V noci čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3 a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den bude slunečno s často s letními teplotami. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima zítra většinou mezi 23 a 27 stupni. V Polabí čekáme teploty až kolem 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou pouze slabý, o rychlosti do 12 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je od sjezdu na Plzeň nové omezení mezi kilometry 23 a 21. Údržba uzavřela pravý pruh. Pomalu se jede hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice D5 směrem na okruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
1: Dnešní komik, na kterého budeme vzpomínat, si kdysi přiznal, že humor u něj není odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. Ověřit si to budete moci při poslechu filmových i rozhlasových ukázek. Jsou připraveny, stejně jako váš průvodce Patrik Rozehnal.
6: Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
1: Jste tu správně. Začíná pořad právě o vás.
6: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
1: No, já tu mám pouštět ukázky a být průvodcem tohoto pořadu, který vysíláme.
6: Co jste tady?
1: Něco jako moderátor, nebo, jak by se řeklo ve vaší době, konferanciér.
6: Ale jděte.
1: No jo, a budeme si vyprávět o vás. Začíná rozhlasový životopis Vlasty Buriana.
6: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
1: To budeme rádi, jenom počkejte ještě jednu písničku, jo?
6: Nenudím vás?
7: Ne.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Rytmista Van Kilian zaspívá písničku o té velké fatálii v Itálii.

0: Vlasta Burian bude dnes nejen zpívat, ale také mluvit a hlavně bavit nás v další části našeho seriálu
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se 9. dubna roku 1891 v Liberci, a to krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu Burianovi a jeho o 5 let starší manželce Marii Burianové. Ta měla z předchozího manželství ještě dceru, Žofii Pickovou. V Liberci prožil mladý Vlastík prvních 10 let svého života. 5. května 1901 se jeho rodina pak přestěhovala do Prahy, na Žižkov. A to proto, že jeho vlastenecký tatínek neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel německá, moc příležitostí k vlasteneckým aktivitám. V Praze se stal Burianův otec úředníkem vybírající potravinové daně a malého Vlastíka vodil pravidelně do Národního divadla. Na opery.
2: Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
3: Operně?
2: No jo.
3: Tak operně.
2: No.

0: Zasaj!
1: Pinko,
2: čo
1: to...
2: na mne křičíte? Klimprton, co to je?
1: Ale ja teď spívam Pinkerton.
2: Pan, a kde je to?
1: Pan Pinkerton, námožní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
2: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
2: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
2: A vy jste ho znal?
1: A neznám.
2: No tak co to hrajete?
1: No tak pokračuj. No.
0: Čekala.
3: V herléni Pixla!
4: V zoufalství vypila jednu půl flašky, pak sebou třískaná špadaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytiv přijede.
2: Moment, co to hrajete? To není žádné rytiš, to je... nějaká chromá hajtra. Rytěř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu. Plamen z oheňu. Z nozder plamen a od podkov mu lítají jiskry.
5: Začali jsme malou operní ukázkou z pozdější doby. Vraťme se ale do dětství. V Praze se Vlasta Burian později vyučil obchodním příručím na obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a měl rád operu. Ale také miloval sport. Vynikal hlavně ve fotbale, vždyť byl brankářem ligového klubu AC Sparta, ale také v cyklistice a v tenisu. Časem ale většina sportovních aktivit ustoupila divadlu, filmu, kabaretu. A tak se dostáváme k další, dnešní první filmové ukázce. Jsme na začátku 30. let, přesně v roce 1931, kdy byla natočena komedie To neznáte Hadimršku. Režie Martin Frič.
6: Jak si to vlastně představujete tady a takhle rámo, co to děláte?
7: My tu plácáme.
6: Plácáme, já vám, mě se zdá, budu plácat, ale na hubu. Na svá místa pracovat. Že se nestudíte, takový táta bláznivý, on stojí na stole jako krasojezdec na kobyle v cirkuse. Učit ťápoty a pracovat. Jsem zlej pán?
7: Ano. Podívejte.
6: Mělo nechce se pochovat, jednou to jste vidět.
8: Ale uklidněte se, pane Hadimrško, to není tady každý den.
6: No, ještě každý den to bude.
8: To je jenom dnes, poněvadž je premiéra.
6: Dnes, premiéra?
8: Ostatně, víte co? Mám tady ještě jeden lístek. Nechtěl byste jít večer do kabaretu?
6: To jste uhod, nechtěl.
8: Já vám ho tady pro jistotu nechám.
6: Zbytečně.
8: A buďte přece společenský a veselý.
6: Já jsem, pane, veselý a hravý jako dítě. Já si vyhraju s lístkem od tramvaje celý odpoledne, ale jak jsem ve službě, tak jsem čuba baskervilská. A já začnu hned u vás. Ta přítelkyně, kterou máte, se pustí k vodě.
8: Já? To nebude tak rychle.
6: Taky vemte k svatojánským proudům, tam to teče čerstva. A ještě jednu novinku vám řeknu, ta vila se prodá. Co, má, co má vaše přítelkyně?
8: Vážně?
6: Jo, vážně.
9: Ale slyšte, jak si tohleto vlastně představujete, kam si myslíte, že jdete? Tohleto je kancelář a tady se musí nechat volásit, nebo musíte zaklepat a ne sem vlítnout jak masný papír do průjezdu. Tak se dochlívá. A když se předochlívá, tak se řekne požehnej pánbu.
10: Tak tedy požehnej pánbu.
9: No dovolte, jak toto podle toho bych já byl...
8: Pan Hadimrška, moje přítelkyně slečna Angora.
6: Jak se jmenuje?
8: Angora.
6: Angora.
5: Své bavičské nadání Vlasta Burian ze začátku uplatňoval hlavně na večírcích svých přátel. Jeho nadání mu tak postupně otevíral cestu i k veřejnému vystupování, ve kterém mu tatínek nejdřív bránil, ale když viděl syna na jednom představení v hospodě, usoudil, že je výborný komik a že mu v umělecké činnosti nebude bránit. Ale vraťme se na chvíli ještě do školy. I tam může být legrace.
0: Tak, dětičky, dnes jeden za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak, tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na, že tě tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca z kastrolce na tom pravdy.
11: Prosím, pane učitel, to já ne, to by můj bratr.
0: No co, jak to bratr? No a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
11: Prosím, pane učitel, to nešlo.
0: A proč to nešlo?
11: Já jsem byl zaměstnán strašně.
0: A co jsi dělal?
11: Já jsem tu kočku držel.
0: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na tvý místo a sednou. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
11: Ječmen je z rodu mužského.
0: A proč?
11: Protože má fousy.
0: Já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
11: Karel IV. Umřel.
0: Ano.
11: Karel IV. Umřel.
0: No to vím, že umřel, ale kdy?
11: Umřel.
0: No to se ví, že umřel.
11: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
0: Ne, oni to budou oznámovat, jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
11: Kolumbus objevil Ameriku?
0: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
11: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
0: Nežilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku
11: před.
0: Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku
11: před
0: 500 lety.
11: Utíká.
0: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed, jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
11: 7x8 rychle bez přemýšlení, je?
0: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8
11: je? 7x8
0: je? Rychle?
11: 42.
0: Počkej, máme 7x8, ještě máme lidi o počítači 14, máme 12, tak sedni si, dobře. Tady le mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
11: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
0: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonovi, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
11: Jo, pane učitel, to říká ona.
0: Tak ticho, sednout. Tak dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost. A pro příště si připravit. Ještě mi tady tenhle den napřed řekne, proč kráva vůlatele přežvíkují, ty se tak směješ. No?
11: Kráva vůlatele přežvíkují.
0: No proč? Než se rozejdeme rychle.
11: Kráva vůlatele přežvíkují, protože jsou dopisek, pane učitel.
0: Tak ty takhle postaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, ve dřiny jsou.
5: Vlasta Burian, jak už jsme prozradili a naznačili ukázkami, nejen dobře hrál, ale i zpíval. Tak vám bude zase zpívat v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
12: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
13: Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všecko veliký. Je to faktický, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, Bill White už je offside. Dneska je today, dobrej den, good day, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, this is strudel.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dobrou náladu nám dnes rozdává Vlasta Burian, který se narodil už v 19. století a také úspěšně zahajoval českou nebo československou filmografii. Začínal ale vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel, třeba na Vinohradech. Hrál také ve Švandově divadle. No a na doporučení Karla Hašlera, který si všiml jeho osobnosti, začal působit i v různých kabaretech. Rokoko, Červená sedma, Boom, Revoluční scéna, Udeučů nebo Montmartre. Už před první světovou válkou se stal miláčkem publika. Pravidelně na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem Futuristou. No a když válka vypukla, tak se jí snažil vyhnout. Zběhnul a vystupoval na nejrůznějších kabaretech po českém venkově. Jenže byl chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech. Po válce pak převzal komické role v několika seriózních divadlech, ať už v tom Národním nebo Vinohradském, a stále hrál v kabaretech. Několik představení denně na různých místech ale nestíhal, proto se divadelní ředitelé dohodli, že ho už nikdo nezaměstná. Jemu to nevadilo. Založil si vlastní divadlo a stal se ještě slavnějším. I tomu přineslo nabídky k filmu. Tady je další, Nezlobte dědečka, a tak trochu výlet do Ameriky. Burian si tu zahrál strýčka z Ameriky, samozřejmě falešného. Režíroval Karel Lamač.
2: Tilda!
3: Ty jsi mě poslal!
2: Oh, yes.
3: Tvé srdce promluvilo.
2: Je zrovna takhle jsem si tě představoval. Yes! A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
3: Pusí.
2: No, whisky. Come on. Stop. To mám rád, to je vozidlo, to je správně. A koňák, to si dám koňák.
3: Ale Jonáš, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: Ne, jo, že jsem psal. To víš, řeč se píše a koňák se pije.
4: Stričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
3: Ano.
2: O Americe? Ne.
3: Oj, prosím.
2: Ne.
3: Proč?
2: Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
3: O New Yorku.
2: Ne, ale já radši ne. Já jsem rád, že jsem o tam tač pryč. A konečně vy New York znáte, ne?
4: Ale neznáme.
5: Ne, vážně neznáme.
2: Vy neznáte New York?
3: Ne.
2: Ne, no tak to jo. Půjdem se sednout. Ja. Tak, když chcete o New Yorku,
6: prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
3: Ale to snad není možné.
2: No jo, ne to trošku moc. Ale 12 má jistě.
3: No proto.
2: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru, a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům, až kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
3: Tohle.
2: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. Co je teda hrozně zajímavé u nás, understand, v Americe, že tam hrozně umírají listonoši. Listonoši, no on to taky není se co divit. On jde ráno s telegramem, není nikdo doma. Jde tam v 10, jde tam v 11, jde tam ve 12, furt nejsou doma. Odpoledne tam jde, nejsou doma. Večer je mrtvý. Nemůže to vydržet. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
1: Burian byl za první republiky tak populární, že jeho tvář a jméno byly často využívány i reklamou. Obchodníci po něm pojmenovali i bonbóny s názvem Burianky. Také nově vyšlechtěná růže, růže Vlasty Buriana, po něm nesla jméno. Kamkoliv přišel, vzbudil rozruch. Byl oblíbený a slavný. Miloval rychlá auta, armádu a uniformy. Byl taktéž příslušníkem československé armády a dokonce si za první republiky vyběhal a uplatil hodnost nadporučíka. A podle vzpomínek pamětníků také uvažoval o prezidentské kandidatuře. V době své velké slávy měl i pronajatý zámeček, kam o víkendech jezdil lovit. On sám ale bydlel v přilehlém domě správce. A nedaleko Prahy měl dokonce statek, kde choval krávy. Každou prý měl pojmenovanou, podle postav ze slavných oper. Carmen, Libuše, Mařenka. Byl to prostě šprýmař. Nakonec dokáže vám to i v další scénce, nazvané jednoduše a prostě Smích.
2: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak na, jako najednou proti mě, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a jsem si tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamanil a on to opět a tady u toho je, jo, si to dělal a najednou teďka bude, já jsem se to bude na ten obvící. Tak a on se, on se, já potom přemyslel, bo jak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A patří Vlastu Burianovi, dodávám já, Patrik Rozehnal. V letech 1923 až 1956 účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech a většinou to byly logicky komedie. Jeho prvním filmem byl dnes nedochovaný snímek Tutenkámen z roku 1923. No a po dalších 3 němých filmech Falešná kočička, Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka ho pro zvukový film objevil režisér Karel Lamač. Natočil s ním slavnou komedii C.A.K. Polní maršálek. Ta odstartovala Burianovu hvězdnou kariéru. Lamač s ním natočil ještě spoustu dalších komedií, včetně třeba té, která nás čeká teď v ukázce. U pokladny stál. Zahrál si tu Krištofa Rozrucha. Jde reklamovat zuby.
2: Mám poklad, prosím.
3: Co si přejete?
2: Mám poklad. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladní. Já jsem k vám poslan, já tady mám všechno sebou.
3: Stručně.
2: To jsem si nevzal.
3: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
2: Ano, já taky jsem ty zásady. Já nemám rád rozvláklé hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
3: Račte ke kořenu.
2: A oni ale říkají, abych šel k vám. Vy jste kořen?
3: Dovolte, já?
4: Počkej.

0: času se s vámi bavit. Jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
1: Já jsem prosím úřední vyřízení, ale už dostal. Já ho mám.
0: Co sem k čertu tedy lezete?
1: Tak podívejte se. Já jsem dostal tohleto. Pete.
0: To jste vy.
1: Že to jsem já?
0: No pochopíte.
1: No vidíte, a domovník říkal, že to Pošta Turnov.
0: To jo.
1: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
0: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
1: A co s ním mám dělat?
0: No patrně je potřebuje.
1: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
0: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
1: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby? Na co? To by se dá tu nemocnou nohu těma zubama ukol.
0: Si nerozčilujte se.
1: Já se nerozčiluju, já to konstatuju.
0: U nás se vina nestala.
1: U nás taky ne, já jsem sám doma.
0: Já myslím v kanceláři.
1: Aha.
0: Byl jste u úředního lékaře?
1: Ano.
0: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
1: Já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, já když mě prohlí, tak mě dal zuby a já šel?
0: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
1: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
0: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
1: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
0: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
1: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát sklený v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vydlabat Ďuliček, ne?
2: Prosím vás.
1: A je, už je tady druhý. Tenhle už je utáhaný, tak potřebuji rezervu.
2: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
1: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
2: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
1: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
2: Tak krátce a jasně, co si přejete?
1: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
2: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
1: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
2: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéflékaři.
1: A co tam bude dělat?
2: Ať on rozhodne.
1: A co?
2: Uználi, že máte zdravý chrup?
1: To je vidět. Ha? Podívejte se.
2: Prosím. Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
1: Brejle! To já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplej pytlík s otrubama, že jo?
2: Prosím, tak si dávejte otruby.
1: A kde mám vzít?
2: Vaše věc.
1: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát s koním z pytlíku.
2: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se.
1: Pokonám.
2: Malce.
1: Čert mě by tohle nužen, ví. Hugenoti.
3: K pěti svým filmům natočil Burian i německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy mluvících zemích.
4: Und morgen übersiedeln wir mit sämtlichen Geschäftsbüchern in die Villa der Bussi Angora, wo ich das Liquidationsbüro der Firma Schilling und Company eröffnen werde.
3: A jeden jeho film vznikl v česko-polské koprodukci. Jmenoval se 12 křesel. Pro Baťovy závody v roce 1935 natočil krátkou reklamu Čtyři muži na silnici. Slečnu nepočítaje. Za film Usnědeného krámu obdržel od českého filmového zpravodaje Bílou stuhu a v roce 1942 získal za své herectví státní cenu u příležitosti narozenin prezidenta Emila Háchy. Ve filmových ateliérech byl prý ve svém živlu. Neuznával autoritu režiséra. Sám si říkal po každém záběru stop a libovolně i improvizoval. Jediný, kdo Buriana dokázal trochu skrotit, byl jeho přítel a režisér Martin Frič. Zajímavé je také to, že za každou roli dostával honorář přesahujících 100 000 korun, zatímco velké filmové hvězdy jako třeba Lída Bárová, Adina Mandlová nebo Nataša Golová dostávali za roli pouhých 10 000. Co k tomu říct? Prostě král komiků si to asi zasloužil. Třeba i za ty dvě anekdoty, které jsme nachystali na tuhle chvíli.
5: Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem

0: Samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá,
1: to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, to už uvidíte z dálky, tam je pramen.
0: Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti. Já pám, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pám, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si libendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam tamhle curacao, co vidím v odsaď, tý flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. No tak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pán, nekřičte člověče, když všecko spí, dí tě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? On po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okoloidouci, já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se! Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pán prokresla pána, co tady hulákáte, tak když to není klíčová dírka, když je to šváb.
2: Mimochodem, Vlasta Burian chápal hereckou postavu jako montáž proměn, etýd a čísel. Nerespektoval text, daný autorem, a svým improvizačním uměním vytvářel na jevišti každý večer dílo zcela nové, neopakovatelné a neustále překvapoval i své kolegy. Já vás asi nepřekvapím, když teď řeknu, že nás čeká od něj další písnička.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Polnice, když hlaholí, jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrabe do sedla. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strategii.

lopot mu však nahradí, že zná hulákat. Místo šable dešně vzít, to je vám docela puk. A místo flinty tak vám by třeba vzal taky od kluka doma luk. Vojenskou krev nemá to.

0: rád máš řeku, excelenti Tania.
1: Dopřejte si legraci s mužem, který je označován králem komiků, a to už od 20. let 20. století.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Společnost znala Buriana jako zábavného společníka. V soukromí byl ale melancholický, náladový a měl i deprese. Trpěl totiž maniodepresivními stavy. I proto se často uzavíral ve své vile v Dejvicích v Praze, kterou měl elegantně a luxusně zařízenou. Každý den sportoval, proto měl ve své vile i velikou tělocvičnu a u ní bazén a tenisový kurt. Každé ráno se projížděl na kole a pořádal přátelské tenisové zápasy i mimo Prahu. Byl také velkým mecenášem sportovců, jak profesionálních, tak amatérských. Dnes už téměř neznámá je i vzpomínka jedné pamětnice, která viděla Buriana, jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří hráli fotbal se starým roztrhaným míčem, nový míč, aby mohli lépe sportovat. Naše povídání teď ale na chvíli přerušíme a pustíme si další ukázku. Scénku, kde si s ním zahrál Josef Steigl. Byla natočena v roce 1957 a jmenuje se Prosím jízdenku. Tak aspoň kousek.
3: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
4: Kam?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
4: Tak kam, prosím?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
4: Tak kam, prosím?
3: Do výkladu jednoho rádiobchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Ojcze, przedstawcie si to, panie uczeń, takowej walczy, a stary Berączki leży we wikaru ze strzepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Beroučkému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano. Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Já děkuju velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku již střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem Tumpachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úředník. Slepili syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem?
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně, starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starýmu Berounskýmu.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtém poschodí na oře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úředník. Představte si to. Pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí míst ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování. Jednou za mlada si se do něj praštila a maminka ji tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně. Ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře.
2: Čeká nás ještě jedna železničářská ukázka. Než se k ní dostaneme, zase trochu ze života Vlasty Buriana. I když během protektorátu nenatočil ani jednu německou verzi některého z filmů, A přestože neúčinkoval jako někteří ostatní v německých filmech, byl po osvobození republiky v roce 1945 obviněn z kolaborace s protektorátním režimem a uvězněn. Odsouzen i k 3měsíčnímu vězení a k zákazu umělecké činnosti. Zákaz byl v roce 1950 odvolán a od roku 1953 se Vlasta věnoval estrádní činnosti. Soudně byl rehabilitován až v roce 1994. Po zrušení zákazu se objevil ještě v několika filmech, například Ve slepici a kostelníkovi, ale hlavně po boku Jana Wericha ve filmové pohádce Byl jednou jeden král. Nejzdařilejší filmovou rolí z této poslední etapy jeho života je pravděpodobně role Plíška z Wassermanovi a Novákovi veselohry Nejlepší člověk. Dal také hlas jednomu z mrazíků po boku Jana Wericha v animovaném filmu. Ale my se s ním rozloučíme jednou z nejslavnějších rolí, s rolí přednosty stanice.
3: Tak už vás mám, konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
4: Já se zrovna bojím ohlínout.
3: Vy nejste pryč?
4: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
3: Vaše žena vás chání.
4: Moje žena? To teda slyším poprvně.
3: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
4: Odsaď?
3: No všem.
4: No samozřejmě. No dovolte.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No. Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
4: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
3: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Hledáme slepýho pasažéra, kde je?
5: Jo, to já nevím.
3: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
4: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
3: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
4: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
3: Jsem Kokrhel.
4: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
3: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
4: No, vidíte to? Tak abychom postavili na kafe.
3: Ale já jsem váš představený Kokrhel.
4: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
3: Pokete, abych si vyprosil podobný tón, ano?
4: No jo.
3: Kde to vlastně jsme?
4: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
3: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
4: No na nádraží.
3: No to taky vím, ale na kterým?
4: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
3: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
4: Ale když jsem abstinent.
3: Abstinent. Člověk je zřejmě podivý.
2: Vlasta Burian se naprk na divadel a estrádní představení vrátil ještě v 50. letech, jak už jsem prozradil. Po zkušebním představení v Městském divadle v Kladně začal hrát v divadle v Karlíně na přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha. A od svého vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých estrádách, které mu úplně ale podkopaly zdraví. Měl problémy se žílami a velmi mu otékaly nohy. Nemohl chodit a musel při představení sedět. Přesto ale dokázal bavit desítky lidí. Zemřel 31. ledna v roce 1962 v Praze na následky nachlazení. Smutný konec, ale veselá nálada při jeho filmech přetrvává i dál a baví i XT generace po jeho smrti. Důkazem jsou věčně opakované komedie a záznamy jeho vystoupení. Doufám, že se nám to zase někdy podaří.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná Noční linka. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Někdy se v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Bez velkého loučení, bez vysvětlení. Jen se zkrátka jeho stopa postupně nebo z ničeho nic vytratí. Zůstává otázka, jak se má, kam ho život zavedl. Stalo se vám někdy, že jste byli s někým v blízkém kontaktu a pak se vám najednou ztratil ze života? Přemýšleli jste někdy, že byste ho chtěli zkusit znovu najít a říct mu, že na něj vzpomínáte? A nebo se vám někdy už takové setkání po letech znovu podařilo prožít? Kdo to byl? Bývalá láska, kamarád, ze střední, ze školy, z vojny, učitel. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon, nebo napište přímo pod téma do webového formuláře na web Českého rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak opakuji téma, nevím o něm, chybí mi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, jsou 4 minuty po 23. hodině a nabízí se připomenout téma, pokud jste si nás zapli právě teď. A to téma zní, nevím o něm, chybí mi. Někdy v nás vyvolá nějaká situace, třeba když se díváme na nějaký film, potkáme někoho na ulici, někoho, kdo nám někoho připomíná. Taková věc, že si řekneme, kde jsem se kamarádil s tím a s tím, kam ho život zavál, jak se má, jak se mu daří. A právě o tom si dnes budeme spolu povídat. O dávných přátelích, láskách, jak se mají, kdy jsme je viděli naposledy. A jako první se s námi bude povídat, haló?
1: Dobrý večer. To je radostí.
0: Bohumíre. Tak vítejte. Na koho rád vzpomínáte?
1: No, tak já, když jsem šel do učení, tak jsem se učil na dřevomodeláře v Břidličné na Rymařovsku. A tam na internátě jsme byli 3 dřevomodeláři. Jeden z Litovle, druhý z Krnova a já od Olomoucka, to jsem ještě byl jako ještě z vesnice Náka a u Olomouce, mezi Olomouci a Litovli. A potom po vyučení jsme se rozešli a jak to bylo? Jo, já jsem potom jednému vzdálenému příbuznému jel na Litovelsko ořezávat stromky, poradit mu jak na zahradě a tak jsem se tak zmínil, že z Litovle jsem se učil s jedním s tím a s tím a on říká, no to tady vedle nás v Cholině, on se sem přiženil, ale on už nežije. Já to bylo, když jsem měl asi 75 roků. A tak nějak jako přišlo slovo na to, že mám nějakého známého, z kterého jsem se učil a že se přiženil tady vedle do vesnice, ale že už nežije. No a mě to nedalo, tak jsem si říkal, no ještě s jedním jsem se učil z Krnova, co bych dalo za to, že bych po něm taky pátral, jako já. No a on vždycky říkával, mluvil o Albrechtičkách nebo Albrechtice u Krnova. A tak já jsem volal na matriku, nevolal, nebo psal přes počítač na matriku do Krnova a ta paní mě sdělila, že ten dotyčný se odstěhoval do Jablunkova. Tak jsem volal do Jablunkova na úřad. Oni mi tam dali číslo na toho pána, jenomže to byl jiný ročník. To byla zhoda jmén a jiný ročník. Tak jsem volal znova na zpátek a oni mě řekli, že se rozvedl, že se odstěhoval někde do Hradce Králové nebo Dvora Králové. Tak jsem navázal na korespondenci a tam odsud mě řekli, že se ten dotyčný odstěhoval do Ústí nad Labem. Trvalo to asi rok a půl a najednou se mi ozval pan, nevím, jestli to řeknu dobře, pan Rožňavský z Krnova, že paní na matrice tam je delší dobu v neschopence a tak on se, nechci říct, hrabal nebo tak nějak prostě procházel ty došlá psaní, která tam byla a objevil mě a vzkázal mi, že toho pána zná, že podobného jména nějaká prodejna symbol sportovního zboží, že mi dá číslo nebo že mu dá vědět a on se mnou spojí. Ja? A představte si, to byl jeho syn. No,
0: teda.
1: A on to číslo moje dal tému mému spolužákovi a my jsme byli v Lázních ten rok v Jeseníku v Pryznicu, tak tam z Jeseníka jsme jeli do Krnova, to se jede přes Polský Gluchovaz, jako z Jeseníka, když by se jelo z Olomouce, tak se jezdí přes Moravský Berou na Krnovo. Ale tak jsme jeli přes ty Klucholazy jako rodinný výlet do toho Krnova, no a setkali jsme se. To bylo překvapení. Pak oni přijeli k nám, pak zase já k ním, pak jsem tam jel na povodně, no a tak jsme přáteli. A pak se vám mi stalo ještě, letos máme sraz osmdesátníků, jako sraz spolužáků ze školy, a celá léta, kdy jsem se odstěhoval z Nákla, jako z té vesnice do Štemberka, než jsme postavili dům, jako rodina a to, tak kolegyně, spolužačka, která, kamarádka, která to dávala dohromady, tak prostě má nějaký zdravotní potíže, tak rozdělila polovinu spolužáků mezi mě a další spolužačku z příkaz. A tam spolužák, s kterým jsem se pátral jsem aj po těch, kteří nikdy nechodili, no a došel jsem k jednomu, s kterým jsem se asi viděl před 30 rokama v Šumperku. A tak jsem šel na matriku a ona říká, no víte, já vám to nesmím dávat, ale jako já vás znám, jako tak já vám řeknu, on se odstěhoval, Jožík Adamik, on se odstěhoval do Zlína Malenkovic. A já jsem vám tam napsal, to je nějaká část Zlína prostě, a on se mi, jo, dal to jako doporučeně, to jsem zaplatil 80 korun a už to trvalo 3 dny a nic jsem nedostal. Jako já tak říkám, sakra, musím přes počítač napsat, co se s tím děje, jako jestli to došlo, to psání nebo ne. A za týden nebo během týdne mi přišlo, že psaní došlo k adresátovi. A představte si, já jsem mu tam napsal číslo telefonu, on se mi ozval. A teď korespondujeme spolu. No tak to je krása.
0: Ale byla to dlouhá cesta teda. Jste velmi trpěliví a to oceňuju.
1: No, to první to bylo dobrý fakt. To do Jablunkova, do Hradce,
0: no a
1: do
0: když
1: Ústí,
0: jste mu to vyprávěl,
1: nakonec,
0: tak co vám na to řekl? No. Jaká byla vaše první slova a jeho, když jste teda začali spolu komunikovat?
1: No já jsem tému panu Rožňavskému z toho Krnova velice děkoval, byl jsem mu vděčný, protože nakonec jsem vlastně došel tam, odkud jsem začal. Že od toho Krnova.
0: No. No, a jste v kontaktu do dneška, nebo jak to?
1: Ano.
0: Krása, tak víte co, to je velmi inspirativní příběh, ze kterého si možná někteří vezmou příklad a řeknou si, tak já se do toho pustím, stojí to za to, na konci možná bude dobrý výsledek. Já bych se vás ještě doptávala dál na to, jak to bylo, když jste se po letech setkali, nebo vy jste říkal, korespondovali, jste se potkali?
1: No tak my jsme jeli přes ty Klucholazy do toho Jeseníka, do toho Krnova. Oni nás pozvali to bylo v sobotu odpoledne, oni nás pozvali do té jejich prodejny, no tam jsme udělali obrovský nákup, tak jsme měli i vnuky sebou, no každý toho chtěl. A pak jsme jeli k ním. Jo, ještě on nás má takový fáro, on nás zavezl na Cvilín, to je tam kostel, takový poutní kostel, ale říkal, že nebylo, protože to jsme jeli nějak 11 hodin a ve tři hodiny je autobus na zpátek a ten vlak, takže na tu rozhlednu Lům, nebo já nevím, co to tam bylo. Nějaká ještě říká rozhodná, na to není čas.
0: Aha, dobře. Bohumíre, musíme se rozloučit. Já vám moc poděkuju. Bylo to dlouhé, mělo to ale dobrý konec. Díky za vaši přízeň. Opatrujte se, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste i vy potkali ve svém životě člověka, který pro vás hodně znamenal, ale postupně se vám ztratil z dohledu. Pojďte nám o něm vyprávět, hlavně nás zajímá to, jestli jste se někdy znovu sešli.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Je s námi pan Jakub, který volá z Brna. Zdravím vás, Jakube.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl povyzvat takový příběh. Já bych si tak hrozně přál vypátrat svoje kamarády z dětství. Jednalo se vlastně o dva sourozence. Jmenovali se Vladimír a Barbora Velšovi. Já to řeknu do éteru, kdyby náhodou prostě to někdo třeba z nich slyšel nebo tak. A bylo to tak, že když mě bylo asi 6, tak moje máma vlastně na inzerát jakoby našla lidi, protože jsme byli s mámou sami a máma prostě chtěla, aby jsme s někým jakoby, aby jsme měli nějaký přátelé. Tak našla na inzerát tyhle lidi a my jsme byli z Brna a oni byli z Vysokého Mýta. A tak jsme za nima začali jezdit, rozuměli jsme si a protože já jsem od narození nevidomý a ty děcka, vlastně tady tyhle dva sourozenci, vlastně to byly dva manžela a měli tady tyhle dvě děti a ty děti se ke mně chovaly strašně hezky a vůbec se jako třeba nebáli mě, jakoby, jo, chodili se mnou ven, pomáhali mi a byli takový hrozně jako takový slušně vychovaní. Tomu klukovi bylo, myslím, 10 a té holce 8 nebo tak nějak. A no tak jsme za nimi takhle několik let jezdili. Oni byli potom aj u nás tady v Brně na prázdninách. No a pak, jako nevím, co se stalo, pak se s nima moje mama s tou rodinou jako by stýkat přestala, pak se s nima stýkala ještě moje babička, tam jezdila za nima. No a pak nevím, pak to prostě nějak celý úplně se ty vztahy jak přerušily. Nemůžu říct proč, protože já jsem byl v té době malej a nerozuměl jsem tomu. Takže nevím, proč se ty rodiny jakoby rozpustily. No a ty děcka, jako ty sourozence, vlastně bych si strašně přál vypátrat. Já jsem teda udělal jakoby asi 3 pokusy. Jeden, že jsme ještě, když žila moje babička, tak jsme psali jakoby na jejich starou adresu, ale ten dopis nám přišel zpátky, jakože už tam nikdo nebydlí. Pak jsem kdysi zkoušel volat na městský úřad do toho Vysokého Mýta, ale tam mi řekli, že jakoby bez souhlasu těch lidí mi jako říct informace nemůžou. A potom jsem udělal ještě 3. pokus a to, že toho kluka, toho Vladimíra, jsem asi zřejmě našel na Facebooku, ale já jsem mu jakoby napsal, kdo jsem a napsal jsem a jakoby jméno jeho sestry, té Barbory a jméno jeho rodičů, aby jakoby věděl. A poslal jsem dokonce svoje telefonní číslo, ale nikdo se mě neozval, jo? Takže to byly 3 pokusy, co jsem udělal dál, už nevím, co bych měl udělat.
0: Jakube, a přečetl jsi tu zprávu?
1: To já nevím.
0: Viděl jste tam ten symbol jako přečteno?
1: To nevím, já to tím, jak já mám já to používám jinak, tak já nevím právě, jo, já to
0: rozumím,
1: s hlasovým výstupem, takže ano. Já se tam trošku orientuji jinak, tak nevím.
0: Toto by bylo dobré zjistit. Pokud byste měl někoho, kdo by vám mohl tady s tím pomoci, tak vám by to mohlo výrazně teda pomoci, protože je možné, že si tu zprávu nezobrazil. A já se vás zeptám, kdyby teda jste se doptal té maminky nebo babičky, co tedy se stalo, že by vám to mohlo třeba pomoci najít odpověď na tu otázku, jestli se neozývá ten Vladimír, třeba byť to dostal, protože třeba cítí nějakou dávnou křivdu nebo něco podobného. Na tím jste nepřemýšlel, že byste znovu to téma otevřel? Mě by to vlastně na vašem místě hrozně zajímalo, co se tehdy stalo.
1: Jako babička mi něco říkala, něco mi babička vykládala, babička už teda bohužel nežije, ale já si myslím, oni taky v té době to byli ještě děcka a jako nevím, jestli jako po tolika letech by si pamatovali nějakou, a navíc nevím, jako babička mi tenkrát říkala, že protože jejich máma pracovala v kravině někde, takže tenkrát přišla domů a že byla v nějaké špatné náladě a prostě nějak tam na všechny křičela a i na ty děcka. Prostě, že babička tam po té domů prostě přestala jezdit, něco takového, jo, se tam prý stalo, ale jako já jsem u toho nebyl a jo, takže nevím, no, ale jo. Jako taky samozřejmě nevím, jestli by si mě třeba ty děcka po těch letech pamatovali, jo, ale říkám, kdybych to neskusil, tak že jo. Tak.
0: No úplně s vámi souhlasím. Za zkoušku člověk nic nedá a až uděláte maximum, tak potom si můžete říct, já jsem to zkusil a nevyšlo to, ale možná byste pak litoval, že jste to neskusil. Takže Vladimír a Barbora Velšovi.
1: Ano, Velšovi, no, z Vysokého Mýta byli.
0: Bydleli ve Vysokém Mýtu, no já bych vám přála, aby se vám to nějak podařilo najít. Říkal jste, že jste rodiče, vypátral...
1: Jejich maminka byla taky Jarka a jejich otec byl Josef.
0: Mhm. Zkoušejte to znovu. Zkuste i jiné sociální sítě, kdybyste měl nějakou fotku nebo nějakou dávnou jako vzpomínku,
1: jako
0: kterou byste...
1: Jejich fotku?
0: No, vaši ne, společnou ale... třeba.
1: To a to už by mi dneska nikdo neto, protože moje máma už nežije, babička taky ne, a takže to už nemám jak získat.
0: No, víte co, cesty jsou, zkoušejte dál, pokud jste zkusil poslat jednu zprávu, byla bez odpovědi, nemusel si to přečíst. Já dokonce vím, že některé sociální sítě tak fungují, že pokud nejste třeba přáteli na té sociální síti, tak se mu ta zpráva nezobrazí. Musí kliknout na úplně jiné ikonky, takže často se to stává.
1: Já vím, no právě, že u té holky, u té Barbory, tam bych si to asi netroufl, protože ona třeba už by mohla být vdaná a mohla by se jinak jmenovat, že? Takže...
0: No, ale někdo tam mívá i stále to rodné příjmení.
1: Můžu se ještě podívat, no.
0: Za zkoušku
1: ještě,
0: by to stálo.
1: Zkusím možná jestli WhatsApp ještě, nebo něco takového, jako můžu ještě něco zkusit, no.
0: No, zkoušejte to stále dokola, anebo zkrátka napište na vaši nějakou sociální síť, že tu osobu hledáte, poproste o sdílení a třeba se vás pak ti lidé najdou sami, když budou vědět, že hledáte. Tak moc děkuju Jakube, že jste se nám ozval z Brna,
1: jo,
0: z Lína,
1: děkuju,
0: to milé, krásná
1: děkuju.
0: Návštěva. Ať se vám daří,
1: děkuju,
0: a držíme pěstě, aby to vyšlo.
1: Díky moc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Překrásná písnička, Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka. Je tady sobotní noční linka s tématem Nevím o něm a chybí mi. Vzpomínáte na někoho, kdo vám zmizel ze života, ale ne z hlavy? Pan třeba Michal píše na web noční linky. S oživováním mrtvých známostí já nemám dobré zkušenosti. Vzpomínám si na dvě z nich. Důvod odmlky jsem v jednom případě řešil zprostředkovaně, v druhém napřímo. V obou mě to zamrzelo. V tom prvním jsem se od naší společné kamarádky dozvěděl, že je to údajně proto, že mám jiný životní styl. Zřejmě reakce na to, že jsem nechodil na společné pitky, které mě nebavily. A v tom druhém případě se jedná o zralou dámu, veřejně známou osobnost, s nímž jsem navázal korespondenční kontakt a jednou se osobně potkal. Dokonce mi nabídla tykání, které bych už dnes odmítl. Po čase se odmlčela. Další rok jsem jí blahopřál k narozeninám a vyjádřil politování, že jsme se dlouho neviděli. Mimochodem, měla mi oplatit pozvání do kavárny. Vyjádření v odpovědi mě udivilo. Z mého pohledu se jedná o malichernost. Doslova uvedla, že se vytratila dobrá komunikace. Už jsem si to ani nepamatoval, ale v posledním mailu jsem se nějak vyhnul přímé odpovědi na nějakou otázku. Otázka mi asi nebyla příjemná. Ani dodatečné vysvětlení a omluva nepomohly. Takže moje domněnka, že staří lidé už bývají nad věcí, vzala za své. No, myslím si, že někdy je dobré takzvaně nechat ďábla spát. Důležité je, aby si vás druzí vážili. Pak vám nic špatného neudělají. Michale, děkujeme za vzkaz. Pojďme se podívat, kdo nám volá. Halo, halo. Jarka studio.
1: Halo, halo.
0: Kdo je na příjmu?
1: Prosím, tady Jirka z Budějic, dobrý
0: večer. Představte se, tak Jirka z Budějic, povídejte, co máte k tématu, nevím o něm, chybí mi.
1: No tak já teda vzpomínám na jednoho človíčka, který přišel s americkou armádou osvobodit tady Čechy jižní. Uh-huh. Věc se má tak, můj dědeček měl sestru, která se začátkem století odstěhovala do Ameriky. A já, když jsem byl malej, tak bylo za špršlema v kredenci taková paní vyfocená u baráku. No a pak jsem se dověděl, že je to vlastně dědovo sestra. Dědeček se narodil už 1879. Jo. Slyšíte mě? Slyšíme
0: teď? Ano, 1879.
1: No. A já jsem se dověděl, že když v 45. Američani osvobodili tady Plzeň a ty jižní Čechy, takže ten človíček, ten potomek té sestry dědovo přišel až do Křešťovic u Písku. My jsme potom patrali právě se synem, protože on studoval archivály historické vědy, tak jsme tak dělali rodokmén. No a dopátrali jsme se až tak, že jsme se dostali do Křešťovic, kde teda děda se jmenoval Antonín Novátko a ten jeden archivář, to dělal nebo kronikář, tak nás poslal právě do těch Křešťovic a že tam nějaká paní za svobodná se jmenovala Havlátková. No tak jsme se tam do toho baráčku jako jsme zazvonili, že jo. No a vyšla teda paní a že teda ta svobodná byla Hlátková. No a povídá, pojďte dál. Tak jsme šli dál a povídá, že jste nepřijeli přes 14 dní dřív. Byli tady ty Američani. Jo. A dala nám celý ten rodokmen tý americký vetve, jako jo. Takže vzpomínám vlastně na toho nějakého předka, vlastně potomka té dědovo sestry, který přišel s Petmem osvobodit tady jižní Čechy, no.
0: To je báječné. Takže jste získala rodokmen.
1: Rodokmen té americké větve, no.
0: Prostě

0: že teda kdybyste tam zazvonili o 14 dní dřív, tak byste se s tou rodinou setkal?
1: Tak jsme se s tou americkou týma nějakýma příbuznýma potkali.
0: Je nějaká šance, vy jste vlastně neřekl ani, jak je to dávno, ale že byste se setkali někdy v budoucnu? Jak
1: to
0: často sem jezdí?
1: Nevím, no, to by musel syn, já teda nevládnu sociálníma sítěma, tak syn by musel něco dát teda na nějaký ty sítě, že hledáme v Americe tuhle tu rodinu, no.
0: Mhm. No, bylo by to náročnější, ale kdybyste teda vlastně se té paní zeptal a ona by vám dala kontakty na ty Američany a tam byste díky nim vlastně pohledal...
1: Asi bychom se možná někde setkali, no, nevím, no.
0: Vydali byste se vy do Ameriky. Navíjet byste
1: se mohl. Tam ještě předsednici v Přeštěvicích, tak jsme, vím, že jsme tam jednou byli s Mátí, u té paní, tak jsme se tam minulý rok zastavili, tak pozdravuju všechny lechníře z Chřešťovy. Oni měli mít setkání v loni rodáci jako z Chřešťovic, kde bych asi nějaký ty havlátky sehnal, ale já i dcera jsme zrovna měli placenou rekreaci někde, takže nemohli jsme se dostavit, no.
0: Mm-hmm. Tak to vyšlo. Jirko, moc děkujeme. Uvidíme, no možná, že vaše cesta ještě nekončí, že bude mít pokračování a že se dopátráte ještě dalších předků, se kterými navážete vztah. Ono nikdy není pozdě, protože ten vztah potom může přetrvávat generace. Tak se nechte překvapit.
1: Určitě jo, no.
0: Je to rodina.
1: Tak jsem rád, že jsem se dovolal a všem přeju hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří vzpomínkám na ty, kteří nám byli blízcí. Kam se poděli? Chybí nám...

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lidech, kteří nám zmizeli ze života. Zůstaly po nich jenom vzpomínky a otázky. Koho takového znáte, máte? Paní Jaroslavo, zdravíme do Jičína.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Prosím vás, my jako mladí děvčata jsme pracovali v Liberci ve strojně početní stanici. A byli jsme moc dobrý kolektiv, ale jako mladá děvčata potom jsme se poddávali a odešli jsme na mateřskou a to. A já jsem z toho Liberce odešla v roce 1968, kdy se mě narodila dcera. A my byli jsme jako dobrý kamarádky a chtěli jsme se sejít. A tak jsme postupně pátrali po těch, co jsme s nima pracovali. A ty děvčata, co jsou v Liberci, tak některý z nich sehnali, ale chybí nám jedna holčina, po kterým už marně pátráme. Ta holčina byla z Jablonýho v Podještědí a jmenovala se Jana Pelinková. Ona prej se potom vdala a odstěhovala se někam na Ostravu. A já už jsem jako po ní pátrala a dcera dala, jak se to jmenuje na ten Facebook, nebo jak dala tu výzvu s tím jejím jménem a to. A ozval se nám nějaký pán z Jablonýho v Podještědí. Bylo tam telefonní číslo, tak jsme tam zavolali a mluvili jsme s ním a on říkal, bohužel, ale já ji jako neznám. No a od té doby ta komunikace jako skončila a nikdo se nám nepřihlásil a nemůžeme ji najít.
0: Můžete nám to vysvětlit? Vám se někdo ozval, aby vám řekl, že ji nezná?
1: Že ji nezná, no. Že ji nezná a jako nemůžeme ji nikde najít.
0: A ona se tedy jmenovala Jana Pelinková.
1: Pelinková, ano.
0: A to bylo za Svobodna?
1: Za Svobodna, za Svobodna.
0: A působili jste spolu v Liberci v práci teda?
1: Ano, ano.
0: No, tak třeba tomu napomůže naše dnešní noční linka. Pokud by někdo znal paní Janu Pelinkovou, tak se zkuste ozvat třeba mě tady do studia, nebo mi napište mail a já vás zkusím propojit, paní Jaroslavo, jestli souhlasíte.
1: A jinak dobře,
0: víte co, já bych ani nevzdávala ty sociální sítě. Ten člověk třeba v té chvíli nebyl tolik aktivní na těch sociálních sítích, nemuselo se to dostat k té osobě. Já bych v tom nepolevila a dala bych tu výzvu znova. A dávala bych ji pořád dokola, možná vždycky s jinou informací. Nic se nepokazí, nic to nestojí, je to zdarma a třeba se na vás usmíje štěstí a hlavně já bych to chtěla dělat kvůli tomu, že by mi to vždycky dalo naději, že něco dělám pro to, abych toho člověka našla. A že vlastně se to může podařit, protože ta naděje umírá poslední, jak se říká. No, tak hledáme paní Janu Pelinkovou z Liberce, pokud byste ji znalo, kontaktujte nás tady na
1: noční linku. Ona pocházela z Jablonýho v Podještědí. Jana Pelinková, Jablonej v Podještědí.
0: Dobře. Tak děkuju vám, Jaruško, zůstaňte ještě na telefonu, že bychom se domluvili, pokud
1: já
0: jsme
1: vám
0: paní
1: taky
0: našli,
1: děkuji.
0: Abychom se dokázali spojit. Ať se vám daří, držíme pěstě a přejeme krásnou noc.
1: Vám taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 50 minut. Pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já připomenu téma, někdo odešel a zůstal po něm prázdný prostor. Znáte někoho takového a podařil se postupem času ten prostor zaplnit? Našli jste člověka, který se vám kdysi ztratil z dohledu? Paní Gita je s námi, volá z Uherského Brodu.
1: Ano, dobrý večer.
0: Nevím o něm a chybí mi. Téma i pro vás.
1: Na to téma měla takové dvě, tři věci. Ta jedna je taková, která se týká jedné mé spolužačky. To nebyla tak jako dlouhá doba. Odešla, to jsme spolu chodili do Hradiště na střední školu, odešla, potom zůstala v Praze. Tam jsem se nějak dostala do kontaktu s kamarádkou její sestry, takže tam se to vcelku dalo vypátrat, telefon, ozvala jsem se jí a teď už jsme se sešli, jako přišla na sraz, měli jsme zrovna minulý nebo předminulý týden, takže to bylo takové vcelku rychlejší. A to další, to se týká jako vlastně mých prarodičů, rodičů. Můj tatínek byl jako od Znojma, z té strany někde, Mikulovice, oni tam byli dvoje Mikulovice, docela blízko sebe, takže nevím přesně, jak které do které dědiny kraje nebo okresu patřili. Podařilo se mi takovou, já jsem tomu říkala, že to taková ta pošta pro tebe. Patrala jsem, že jsem chtěla zjistit, protože tatínek, maminka už nežili. A když jsem přišla do toho důchodu, tak jsem chtěla něco z té strany o té rodině vědět. On byl z pěti dětí a vlastně, že jo, auta jsme neměli, nás bylo taky pět, takže každý starosti a my jsme se v celku nestýkali. Jednou jsme se potkali pár lidí, když jemu zemřela babička, tu jsem vlastně viděla já jednou. No a tak se mi tak podařilo, jako že jo, tak jméno jsme věděli a tak jako tam to říkal někdo, takže jsem psala na ten úřad, přišlo zamítnuté, pak mi došlo jako z druhé, že jejda, paní, ale já vám píšu zpětně znovu, protože tam a tam je ta rodina a tak dál. Takže jsme se nakonec vlastně potkala jsem se takto se svojí jednou sestřenkou. A jeli jsme s manželem, jsem nějak, mě to asi zřejmě na internetu nějak vypadlo, nějaký krátkodobý pobyt v nějakém penzionku, asi pár kilometrů do 10 kilometrů od nich, bylo to na Znojemsku, takže jsme se vlastně potkali, viděli jsme se, no dneska už bohužel ani ona nežije. A ona mi dala spoustu dokladů, kdy vlastně to bylo ještě o té mé babičce, kdy ona se narodila, takové ty staré výpisy, tou rukou psané, ještě to část, jako byla vlastně víceméně v němčině, ty jako nadpisy, že pak vyplňované třeba česky už. A tam jsem třeba, já vlastně jsem dostala oddací list mé babičky a tam jsem našla taky, zase jsme nevěděli vůbec o tom dědečkovi. My jsme o té babičce jako někdy jako děcka, kdy ještě žila na té, jako tak to jsme věděli, že u tatínek tam někdy byl na motorce i navštívit. Ale ten dědeček, jako to jsem pátrala dál, protože já jsem našla, že byl u nějakého vojenského pluku a na trvalé dovolené, takže to už jsem potom se dostala až na vojenský archív a tak, no ale tam jsem skončila, prostě nikdo nic jako nevěděl a nezjistili jsme, i když mi dali nějaké další cesty k tomu vyřízení. No a s tím ještě souvisí druhé, takže to jsem našla tu svoji sestřenici, ona vlastně, že jo, nějakou tu fotku měla ještě té mé babičky a dala mi tady ty doklady. A potom jsem si ještě později vzpomněla jednou, když měli moji rodiče výročí svatby, říkám, já bych si mohla zajít na matriku a jestli tam o té svatbě, o tom dnu, jako mají nějaký ten výpis, ten jsem dostala. A tam jsem taky takovou zhodou okolností vlastně zjistila, že ten tatínek, než si mou maminku vzal, tak vlastně, že on tady bydlel u někoho, to mě nikdy nenapadlo, kde vlastně on tady, jako, jak se sem dostal, nebo co tu dělal, nebo jestli tu vůbec bydlel a došel až prostě sem napřímo. No a tam bylo, že bydlel v jednom domku u nás, tady v Uherském Brodě, tak já jsem si to samozřejmě pátrala, dokonce teď jsem zjistila vlastně, čí ten domek je. Zjistila jsem, že z toho domku pochází jedna moje vlastně, no, přímá spolužačka, ne, ale vrstevnice. Takže jsem se potom zase přes adresy a tak dál dostala k ní. Ona už samozřejmě, že jo, domeček už měli nachystaný, myslím, dokonce na prodej a má ve svém jako novém domku bydlí a byla tam v tu dobu, je to pár let zpátky, možná 5, 7, já nevím. A ona tam, já jsem prostě tam zazvonila, našla jsem jí. Byli doma, takže jsem se chtěla jenom poptat, jestli něco o tom tatínkovi mém tam vědí, že tam jako bydlel. No a ona tam měla u sebe ještě vlastně svou maminku a ona si pamatovala, že jo, že prostě to bylo v době války. Asi 41. rok se naši brali, takže to bylo 40. 39, nevím který. Nikdy prostě na to nedošla řeč. No a ona tam, takže oni mě dokonce pozvali dál. Dostala jsem dokonce jednu fotku přímo, kde ten náš tatínek vlastně za Svobodna. On u nich, ona si to pamatovala, ona byla mladá ještě jako holka. A její maminka prostě tam měla víc takových, bych řekla, jakože nájemníků a na stravu chodili. Ona říkala, bylo to v době války, takže na lístky, jo, se dávalo a tak ono se tam lepším hospodařilo, když tam měli víc těchto lidí, že jo. A vlastně jsem zjistila, že tady pracoval i ve zbrojovce a tak prostě různé takové věci další k tomu, tak to mě docela potěšilo a říkám, tady jsem měla takovou částečnou, jako částečné štěstí, no, tak že vlastně jsem dostala spoustu informací, o kterých se prostě za ten život se vůbec jako o tom ani nemluvilo, ani nebyl čas vzpomnět, nebo možná naši s někým, že jo, se o tom bavili, ale my jako malé děcka jsme zase byli úplně někde jinde venku a tak dál. A bylo hospodářství doma, takže toho času jako na to nebylo, ale jakési úspěchy jsem měla. Takže to jsem chtěla říct.
0: Nádhera. Já vás musím ocenit, že jste obdivuhodná dáma, protože jste pátrala dál a dál, oslovovala jste úřady, rodinu a nevzdala jste se.
1: Jo, jo, akorát mě mrzí, jak říkám, to už jsme i s dcerou šli do toho, do těch archivů, jo, i teď nedávno jsem, jo, i kolem maminky, potom říkám, když se dá do toho jít, do ten Moravský zemský ústav, nebo jak se to jmenuje prostě, kde se dají ty rodokmeny dohledat, že... Ale už jsme toho zase tolik moc ne, protože oni tam všechny ty někdy ani asi zřejmě ty informace nebyly úplně tak zavedené, protože když se to jednalo o nějaké ty menší obce nebo nějak, takže se tam třeba ty informace ani všechny nedostaly.
0: Mm-hmm, Moravský zemský archiv, kdyby to někdo chtěl, ať se to poznamená, poznačí a jde vám. Nebo jdete mu vzorem a může jít ve vašich šlépích. Paní Gito, děkujeme moc. Zdravíme do Uherského Brodu. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Budeme pokračovat v povídání.
1: Ano, zdravím taky všechny a všechny posluchače. Mějte se krásně. Dobrou noc.

0: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Je neděle s datem 3. května. Děkuju, že voláte, že sdílíte své příběhy do dnešního nočního vysílání. Podle toho, co tu dnes slyšíme, tak by mnozí z vás klidně mohli dělat investigativní novinařinu. Jen tak dál, budeme rádi, když se ozvete i vy další s vašimi příběhy a povídáním o lidech, na které se nedá zapomenout ani po letech. Nevím o něm a chybí mi, to je dnešní téma. Máte ve svém životě někoho, o kom už dlouho nic nevíte a snažíte se ho najít? Třeba vám pomůže i dnešní noční linka. Pojďte nám zavolat, koho hledáte. 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka, to je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju nádherný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračuje noční linka Českého rozhlasu a patří těm, kteří se z našeho života vytratili a nás to mrzí. Napadá vás někdo konkrétní? Vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Ano,
1: večer,
0: už. Prosím, představte se.
1: Tady Jaroslav z Hradce nad Moravou. Já bych se pozdravil všechny posluchače. Rád vás poslouchám, je to pěkná linka, mám noční, tak jsem zkusil zavolat. Zrovna jsme měli setkání před 3 dny ve Vimperku kluci z vojny. A je nás strašně málo. No a jedná se o ročník, ve Vimperku jsme nastoupili na podzim v roce 1983 a šli jsme do civilu 1985 na jaře. Jo, a strašně mě to mrzí, že to, byli jsme tam, teďka jsme tam mají ubytovali, je to Vimper u Sloupu, je to nahoře, a kluci, kteří tam byli sloužili, tak tam byli.
0: Jaroslave, vy jste si teda dali sraz po letech přímo tam, kde jste kdysi byli na základní vojenské službě, přímo ano, v tom Vimperku, tak to je bezvadné.
1: Ano, přímo tam, protože tam je, já byla zdravotní středisko, tak tam je udělaná hospoda a ubytování, takže jsme spali přímo v kasárnách, což bylo fajn. No a dostali jsme se po 41 letech, jsem se dostal i na pokoje, jsme se tam dostali, takovým nezvaným hosti jsme tam byli. Kurzy tam už byli tenkrát, ale já jsem poprvé při odchodu z vojny jsem se tam dostal do vnitřku, do ubytovny, kde jsme byli ubytováni na první rotě. Takže nemám právě taky. Je tam knížka, v té hospodě je knížka, kde se zapisuje, kdo tam byl a kontakty. Takže jsme tam napsali kontakt. A kdo tam půjde, tak ať se ozve. Takže po těch klukách toužím. No ale jména nemá cenu říkat, že? Protože telefon nemůžu dát do eteru. Nemůžu, kdo mě slyší?
0: Já být váma, tak klidně řeknu ta jména a když zůstanete na lince a dáte mi na vás telefon, tak pokud se nám někdo ozve, my vás propojíme. To je to nejmenší.
1: Dobře, tak já v rychlosti řeknu jména, takhle známe.
0: No, zkuste.
1: Pokud nevíc toužím. Mírek Knapo z Chomutova. Václav Kuneš. Skladná. Miloš Lemon tam byl. Jirka Osvá tam byl taky s náma. Vlasta Fence, to byl nemocný, ten nemocný, že? Pavel Kudrna, to jsme v kontaktu. No a bylo to první rota tankového praporu.
0: Ale víte co, jak jste říkal to první jméno, pan Mirek, nerozuměla jsem příjmení, zkuste zopakovat.
1: Miroslav Knapo.
0: Dobře.
1: No, tak Knapo a to je,
0: třeba
1: to by,
0: se
1: jako
0: podaří.
1: To, no.
0: No, tak v dnešní době, v době sociálních sítí, to je poměrně snadné někoho najít. Zkoušel jste, máte někoho, kdo by vám s tím třeba pomohl?
1: Zkoušeli jsme, jo, zkoušel na sítě dávat. Zkoušel jsem to dávat Česko a lednil se tak to, no. No na někteří úřadí samozřejmě, že? Protože nám je 62 teďka, že?
0: Jste mladí chlapci.
1: Mladí, no. Vzpomínky byly krásné, že to tam všechno jinak. Kdo poslouchá, nebyl tam ještě, tak. Jako je to všechno změněné, ale...
0: Ano. Vy jste tam byl v roce 1983, tak tento ročník, pokud by se vám ozval, tak by to bylo fajn.
1: No, na podzim,
0: přes
1: no.
0: Nás, ano. Dobře, Jaroslave, tak moc děkuju.
1: Ale i z Pešky samozřejmě, kdo by to, že to jsou jiné jména zase, tak to je. Mám zase byli jsem před tím Martině na Pešce, jako řidiči tanku, že? No a velitele byli z Kešmarku, že? Ty velitele, že? A pak jsme se sešli tam, že? No tak bylo to, vzpomínky jsou krásné, jak tam je všechno, jak se tomu vyjeví, projeví, proč jsme to. Kdo tam nebyl ještě, tak tam jeďte se podívat, máme tam kontakty, na mě hlavně, já jsem tam nechal kontakt, takže kdo by tam měl cestu, tak se dá více rozdíl. Protože někdo třeba má kontakt na někoho jiného zase, že, které já nemám, že, na někoho, že, zase a tak dále. To se rozvětí, to je ta kapavušina, že. Takže já zdravím všechny posluchače a... Bylo to krásné, byli jsme na Lipně, byli jsme na Rozhledně, prošlo se to všude, takže je tam krásný kraj, však to ti, co tam byli, to znají.
0: Fajn, jste šikovný, že jste to zorganizoval spolu s ostatními, taková setkání jsou důležitá.
1: Takže děkuju za krásné radio, vám přeji, krásnou dobrou noc a budu poslouchat dál, protože jsem v práci a vždycky na noční to poslouchám.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volal pan Jaroslav, těším se, kdo se ozve jako další. Připomenu téma, nevím o něm, chybí mi.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dnešní noční linka otevírá téma Nevím o něm a chybí mi. Komu byste se chtěli dnes po letech ozvat? Je s námi paní Zdeňka, která volá od Vysočiny, teď mi to vypadá. Ano.
1: Od Havlíčkova Brodu, ano.
0: Tak, povídejte, vítám vás.
1: Dobrý večer,
0: téma jsem připomněla, tak můžete.
1: Já už několik let scháním moji spolužačku, která se mnou chodila do školy v Květinově u Havlíčkova Brodu a bydlela na zámku v Kvaseticích a jmenuje se Liduška Jašková za Svobodná. A my jsme spolu chodili od první třídy nebo od druhý do pátý a pak se odstěhovali, vůbec nevíme jak, kdy asi tak po té páté třídě někam k Listí nad Labem nebo tam někde v okolí. A já už jsem pátrala i na Facebooku všelijak možná tak těma dětma našejma ještě jsme to a my se jí nemůžeme dopátrat. Bylo by tak asi těch 71, 2, 3 roků a chtěla bych ještě jako něco o ní vědět, ale nevíme vůbec,
0: Zdení,
1: jestli by se to nějak dalo nebo
0: říkala,
1: nedalo.
0: Že bydlela na zámku?
1: Na zámku. A ten zámek je teď opravený úplně krásně a je to Kvasetice. Zámek Kvasetice. U Havlíčkova Brodu.
0: Dobře, a my je... co... Toto místo vůbec neznáme, tam běžně bydlí nějací nájemníci, nebo...
1: Ne, je to zámek, je to na ubytování, když se podíváte na Facebook nebo na zámek, si napíšete šato. Kvasetice, je to přenádherný zámek, opravený nově, úplně nádherný. A tam, když si bydleli, oni potom to asi... jestli to měli tam nějaký sklady nebo něco, nevím, docela to byla ruina, ale pak si to koupil nějaký pán Havlíčkova Brodu a celý to opravil, ale je to přenádherný.
0: Jmenovala se teda Liduška a jak dál?
1: Liduška Jašková.
0: Jašková nebo Jašková?
1: Jo, Jašková. A měla nějaký sourozence a chodila do Květinov, do školy. To je asi kilometr od těch Kvasetic. Tam jsme chodili prostě do základní školy od první do pátý. Kdyby o ní někdo věděl,
0: no počkejte,
1: určitě...
0: A už teda od té páté o ní nevíte?
1: Ne, vůbec nevíme. Ona se pak najednou odstěhovala, ta rodina celá... A nikdo o nich nevím a já bych ji docela ráda, jako víte jak, jo. Měla nějaký sourozence.
0: Vy jste říkala, že už jste zkoušela trochu hledat. Jaké kanály jste zvolila? Jak jste zkoušela?
1: No, zkoušela jsem na Facebooku, zkoušela jsem i volat do té listí, nic jsem se nedovolala. Nevím, jestli děti nějaký její by se to slyšeli nebo ozvali, ne, prostě nevím, ale ráda bych... něco se dověděla, nebo se nějak spojila s ní, nebo něco, prostě, kdyby to bylo možný.
0: Jasně, tak podívejte, jestli se ozve někdo vám, nám, tak my vás budeme kontaktovat, když zůstanete na lince, tak si můžeme říct si více. A jinak zkoušejte dál sociální sítě všeho druhu, asi neřeší nic jedna výzva, jeden takový inzerátek, ale zkoušela bych to stále dokola, dokud to nevíde. On se někdo najde, jenom to někde trvá, pokud ten kontakt byl přerušený tak dávno a hlavně pokud se pak změnila jméno, to může být asi největší překážka.
1: Právě, že kdyby ty děti třeba slyšeli, nebo někdo sourozenci, nebo tak, nebo prostě, jo, něco takového, no, uvidíme, třeba se někdo ozve, nebo jí někdo znal, nebo poznáme, uvidíme, počkáme.
0: Budeme držet pěsti, no.
1: Tohle to totiž byla poslední už moje zkouška, jak zkusit najít, že by někdo věděl něco nebo tak.
0: O Lidušce Jaškové, ještě to můžeme zopakovat.
1: Liduška Jašková, no, kolem bude jí tak těch 72 asi.
0: Ze zámku, Liduška ze zámku.
1: Ze zámku Kvasetice.
0: Dobře. Tak děkujeme,
1: jo, děkuju,
0: Zdení.
1: Mějte se moc hezky a děkuju moc a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sobotní noční linka otevřela téma Nevím, o něm chybíme, a ta nedělní na toto téma navázala, respektive vy jste navázali. Komu byste se chtěli i po letech ozvat? Na to se teď ptám pana Jiřího, který volá noční linku Českého rozhlasu. Vítejte ve vysílání, prosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Rádio, stlumeno.
0: Tak jdeme na to.
1: Paní redaktorko, jste úplně špicová. Vy musíte podle hlasu být strašně krásná.
0: Já nemyslím si, že se krása pozná podle hlasu. Minimálně ne ta fyzická, Jiří. Ale děkuju. Hezky jsme otevřeli vaše povídání, tak se těšíme na pokračování. Tak k tématu Nevím, o něm chybíme.
1: Já vám volám z mojho rybníku, z Tělovského rybníku, kde mám teďka úplně spoustu lidí a někteří přijdou, nadávají, že nebere ryba. Někteří přijdou, bere nám ryba hodně. Já říkám, chlapi, tak to já neovlivním. Ale mám tady aj nějaký pergolky, kde se čepuje pivko.
0: Dobře.
1: Udělá se
0: Jiří, to a pořád čekám na to ale, jo, že tam bude, ale někdo mi chybí. Ale nemám kontakt na kamaráda, který by možná mohl rybařit se mnou. Navádím vás na to téma, kde se bavíme o lidech, které jsme dlouho neviděli a chtěli bychom vidět. Nebo
1: Kočenko,
0: nebudeme se bavit v tématu?
1: Já jsem majitel, ale já už nerybařím dlouho. A no, teď naposledy jsem chytil největšího kapra.
0: Dobře, Jiří.
1: Já už jsem aj té spolužece tady od mojí kamarádky, co vysílá, jak se jmenuje?
0: Poslal kapra.
1: Ne, já jsem vám chtěl všem na válce poslal kapra.
0: Jirko, nechceme jiné jméno slyšet od vás. Člověka, kterého byste rád po letech viděl, protože to je téma, kterému se dnes věnujeme v noční lince.
1: Tak to vám teďka řeknu. A jestli se nebudete zlobit,
0: no, nevím,
1: tak hodně jmen. Jirku Valovýho, Jiřína Valovýho z Bruntálu. To je perfektní chlap. Úplně. A ten je po letech, ten je, když jsem byl klučisko, tak to byl můj vzor. Jirka Vala z Bruntálu. Trošku už má přes 70, on je co víc jak já,

0: babi, tak na prácu, na všechno. Úžasný člověk. A tomu človíčkovi by chtěl zkázat, ty šuline, přijeď zařezňou na Tulovský rybník.
1: Dobře, Jiří, tak to se nevyjadřujeme v noční lince. Takže děkuju teda za tu energii, se kterou jste přišel. A pojďme se pustit písničku, která se jmenuje Marek Ztracený vítr do plachet. Ať se vám daří a někde příště zase zavolejte. Ano?
0: Kočenko, děkuji.
1: Naslyšenou, naslyšenou.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dospíval Marek Ztracený a na řadě je paní Mária, která volá. A to, aby se s námi povídala na téma Nevím o něm a chybí mi. Někdy se nám v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Tak o kom budete vyprávět vy, Mário?
1: No, ještě raz dobrý večer, paní Jarusko. Ja by som chcela vyprávať o jednej, ako keď som chodila do asi do 4. alebo do 5. triedy, tak nám donesli adresy z Moravy. Jako, spolu jako žiačky z Moravy, co boli. Aby sme si s nima dopisovali. Tak ja som si dopisovala s Kvetoslavou Valíšovou, ona bola z Tvrdonic. No a tak sme si písali pár dopisov, sme si vymenili a potom desík, co si sa odmlčala. No ja som i aj písala, ale teda neodpísala mi. No a všetky

0: vždycky ako raz som bola v Strodonicách nejako na dýchovke, tam bola dýchovka hrála, tak som tam bola. Aj som ju tam hľadala, ale nebola tam. No a potom som to vyprávala jednej spolužáčke, co sme spolu chodili, ja som chodila, ona chodila do A a ja do B. A tá spolužáčka mi hovorila, že ona tiež mala tú adresu, jej dali, a že tiež si s ňou dopisovala a tiež sa odmlčala. Aj tá jej spolužáčka, že keď ju nájdem, túto kvetku, že aby som jej ako dala vedieť. Lenže ja už som zabudla, jak sa tá jej spolužáčka jako volala. No a tak som najavčil, nemôžem už ísť jako na tú dýchovku, lebo musím chodiť do palici a som jako chorá. Takže nevím, by som ráda, by som sa s ňou jako zeznámila. Lebo my sme sa len nejako dopisem.
1: Aha. No,
0: tak sme si písali.
1: A jaké kanály už ste využila k tomu, aby sa to podařilo?
0: No víte co, ja práve, že ja si mi písala, preto, lebo ja nemôžem, no, aj som teda, ako nemám jej číslo telefónu, se mi nevolala, a nemám ani ten počítač. Mm-hmm. Ja som tak, akože toto som sama. Akurát mám 3 deti, mám, som rozvedená. Neviem však, či to pamatáte, ja som vám ako sem vyprávala do rozhlasu, že mi kamarátka odvezla muža.
1: Áno, to si no. Pamatujú, máte 3 deti.
0: Áno.
1: Že? Mm-hmm. No.
0: A tak ja som ako už na dôchodku. Mám 79 roku a takže ja už jedine takto, že toto, keby ona náhodu neviem, či to počúva, resti by to počúvala, či by si na to pamätala.
1: Tak já bych vám přála, aby se to podařilo, abyste se shledali po letech, nebo abyste našla někoho.
0: Já nemám to číslo telefonu.
1: No, abyste našla někoho, kdo by to nějak dokázal si tak propojit, že by vás dokázal skontaktovat.
0: Nebo já už bych ji byla dávno zavolala, keby, že mám to
1: ano,
0: číslo.
1: Ano, tomu rozumím. No.
0: No.
1: Tak, Mário, je něco, co pro vás můžeme udělat?
0: No.
1: Napadá vás něco, co pro vás můžeme udělat?
0: No nic, je to víte, tam ona je jako v Svrdonicách, nevím, no. Jak
1: to. Možná zopakujme její jméno.
0: Kvetka Valíšová, Kvetoslava Valíšová.
1: Mm-hmm.
0: A v Svrdonicách je. Ona možno se všim je vydatá, že má inačí to priezvisko.
1: Ano.
0: No a ja som, čili ako sa volala Fedorová, ale vtedy som sa volala Pinkavová.
1: To je také dobré vědět. Možná opravdu si to nějak dokáže jako pavučinou proplést a dokáže vás na ní nakontaktovat. Pokud by se nám někdo ozval, tak my se ozveme vám. Dobrá?
0: Ano. Tá, ale aj ako tej kamarátky, tá, tej sa ja musím opýtať, jak by náhodu táto kvetka, že by sa prihlásila, lebo to, tak dnes kontaktuje ako aj tú tej kamarátky, tú ono, že aj ona by sa ráda s ňou sešla. Tak sme došli od tej kamarátky obidve.
1: Tak dobrá. Mário, budeme na vás myslet, budeme vám držet pěsti. Teď si zahrajeme Věru Špinarovou, Letí i pro vás.
0: No, ďakujem velice pekne. No a ešte víte co, ešte by som chcela jednu vec, že tú Aničku, tá Anička, co vám tak často volá, ona jako nevidí.
1: Áno.
0: Mm-hmm. No, tak o tej by som potrebovala číslo telefónu, tiež kontakt, co by som jej zavolala, lebo a ja nevidím. Ale dobre. Ja nejsem ešte načisto ako slepa. Ja ešte ako trochu vidím a chodím na injekcie do Bratislavy. Mi píchajú do oka injekcie.
1: Mm-hmm. No, tak Mário, zkuste vydržet na telefonu, samozřejmě telefonní čísla nikomu nedáváme bez jeho souhlasu, já vám řeknu, jak to u nás chodí. Teď se rozloučíme do telefonu, ano?
0: Ano.
1: A mějte se
0: hezky. Děkuji vám velmi se pěkně.
1: Paní Jana Fuchs napsala na web. Milá noční linko, léta letoucí nás všechny poslouchám, žijí v Německu a jsem tady od roku 1969. Budeme v lednu 80. Můj otec se jmenoval Antonín Hrbáček, narození 1.10.1902. Už roky nežije. Měla bych mít sourozence, starší ode mě. Ti mladší byli Antonín z roku 1949, Liduška rok 1952, ta má jistě jiné příjmení. Pokud jsou zdraví a naživu a někdo o nich ví, dejte prosím vědět. Ráda bych je poznala a pozvala. Moc krát děkuju. Jinou cestu neznám. Ivanka Německo. Tak tento vzkaz je teď na webu Noční linky. Pokud byste chtěli někdo reagovat, tak můžete nebo se můžete ozvat nám. Teď můžu přečíst ještě třeba vzkaz. Tady byla nějaká výzva, kterou jsem chtěla přečíst. Ano, paní Ilonka. Dobrý večer, každý den poslouchám Noční linku, stydím se zavolat. Jsem od Českého Brodu, zaháním kamaráda Petra Lence. Učili jsme se spolu v ČKD, bydlel na Praze 2, ročník 1950 až 1951. Byla bych ráda, kdyby se někdo, kdo ho znal, ozval. Dejte vědět, telefon je na webu Noční linky, do vysílání raději říkat nebudu. Tak uvidíme, jestli se podaří. Ještě než pustím slíbenou Věru Špinarovou, tak paní Eva. Dobrý večer, mě schází dáma za mladá jménem Jarmila Špelinová. V roce 1965 pracovala jako dětská sestra v nemocnici na Mělníku. Pocházela z Příbrami. Hledám ji dlouho a marně. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Míla je s námi jako poslední volá do dnešní noční linky, abychom si povídali na téma Nevím o něm a chybí mi. Máme pro sebe posledních pár minut noční linky. Zdravím vás.
1: No, já vám to řeknu krátce. Ono je to spíš takový veselější. Dělali jsme kdysi schůzky jako třídy a jedna dívenka se nám jako neozvala. Nevěděli jsme vůbec o ní. No, pak jsem nevěděla, jak jí mám sehnat. A věděla jsem, kde má hrob její maminka. Tak jsem strčila cedulku do toho světýlka, co je na hrobě, cedulku, aby se mi ozvala. A představte si, že asi po půl roce se mi ozvala. Takže jsme byli v kontaktu.
0: To je prima.
1: Takže to byla taková náhodná ta, že jsem si pamatovala, kde má maminka hrob, že to už byla jediná šance, kde bych sehnala na ní adresu.
0: To je hezký, šťastný konec, trvalo to půl roku. Dá se říci, že i to je dlouho, ale já bych řekla, že ne, že v tomhle případě je půl roku krátký čas, protože jste potom pro sebe měli ještě mnoho let, abyste se zase kamarádili a krása, krása.
1: Takže to bylo seznámení jako velice hezký.
0: No. A co byste teda doporučila ostatním, kteří hledají nějaké dávné známé, jak začít?
1: Je to totiž náhoda. Buď to ty kamarádky nebo spolužáci, někdo o někom ví, takže jedině potom jako přes ně. Ale my jsme se teďko rozprchli, takže už je nám přes 80, takže už se jako tak často nescházíme jako dřív, že každý někde úplně jinde, že jsme se rozprchli po nejenom po republice, ale i po cizině.
0: Mm-hmm. Tak naštěstí v dnešní době, kdy se lidé mohou spojit přes internet, se ty kontakty nemusí ztratit.
1: No, takže jako už ty sedánky takový už nejsou. Bohužel, takže už jenom tak jednotlivě, že se jako sejdeme nebo
0: ale zhledáte, ale i to je cenné a důležité.
1: Já jsem ještě hledala svého bratrance, protože shodou okolností jeden reportér na Primě, jenomže tam se nemůžu na Primu dovolat, má stejné jméno, takže jsem to chtěla zkusit přes něj, jestli náhodou to není jeho nějaký příbuzný. No a to se mi zatím nepodařilo to vypátrat.
0: Zkoušejte dál, on se vám jednou někdo ozve. Tak děkujeme za krásný závěr noční linky, jsem ráda, že jsme skončili dobře.
1: Hezký večer, ještě nashledanou.
0: Jsme na konci dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu. Já vám děkuji, že jste byli s námi. Děkuji za vaše příběhy, otevřenost i důvěru, se kterou jste se svěřovali. Dnešní noční linka patřila lidem, kteří se nám ztratili ze života, ale z paměti ne. Přeji vám klidnou noc a třeba i odvahu se ozvat někomu, na koho dnes myslíte. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
2: Patriku, pusinko, poslouchám.
1: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
2: Proč příště?
1: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
2: Potvora přízemní.
1: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
2: Patrně poslouchá pomluvy. No,
1: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
2: Patriku, plánu.
1: Já taky.
2: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
1: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
2: Proč posloucháte?
1: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervozněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne,
3: že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co to máš na sobě?
4: No džínsovej oblek, co má bej? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Zárubecka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3,5 tisíce.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, Jena mi. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě.
6: To snad není.
4: Úředně, rozumíš, no.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to jde, fakt to měla s matikou.
3: To určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parkanci měli dřív počítat, než chodit. Nevíš. Co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stoláků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. Je horší než kapenková infekce. Holka třikrát kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každý jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny, a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusím. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou. No a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já vám mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou čukne, ale to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda.
3: No. Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. Vy, no počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuju vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak musel být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem, že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jej zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pane tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma.
2: Já
1: za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: Já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána, tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila?
2: Ne,
1: hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to blídné pohlazení. Na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčukla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: sklivo, snad tuhle toho špígla slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina

0: Tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
1: Prosím, panstvo! Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
2: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
1: Viník bude přísně potrestán!
2: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
1: Zelená, zelená.
2: To je nenahraditelná ztráta.
1: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo? Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
0: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
3: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej ložiček.
4: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
3: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
4: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
3: Vy jste mu dala náramek?
4: Náramek po mamince.
3: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
4: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. Podej mi obklad, prosím tě.
3: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to...
4: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
3: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
4: Je nemocná?
3: Ale co by... To by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
4: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
3: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě...
4: Myslíš?
3: No.
4: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
3: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
4: Dobře.
3: To svolení.
4: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
3: Jo, jak to zařídí?
4: Už ať si peč.
3: Sama?
0: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle. Tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. No.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jít na paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí,
4: jako teda...
2: To stačí, děkuji.
4: Stačí.
2: Stačí,
4: jsem celá z toho zaklá.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti? Mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To sestru. Jo.
5: Totiž já jsem mužský.
6: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No, no bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: Aha, to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád. Víte, já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, no, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
6: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
6: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit,
6: no,
5: víte?
6: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je.
6: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívko, značka, dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste třeba vy a já...
6: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedal byste si říct?
6: No, vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
6: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
6: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já
6: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
6: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, no?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní díl. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední, protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.